0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadarmo. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

uslyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Ano.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ústředná.
2: Koho hledáte?
0: Já už vám volám od ledna.
2: No.
0: Teď nám tady spadla rozhledna.
2: No a co já s tím mám společného?
0: No, mně bylo řečeno, že prý jste jako odbornice číslo jedna.
2: Jo?
0: No?
2: No to asi těžko.
0: No a my právě od vás potřebujeme vytáhat písek, přímo ze dna.
2: No to jste na špatný adrese, já mám špatný oči.
0: No ale mně bylo řečeno, že jste navíc jako bedna.
2: Jako bedna? Já mám 30 kilo i z postelí, prosím vás.
0: No nic, tak prosím vás, pozdravujte vašeho muže.
2: Ale já žádnýho nemám, já jsem...
0: Vy jste jedna.
2: Já jsem jedna.
0: Tak naschle.
2: Naschle.
1: Maximum muziky.
3: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Kápě, dobrý den.
0: Haló, tady je Mrázek, ústředná. Prosím vás, to je noční klub?
3: A koho chcete?
0: Noční klub.
3: No ano.
0: Jste noční klub?
3: Ano.
0: Helejte se, já bych vám potřeba poslat svého kluka.
3: Ale na co? Já nevím teď, o čem mluvíte, prosím vás, pane.
0: Já vám to vysvětlím, majte se. Já mám prostě 17-letýho kluka a potřeba bych ho prostě, rozumíte, trošku jako uvíst do světa dospělých. On to ještě neměl.
3: No a co neměl?
0: Je panic.
3: On je panic. Aha.
0: A já jsem se chtěl zeptat, jestli jako je to u vás možný nějak změnit.
3: Jo, aby nebyl panic.
0: No.
3: Jo, aha. Aha, on ještě neměl ženskou žádnou.
0: Ještě ne.
3: Jo.
0: A on právě má svýho medvídka a tohle z toho a já bych potřeba to změnit.
3: A tak, aha. No tak to, a my můžeme až od 18 let sem chodit.
0: Až od 18 až let, od 18 jo? Dřív let, to no. Není možný.
3: Ne.
0: A nešlo by to udělat výjimku?
3: Nejde výjimka.
0: Když
3: to my nemůžeme udělat výjimku, prosím vás, nezlobte se.
0: Ale manželka furt pere prostě prostěradla po něm a to...
3: Pere prostěradla manželka, aha. No, všechno je to, no jo, tak ať si ještě hraje rok, ať si ještě masturbuje jeden rok a pak ho sem pošlete, no.
0: A co byste mu doporučil takhle, když teda nemůže jít k vám, tak kam byste ho poslal?
3: Nějakou holku na ulici, ať chytne.
0: Kohokoliv, jo?
3: No,
0: třeba na zastávce někoho?
3: Třeba na zastávce, no. Nebo ve vlaku, nebo tak.
0: Jo. No tak já vám děkuju za radu.
3: Prosím, nashledanou.
0: Vše s prací.
3: Nashledanou.
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Tata. 5:58. Dobré ráno, tady je... dobré jitro, tady vnitro.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Ano, odpoledne, narážka na to, že slunce už je vysoko. Přesně. 17 nejdelších dnů v roce nás čeká. A zase se to začne zkracovat.
1: No jo.
0: Zase ty jo. Ale zase začne léto. Tohle je jaro pořád ještě. No. 5:59. Katka Říhová, Leoš Mareš, Kate and Leo. Leo a Kate. Titanic.
1: Ještě nešel ke dnu.
0: Ještě nešel ke dnu, ale brzo půjde. A jak všichni víme, jak to dopadlo s tou ústřední dvojicí, víme. Katka bude žít bohatá v New Yorku. To je její budoucnost.
1: Jo. No. Počkej, bohatá to nevíme.
0: Bohatá?
1: Jak to?
0: Máš v kapse ten kámen, ne?
1: Ale já ho nepoužiju. A na sklonku života ho hodím zpátky do moře.
0: No jo, vlastně to nepoužiješ.
1: Ale je to nerozum teda, ale půjčíš, já bych si vynadala, ale...
0: Půjčíš si na něj peníze, podle mě. Jo. Tam má ten kámen, půjčte jí. A pak už to jede. Mm-hmm. No a budoucnost mě? Hele, zase nebudu na dně poprvé. 6:03. Já to miluju tady. Ještě nás čeká 17 ranních show do prázdnin. Tak here we go! Zprávy.
1: Dobré ráno, poslanci budou dnes hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo seznam naopak doplňovat. Zlatý střevíček, hlavní cenu Zlín Film Festivalu získali egyptský film Všechno nejlepší, polský snímek Ministranti, dánský snímek Beztíže a švýcarský animovaný film Pštros. Festival se letos konal 66. rokem, začal 28. května a včera se předávaly ceny na závěrečném galavečeru.
0: Já miluju slovo Pštros. Mm-hmm. Teďka to učím dceru, protože hrem Pexeso se zvířátkama a je tam Pštros.
1: A šel Pštros s Pštrosicí a se Pštrosáčety?
0: Pštrosí ulicí. Samozřejmě to je dusný, že jo? Vůbec. Kouká na mě. Říká nějaký jiný písmenka. No.
1: Stroš.
0: Co?
1: Stroš.
0: No něco říká. Tak jsme zůstali u anglického slova, který tam je taky.
1: Tak chceš
0: poučit, jak se řekne Pštros? Ostrich.
1: No to je taky hrozný.
0: Tak je to blbý, no. A víš, proč to vím?
1: Ne. Jestli jet pštrosí steak?
0: Protože jsem v dávných dobách kupoval kabelku. A ta byla ostrič. A já, ostrič. Co to je?
1: Jako značka?
0: Ne, byla z pštrosa.
1: Jo, aha.
0: Říkám v dávných temných dobách.
1: Aha.
0: V temných dobách.
1: Z pštrosa.
0: Byl jsem v Miami s Milenkou.
1: Mhm. S Terou.
0: Ty bys chtěla vidět, viď?
1: Jo.
0: Počkej, přemýšlím s Terou, tyjo. Myslím, že s Petrou.
1: Aha. Tak to nebyla Milenka, to nebyla oficiální Milenka, přítelkyně, no.
0: Já jsem chtěl, aby to bylo jakoby voňavý, víš, aby to bylo křupavý,
1: jo.
0: Ten vstup do radní show.
1: Jo.
0: Jo, a má to vlastně ještě příběh. Ona byla hrozně drahá, ta kabelka.
1: A to je divný.
0: No a ona ji nechtěla.
1: Mm-hmm.
0: Zajímá tě ten příběh?
1: Jo, já si googlím samozřejmě pštrosí kabelku. Já jsem nevěděla, že se teda z pštrosí kůže vyrábí kabelky.
0: No.
1: Ale vypadá hezky.
0: Ona ji nechtěla. A já jsem prostě nějak jí stejně koupil.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
1: Mm-hmm.
0: Nevím, jestli to je tak dobrý začátek ranní show. Já mám nějakou dobrou náladu, tyjo. Tak, takhle. Přemýšlím, jak budu konkrétní, jak to mám ještě jak...
1: Můžeš strčit hlavu do písku, klidně.
0: Jak to máš? Chraň mě. No. Mám pokračovat, nebo mám přibrzdit? V té otevřenosti.
1: Hele, dělej si, co chceš.
0: Dobře, stála 150 tisíc.
1: Mm-hmm. Korun?
0: Korun, no.
1: Dobře.
0: A říkám, bylo to v temných dobách ještě. Mm-hmm. To bylo v temných dobách, ještě před vstupem na oběžnou dráhu štěstí.
1: Ale to se nemusíš obhajovat. Prostě si chtěl někomu udělat radost.
0: Chtěl jsem udělat radost, klasika prostě. No. No a víš, jak to dopadlo?
1: Ne.
0: Tak jsem ji koupil a po nějaký době říkám, hele, kde máš tu kabelku? A ona, no, já jsem jí vrátila. A říkám, kde jsi jí vrátila? A říkám, no tady v Praze. A já říkám, škejt, já jsem ti koupil, abys měla radost. Ona, no ale to je volovina prostě úplná. Tak ona šla do toho butiku tady v Praze, do toho stejného butiku, nevím, co to bylo. Vím, ale nebudu to říkat, už to není potřeba pro ten příběh. No a nechala si za tu cenu udělat kredit.
1: No, tak hezký, že to šlo.
0: No. A koupil se za to něco jiného.
1: No, tak vidíš, tak to je ale chytrá.
0: Já jsem se cítil tak jako podvedenej, ale pak jsem to jako analyzoval během let jako jaksi s odbornou pomocí. A prej to je super. Prej to nemáš řešit.
1: Takže ty jsi si tenhle příběh prostě řešil na terapii.
0: Já jsem tenhle ten příběh potom zažil mockrát v budoucnosti a prej to je dobře, že to nevadí. Že když ti to holka řekne, že to udělala, tak je to výraz otevřenosti a máš být jako pyšnej. Že to před tebou neskrývá, že ti to jako řekne.
1: Dobře.
0: Máš to jako pochválit. Ale vždycky mi to naštvalo. No, protože někomu dáš dárek, vybíráš ho a on ho vrátí. Znáš to, když prostě někomu dáš dárek a on ho vrátí, veme si za to něco jiného, tak mě to mrzelo dřív. Teď už vím, že to je jedno.
1: No, já se spíš koukám na tu kabelku z té pštrosí kůže, jo. Já se omlouvám teda, že jsem tady jako úplně nechytala tvůj emocionální výlev.
0: Ale... prostě koukáš na kabelku.
1: Já prostě koukám na kabelku a já nemůžu se teda zbavit dojmu.
0: No.
1: Jako pardon, ale to prostě vypadá jako...
0: jako
1: kůže
0: co?
1: Z varlat.
0: Ukaž.
1: Prostě je to ťupkovaný.
0: Hraní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jo, ťupkovaný, no.
1: Je to prostě ťupkovaný.
0: Z varlat? Já jsem teda... Já takovýhle varlata nemám teda. Ukáž.
1: Ježišmarja. No ne, prostě...
0: Jo, já je nemám ťupkovaný. Jo, když mám vyrážku, teda...
1: tak když záleží za... prostě, jak se... jak se upraven.
0: Jo, takhle to bereš.
1: No.
0: Přátelé, dobré ráno.
1: Znovu říkám, vracím se k tomu, strčme hlavu do písku.
0: Dobré ráno, i když jste ťupkovaní. Hraní show, dobré ráno, halo.
3: Dobré ráno, tady Karel. Já bych chtěl říct jedno, já taky nemám ťupkovaný varlata, ale mám kamaráda a ten má pštrosy. A on mi slíbil, že až jednoho dne umřou, tak si můžu vzít jejich nohy a udělat si z nich taky pánskou kabelku teda.
0: Fakt jo?
3: Je to tak, takže Leoši... Sice ona kabelku vrátila, ale ty si můžeš koupit pro sebe.
0: Ne, jenom, že prostě tak, to je moje historie, jak jsem se naučil, jak se kde anglicky pštros.
1: Jakže to bylo?
0: Ostrič.
3: Je to tak, ale hele, je to podle mě na pováženou, protože ta pštrosí kůže je za mě fascinující.
0: Fascinující?
3: Jako už na ten dotek, je to fakt fascinující.
0: A jak by řekl, samozřejmě Bolek Polívka, ne?
3: Koupili jsme pštrosa, nebo jak by, jak se zapojila, jak se jmenovala ta slečna, jeho?
0: No, Irenka, a proč jsme koupili pštrosa, Katko? Ty to nepamatuješ?
1: Nepamatuju si to.
0: Protože takovýho ptáka se ještě neviděla.

0: že takovýhle začátek ranní show prostě občas na rádích, takhle, občas na rádích slýchávám hezký věci, ale nikdy ne téma, jestli jsou varlata ťupkovaný. Katka prostě teďka říká, ale...
1: Já nic neříkám.
0: Říkáš, teď se si otevřela článek, říká, ale... Otevřela fotky a říká, a teď varla tady jsou oholený, tak jsou ťupkovaný. A já říkám...
1: Ti počím zrcátko.
0: Ranní show.

0: Ranní show na Evropě 2, 6 hodin, 10 minut. Já bych vzal teďka do vysílání našeho kolegu Martina Ciláře, nejlepšího svatebního DJ světa, který, přátelé, jede přímo ze svatby. Včera měl nějakou svatbu, myslím, že je ve Znojmě.
1: Dobré ráno.
0: Tak nám, Martine, řekni, když si opouštěl taneční parket ve 3 ráno dneska, nebo v kolik?
1: Ve 2 asi 15, ve 2 nebo 15. Něco takového.
0: Tak jak to vypadá s východem slunce? V kolik hodin bledne obloha?
1: No, právě jsem se na to dal pozor, že se na to určitě budeš ptát, tak 3.09.
0: 3.09 už bledne.
1: Byla první zmínka, že jsem jako viděl jako sluníčko, jak, nebo že začíná blednout obloha, že začíná být modro.
0: To si přehrál. Ve 3.09 určitě nebylo první sluníčko.
1: Ne, sluníčko ne, modro, jakože bledne obloha. Že jako ten první znak
0: modro.
1: Z toho úplnýho, z té úplný tmy.
0: Chápu.
1: Je 3.09.
0: Míň černá byla.
1: Míň černá.
0: Ty modro.
1: A 4.19.
0: 4.19 co?
1: Úplný světlo.
0: Hustý. A to je, a pozor, 4.19 to je po změně času. Takže musíte si uvědomit, že to je 4.19 po změně času.
1: To znamená 3.19.
0: Takže to je ve 3.19.
2: Hustý. Já mám na Martina otázku. Já si totiž vzpomínám, že Martin mi jednou svěřil, že on jako svatební DJ na každý svatbě, když jdou ty novomanželé, že brečí.
0: Ne.
2: Tak jsem se tě chtěla zeptat,
0: fakt?
2: Jestli jsi zase brečel.
1: Na každý úplně ne, ale řekl bych, že tak z 80% ano.
2: Chápeš to?
0: Včera jsi brečel.
2: On hraje prostě tu muziku k tomu nástupu, no, k tomu oltáři a bulí.
0: Já to chápu.
1: Ty lidi neznáš, vidíš je po druhý v životě, viděl jsi jednou na schůzce a prostě ta emoce, to, ten moment, co se prostě děje, tak...
2: Já bych si tě objednala.
1: Jsem prostě taková profesionální plačka, no.
0: Takhle, tady máš samozřejmě zastání, jo, u mě. Já jsem tady vrchní plačka. Já byl s kamarádama v Benátkách předevčírem a včera. Mm-hmm. A já tam nikdy nebyl. Nikdy jsem nebyl v Benátkách. Všichni mi říkají, to není možný. A já říkám, prostě nevím, já taky to nechápu, nebyl jsem v Benátkách. A když jsem poprvý vešel na náměstí San Marco, tak jsem to taky rozbrečel. No, já jsem tam takhle jako šel, dobrý, a najednou jsem tam vešel. Na to náměstí, tam prostě dožecí palác, ty taková ta červená věž. A já říkám, to je taková krása. Tolik krásy kolem nás.
2: Nechcete se s Martinem vzít?
0: Ale jo.
1: My už se máme.
0: Ale jo, my už se máme.
2: To
0: říkal,
2: ne,
0: to říkal kamarád, říkal, čekej, jak to říkal, že lížeš známku z druhé strany.
1: A odpověď ano.
0: Plakal.

0: podle Koháka.
1: Dobré ráno, posloucháte Rádio Evropa 2 a je tady co? Svět podle mě? Ano.
2: Ano.
1: Svět podle Koháka. Vítám tady, ahoj Leoši.
2: Ano.
1: Katko, ahoj.
3: Nazdar.
1: Vítejte v mém pořadu.
2: Nezvi, tak strašně moc.
1: Pro mě, já jsem hrozně naspírovaný, jak mám rado, jak můžu si jednou uvést svoji show.
2: Je to tak.
1: Ježišmar, děkuji vám za to. Chci vám říct takovou milou příhodu, co se mi teďka stalo.
2: Ano.
1: Jo. Prosím tebe, my teďka děláme různý takový jako soutěže doma, jo?
2: Ano.
1: A teďka jsem říkal, kdo vymyslí vtip? Jo?
2: Ne,
3: bláho, to je těžká synama. Disciplína.
1: Ze synama.
2: Těžká disciplína.
1: Pozor, ale to je strašně těžký. Vymysleli jste vtip někdy?
2: Ne.
1: Jakože vtipne ještě ke všemu.
2: No, tak to už vůbec
3: my jsme nikdy ani žádný neřekli.
1: No, takhle, to se o vás ví. Nicméně, jako víte, jedeme autem a já tak, kdo vymyslí vtip? A můj mladší syn mě normálně uzemnil, chvilku přemýšlel a říkal, mám.
2: Jo. Ne.
1: Normálně mám. Jo. Mm-hmm. A takže jedeme a já, no to bude nějaká hovězina samozřejmě, co to může být. Takže jedeme a teď vám ho řeknu, jo, já jsem si ho napsal.
2: Napsal si to.
1: Takže pozor. Jsou dvě holčičky, jo. Jedna je dobrá, ta holčička, a jedna je zlá.
2: Ano.
1: Jdou spolu na procházku a vyjdou na most, který je přes dálnici.
2: Je teda, jestli můžu na úvod, je
1: ano.
2: Všimni si, jak vlastně ta neskušenost.
1: Ano.
2: Vymyslí vlastně úplně nové
1: ano.
2: Zahájení toho vtipu, tak. Že mají tři holčičky, že jo? Co pak v nějakým vtipu jdou dvě holčičky?
1: Jeho vtipu jdou dvě.
2: Ve vtipu chodí vždycky prostě tři kámoši. To je neuvěřit, jak už to zahájení je přelomové. Jako.
1: Je to tak, ale pozor, ale vy netušíte tu pointu. Jo?
2: Jo.
1: To mě úplně uzemlilo, já jsem se přisahal, že jsem se smál. Uvidíme. Nicméně, jdou dvě holčičky, jedna je dobrá, jedna je zlá. My jsme jeli autem, takže ho to napadlo v autě.
2: No.
1: A jdou a výjdou na most, který je přes dálnici. Jo?
2: Ano.
1: A začnou dolů házet kameny na ty auta.
2: Aha.
1: Dobrá holčička trefí 8 aut a
2: ano.
1: Způsobí 8 nehod. Ta zlá holčička
2: ano.
1: Trefí 3 auta a způsobí 3 nehody.
2: Ano.
1: Dobro zase jednou zvítězilo nad zlem.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kde toho stojí? Kde to stojí? Katka Říhová jako naše dobro.
2: Na silnici 141 u Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku, pozor, je tam sražená zvěř na vozovce. A na silnici...
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
1: Sražená zvěř na vozovce.
2: No. A to jsem chtěla říct, že ještě stejná situace je na silnici číslo 3 u kamenného újezdu takzvaného Kameňáku na Budějovicku. I tam sražená zvěř. Tak bacha.
1: Pak zacha. Tak, za chvilku jsme zpátky. Je 4. června.
3: Vše pro vaši grilovačku.
0: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart, get wings.
3: Pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
11: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
17: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Halsey,

0: rockforpeople.cz.
1: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
2: Falcon uvádí:
3: Ten meč mi ukáže cestu domů.
2: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
4: Jsem mocný!
2: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.
7: Přátelé, jsme zpátky. Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2. Vychází slunce, nebo už vyšlo. A ta písnička, kterou teďka budeme hrát, symbolizuje tu emoci, kterou teďka můžete mít s tím, že začíná nový den. Je to Peter Gabriel a Kate Bush.
8: Novinka.
7: Není
8: prakticky.
7: Strašně stará věc. Je to z desky z roku 1987, myslím.
8: Se narodila.
7: A má tu atmosféru.

0: Peter Gabriel a Kate Bush. Jakože atmosféra tohoto rána, jo? Jakože začíná den, všechno se rozednívá a ty jedeš vytvářet hodnoty.
1: A don't give up.
0: A don't give up.
1: Ti zní v hlavě.
0: Katko, jak se máš?
1: Já jsem krásně. Teď jsme se dva dny trošku odpočinuli.
0: No.
1: A je to znát, teda.
0: Odpočívala jsi?
1: Já jsem odpočívala úklidem. Mm-hmm. A prostě mám to teďko doma uklizený a dělá mi to hroznou radost. Jak? Umyla jsem i sprcháč od těch kapiček zasklej.
0: Takže teďka se několik dní nebudete sprchovat, aby se to nezašpinilo.
1: Je to tak.
0: To je úplně taková škoda jít do toho sprcháče teďka, no. Který se blejská.
1: No. Máš pravdu, že jsem včera všechny vyháněla, ať se jdou sprchovat do vany. Ty mi vidíš do hlavy.
0: Takže to máš teďka krásně uklizený. Hmm. A co v duši? Máš taky uklizeno?
1: No právě, že ano, že díky tomu úklidu jsem se jako psychicky odpočinula.
0: Já ti rozumím. Já totiž trochu ti závidím ten úklid.
1: Jak to?
0: Nutně potřebuji uklidit stůl v pracovně.
1: Aha.
0: Už několik měsíců to odkládám a hromada papírů roste a roste.
1: Tak já ti poradím, udělej to a bude ti nádherně.
0: Že jo, viď?
1: Prostě se to, dej se to ale do diáře, jakože to je prostě ta věc, kterou dneska uděláš jako první. A udělej to.
0: Už jsem to měl v diáři několikrát.
1: Aha, tak to je, funguje, dobře.
0: Většinou o víkendu.
1: Ještě jsem četla jednu takovou radu na tohle téma. No. A možná, že to třeba někoho inspiruje. Takový to, jak máš někdy pocit, že se na tebe valí miliarda úkolů a ty nevíš, co máš dřív udělat a strašně tě to stresuje.
0: No.
1: Tak prej, stačí, když uděláš jednu tu věc, mozek dostane svoji dávku dopaminu, že si něco splnil a něco odškrtnul a strašně se ti uleví. A to je jedno, že ty ostatní věci tam pořád někde jsou, ale ty už na ně nebudeš myslet.
0: No a taky funguje to, že to začneš dělat a ono už to pak jede.
1: No nebo tak, no ale to bys pak musel všechno dodělat. Právě mně se líbí to, že stačí udělat jednu tu věc,
0: jo.
1: A ty dostaneš tu svoji dávku, jo. Toho štěstí,
0: jasně.
1: Že se jako s něčím pohnul,
0: jo.
1: A to ostatní zmizí.
0: Třeba potřebuješ vydat daně, potřebuješ uklidit, potřebuješ něco naučit,
1: no.
0: Potřebuješ si zaskrolovat na Instagramu. Tak aspoň jednu tu věc z těch věcí, když uděláš.
1: Přesně.
0: Kterou vybrat? Ranní show Evropy 2.

0: Dámy a pánové, příběh z Japonska. Ranní show na Evropě 2:30 a 4 minuty.
1: Povídej.
0: Medvěd naháněl lidi. 4 lidi v jediném dni napadl a lehce zranil černý medvěd v japonské Fukušimě. Tam je naháněl a dokonce to bylo poblíž vchodu do tamní ocelárny. Ocelárny, jo? Mm-hmm. Ne té jaderné elektrárny.
1: Jo. Medvěd ve Fukušimě teda měl třeba 2 hlavy nebo nějaká anomálie, nebo že byl jako strašidelný, víš.
0: Je pravda, že je to vyděsilo trochu. Ale zase na druhou stranu, hele, náš lev má 2 ocasy.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a taky prostě tady máme Dukovany a Temelín maximálně a pohoda. Vadí ti to?
1: Nevadí. Ježišmarja, 2 ocasy.
0: A to má ještě dneska svátek Dalibor. To je jen taková bonus už.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
1: No, připomínáme sraženou zvěř na silnici 141 u Strunkovic nad Blanicí a také na silnici 3 u Kamenného újezdu. Jinak ranní provoz už pomalu začíná houstnout na příjezdu do Brna. Aktuálně je silnější provoz hlavně směrem z Vyškova do Brna.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
9: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár. Váš spolehlivý partner na cestách.
10: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
9: hudby,
10: sportu
9: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
10: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
9: Čekají vás workshopy,
10: sportovní aktivity,
9: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
10: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
9: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
10: Vstup je zdarma. Více na stránkách navýstaviště.cz.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
14: Děkuju!
16: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
17: Energie tohoto města.
18: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
19: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
20: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
21: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
20: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: Za minutu bude 6:45. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Chceme vám prozradit jedno takové tajemství. Jedno překvapení. Co nás dneska čeká v ranní show, jo? Čeká nás jedno velké překvapení. Budete vykulený teda. Někdo totiž přijde.
1: Kdo?
0: A ty to víš.
1: Já vím, ale jako řeknem to teda?
0: Nápověda. Kdo asi přijde? Je to soutěžní otázka. Volejte 257-400-888 a vyhrajete hlavní cenu dnešního programu, což je příjemný pocit. Kdo přijde do ranní show dnes v 8 hodin? Haló, ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: No.
2: Můžu odpovědět?
0: Jo.
2: Tak podle znělky odhadu, že to bude pan Krajčo, Richard.
0: Je to tak! Richard Krajčo v 8:00, přátelé. Gratulujeme.

0: Náš posluchač tam pořád je, vy tam pořád jste na tom telefonu, že jo?
1: To jsem poprvé dovolal a hrozně se mě nechce to vypínat.
0: Takže tak, tady jsem a tak to nevypínejte. Tak to nevypínejte.
1: Měl bych se zeptat teda na tu výhru, ale výhra je, že jsem se vám dovolal.

0: Miluju tvůj úsměv, směj se tak krásně. Miluju tvý gesta na karde, slova i básně. Přátelé, tvoje básně miluju, Richarde. V 8 hodin přijde náš posluchač, sympaťák, to tipnul, vyhrál příjemný pocit a pořád se nemůže zbavit svého pocitu, že k tomu ještě bude nějaký bonus. Ale... Přesně, ale... Tady vymyslel Martin Cilář, já mu dám kredit. Martin Cilář vymyslel, že jako takový bonus k vaší správné odpovědi, že přijde Richard Krajčo, že můžete Richardovi položit otázku. My mu ji potom pustíme, ale nevím, jestli to je pro vás jako dárek. Nebo byste chtěli radši...
1: Je to trošku stresující, ale určitě narychlo nějakou otázku vymyslím.
0: To je...
1: něco úplně jednoduchého, jestli teda se můžu zeptat.
0: Povídejte.
1: Mě by zajímalo, jak Richard včera trávil večer. Mě by zajímalo, co jen tak měl. Včera byla středa večer, tak středa večer. Tak by mě jen zajímalo, jaký měl večer a co dělal.
0: Tak to je teda pěkná otázka. Musím říct, já jsem tady už během písně Martinovi říkal, že jak to vymyslel s tím dotazem, že to není dobrý nápad. Ale já jsem rád, že jste to jako potvrdil teďka ve vysílání. On mi bude příště Martin Cilář věřit. Jo? Každopádně mi mu tu otázku dáme, co dělal včera večer. Já vám to řeknu, měl koncert. Máte takový...
1: Jo, pracovní
0: máte večer. Express odpověď, už ode mě. Já jsem s ním včera mluvil, byl přímo na stage. Ale nevíme, kde, takže můžeme se zeptat,
2: kde. Tak co dělal potom? Přijel domů a co se pak dělo?
0: Co dělal? Jako mám se ho zeptat přímo, co dělal potom. Dobře. Tak každopádně děkujeme za telefon, mějte se.
1: Jo, děkuju, mějte se, hezký den.
0: Hezký den.
2: Ahoj.
0: 6.50, tady je Youngblood. Evropa 2.

0: 6.54, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Tak. Minulé dva dny jsme tady nebyli. Já už jsem říkala před chvilkou, čím jsem své dny naplnila, že to byl úklid a že se mi udělalo hezky na duši díky tomu. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli taky si prováděl něco, co ti udělalo hezky na duši,
0: jo,
1: když jsi tady nebyl.
0: Byl jsem s kamarádama v Benátkách, dali mi to k narozeninám. Dostal jsem k narozeninám výlet do Benátek, kde jsem nikdy nebyl, tak jsem tam byl.
1: No a tak, tak nějaký zážitky?
0: Dobrý.
1: Musím jeli jste na gondole.
0: Jeli jsme na gondole jako čtyři prostě sympatiáci. Někdo měl love seat a někdo seděl na bidýlku, pak jsme se prohodili. Říkali jsme si, jestli si o nás myslí, jsme dva páry. Mm-hmm. Trochu jsme vypadali jako dva páry. Takový postarší dva páry.
1: A ubytovaní jste taky byli jakoby na podvojičkách.
0: Ano, podvojičkách jsme byli. Byli jsme podvojičkách, byl jsem s kamarádem Jirkou. Samozřejmě jsme se optali, jestli je dvojplocha. Říkal, že jo, samozřejmě. Je pořád narážky.
1: Dobře, a co nabídly Benátky po kulturní stránce?
0: Nabídly Benátky po kulturní stránce minimum turistů. To bylo jako vymyšleno dobře, že je červen, mimo mm-hmm. prázdniny a mimo víkend. Mm-hmm. Nepotkali jsme ani jednoho Čecha, anebo o tom nevíme.
1: Hustý. Tak já jsem teda v Benátkách byla asi dvakrát a vždycky to pro mě byl vlastně hrozný zážitek.
0: Jako narváno.
1: Protože to byla hlava na hlavě a vlastně ty z těch nádherných ulic nevidíš nic.
0: Benátky prázdný, jako fakt.
1: Fakt jste mě prázdný.
0: Takhle já jsem nezažil jiný, takže mě to vlastně přišlo jako normální.
1: A nedali ti to právě ty kamarádi k těm narozeninám, že to jako nějak zařídili, že to jako vylidnili?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ale říkali, že to je jako zvláštní, že tam je málo lidí, ale že to bylo super. Tak já jsem si to strašně užil. Samozřejmě gondoly tam byly prázdné, nečekalo se. Mm-hmm. Bylo to zajímavé. Zažili jsme takovou věc, to je takový jako nesouvisí to s Benátkama, ale myslím si, že předevčírem, jo, v úterý, na večer pršelo. Mm-hmm. A my, když jsme šli do restaurace, tak nám na hotelu dali deštníky. Mm-hmm. Takže jsme šli s deštníkama, no ale pršelo chvilku jenom, a když jsme šli z večeře, tak už nepršelo. Takže jsme ty deštníky měli jako zavřený a měli jsme normálně smotaný mm-hmm. a musíš je nést, mm-hmm. takže máš vlastně jako hůl. Takže pozor. Normálně jsem si vyzkoušel takzvaný špacírštok. Normálně čtyři dětci v lázních. Teď ještě my jsme byli jak seladoni, bílý sako. Já měl bílý sako, Roman taky bílý sako, Milan modrý, strašně mu to
1: klobouk
0: slušelo.
1: Jste měl někdo,
0: klobouk.
1: Taky, jo.
0: Dva moji kamarádi měli klobouk, říkám takto klobouk, hoši. A teď jsme šli a normálně jsme si vykračovali po San Marco, po té dlažbě. Jo, já měl ještě takový boty, jakože měli i podpatek, mm-hmm. mokasíny, mm-hmm. takže jsem klapal. Mm-hmm. A normálně špacírštok, jsme šli, Luhačovice, Mariánky, Karlovy,
1: Poděbrady.
0: Jako, hele, zážitek s tím, jaký, a

0: ty jsi to nezažila nikdy, ne?
1: Tak samozřejmě je to jasný. To, když máš složený deštník, tak si to vždycky vyzkouší.
0: Ale normálně to je tak příjemná věc, ta vycházka, on byl dlouhej, takže prostě vycházková hůl, špacírštok, já to doporučuji, je to úplně nový zážitek. Jít voholi. Jít voholi je super. Když ti nohy slouží teda, nádhera. Ranní show Evropy 2.
2: Evropa 2. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get
2: wings. 58.2 a 105.5 FM.
4: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
2: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty

0: Show nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
1: Konečně grilovačky.
5: To miluju.
1: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
5: Udělám si sýr na pánev od Madety.
1: Na grilu není spíš na pánev.
5: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
1: Sýr nebo grill?
5: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
1: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
5: Jo, ten od Madety.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Walkera, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
10: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylů, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
11: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz
0: Evropa 2.
12: Přesně 7.00. Evropa 2 vysílá zprávy.
13: Dobré ráno, levné balíčky z Číny už od července prudce zdraží. Evropská unie totiž zavede nové clo ve výši 3 eur na zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách. Poplatek navíc nebude účtován za celý balíček, ale za každou samostatnou tarifní kategorii zboží. Po rekordně suchém jaru tento týden konečně dorazil déšť. Srážek se dočkáme také v následujících dnech, a to hned několikrát. Bude pršet na několika frontách po sobě, ale mezi tím bude vždy zhruba denní pauza bez deště. Teď už má slovo Zuzka.
14: Městská policie v Podbořanech už několik let nabízí studentům bezpečnostně právních oborů odborné praxe. Od roku 2020 jimi prošlo 13 praktikantů. Během praxe se zapojují do běžné práce strážníků, chodí s nimi na obchůzky po městě, dohlížejí u škol nebo vyrážejí i do okolních obcí. Na rozdíl od dalších městských policií v regionu si tak práci můžou vyzkoušet přímo v terénu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
13: Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy, potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek s diskuzemi. Po 10. ho pořádá Akademie věd České republiky, která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Návštěvníci si budou moci například vyzkoušet simulované řízení jaderného reaktoru. Vstup je zdarma.
4: To je hezké.
1: Evropa 2, kde to stojí?
4: Kde to stojí?
13: Kolona na dálnici D1 z Prahy do Brna, kamiony už od kilometru 162,5, osobní auta se zastaví na kilometru 182 a na D5 z Plzně do Prahy pozor, na 15. kilometru ve stoupacím pruhu stojí odstavený kamion a vybočuje se tam.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
13: Zatímco na východě země je ještě zataženo s doznívajícím deštěm, jinde už převládá polojasno a jasno. Teploty se venku drží kolem 10 stupňů. V Čechách ale začne v průběhu odpoledne od západu opět přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidá déšť i přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21. Tolik zprávy, je čtvrtek 4. června a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
12: No jo, on je čtvrtek 4.
13: No jo.
12: To ještě nezaznělo, to je hezký.
13: Hmm.
12: Je čtvrtek 4. A zítra?
13: Hádej.
12: Řekneme
13: si to zítra.
12: Ne, řekni to.
13: Pátek 5.
12: Ranní show Evropy 2. Hello, Sinners. Za chvilku přijde Richard Krajčo.

0: Dámy a pánové, říkal jsem, že Richard Krajčo přijde už za chvíli, nebo že za chvíli přijde Richard Krajčo. Není to úplně za chvíli, i když je to relativní. Je to v 8. Je to za chvíli?
1: Jako asi jo.
0: Je to za chvíli. V 8 Richard Krajčo a pozor, bude nová píseň. Nová píseň Richarda Krajča. A ne jenom Richarda Krajča, ale zbytek až v 8. Teď, přátelé, jdeme za králem. Za králem.
1: Ano.
0: Za naším králem.
1: Jo.
0: Princezna.
1: My jinýho bližšího krále nemáme, takže ho trošku bereme jako svýho.
0: Princezna Kate, tady ano, zde přítomná. Ano, ano. Její je to vlastně tchán. Kdyby si byla princezna Kate, je to tvůj tchán. Jo. Jak se jmenuje tvůj tchán?
1: Můj Milan.
0: Můj Milan?
1: Můj Milan.
0: Milan? Jak to?
1: No, můj tchán se jmenuje Milan.
0: Ne, myslím, kdyby si byla princezna Kate.
1: Jo.
0: Tak tvůj tchán se jmenuje. Jsi říkal, že by šéfem Anglie byl Milan. Jsi říkal, počkej, ta Alžběta měla toho syna. Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenoval nebo jmenuje, proto se zeptám Katky, ale...
1: To Milan třetí.
0: Dušan třetí, co? Kdyby se
1: dal. No.
0: Takže je to Charles.
1: Charles.
0: Charles. Teď tedy Karel třetí.
1: No.
0: Tak
1: no.
0: Tento král teďka dělá to, že pasuje rytíře.
1: Už mimo to... jiné.
0: Mimo jiné, no. Ale už to dělá on, nedělá to máma, logicky. A koho pasoval tentokrát? Idrise Elbu.
1: Jo.
0: Víš, kdo je Idris Elba?
1: Herec.
0: Zkus to lidem říct, kdo je Idris Elba.
1: Já se teda omlouvám, jsem kulturní neznaboch. Já znám Idrise Elbu jenom díky tomu, že se o něm spekulovalo jako o budoucím Bondovi.
0: Tak.
1: Pardon.
0: To se o něm spekuluje dál. Zatím si najdi ČSFD, kde všude hrál pán, jestli tě můžu poprosit.
1: Jistě.
0: Byla bys tak hodně... Jasnosti.
1: Vracíš to jakoby na koleje.
0: Jasnosti. Jasnosti. No. Veličenstvo. Prapůvodně právě jeho považovali za největšího favorita na příštího Jamese Bonda. Nyní už ale herec Idris Elba, 53, tvrdí, že tyhle dveře mu jsou uzavřeny. Kde pak hledají někoho mladšího a já všem přeji hodně štěstí, vzkázal. Pokud nejde jen o mlžení, těšit se může aspoň z jiného úspěchu. A jsme u toho, britský král Karel III. Herce na hradě Windsor pasoval na rytíře. Avšak pozor, nikoliv za jeho herecké výkony, ale za zásluhy v oblasti práce s mládeží. V roce 2022 totiž Elba založil nadaci Elba Hope, která podporuje vzdělávání a budování komunit napříč mládeží po celé Británii.
1: Hezoučký.
0: Takže?
1: Takže, můžete Idrise Elbu znát například... Mně se líbí, že tady má ty červený filmy.
0: No.
1: Zootropolis, Město zvířat.
0: Aha.
1: Ježek Sonic.
0: Takže,
1: Kniha džunglí, Hledá se Dory.
0: Vybrala si tedy, jako, je to vynikající dubbingový herec. Počkej, tak hrál v něčem, ne?
1: Jo, hrál v Avengers, Infinity War, Thor, Ragnarok. I když jako já se přiznám, že ty prostě nevybavuju
0: vůbec,
1: si ty.
0: Vůbec nevíš, kdo to je a to navíc na ně koukáš, jako máš před sebou to jeho fotku, to posluchači nemají. Mm. Tak tam vytáhni něco slavný,
1: jo. Já právě neznám žádný z těch filmů, bohužel. Sebevražený oddíl možná. To je takový, to mi zní povědomě.
0: Ještě pojď.
1: Temná věž, Hora mezi námi.
0: Temná věž?
1: Jo.
0: Víme.
1: Jo, já ne.
0: Právě. Pojď dál.
1: Den dobytí Bastily. Bestie bez vlasti. Pro dobrotu na žebrotu.
0: Tak, ty bych to uzavřel. To je heslo tohle. Tak chápu, no, ne, každý je Tom Cruise, no.
1: No, no.
0: Idris Elba.
1: Sympatiák.

0: 7.13, posloucháte ranní show na Evropě 2. Za chvilku česká volba. V 8 Richard Krajčo živě. Můžu nabídnout ještě historku od tchýně. Od tchýně, která nám hlídala dceru. Tedy malou Alex. Jo, já jsem byl s kamarády na svým narozeninovém dárku na výletě a moje manželka taky odjela pryč. Využila příležitosti, ale zase za svojí kamarádkou taky mimo Česko.
1: Viděli jsme na Instagramu.
0: Viděli,
1: já
0: jo?
1: Já jsem to viděla.
0: Ona dávala něco na Instagram?
1: Možná jí kamarádka, ona to pak přizdílela, nevím, ale všimla jsem si, že Monika byla taky pryč. A že si to užila.
0: Vidíš to, tak to si viděla víc než já, no. Že mě ty fotky neposlala.
1: No.
0: A co je tam, co tam na té fotce dělá?
1: No, jsou tam spolu s tou kamarádkou, Terezou, myslím.
0: No.
1: A vyznávali si tam vlastně jakože, ne jako lásku, ale že se strašně rádi viděli a že by to chtěli dělat častějc.
0: Jo. Dobře, tak historka od tchýně.
1: Já jsem si něco dozvěděl.
0: Teď jsme dojeli do Prahy a poskakujeme po Nuseláku. Alex si prohlíží fotky na svém foťáku a říká, hele máma, a pak povídá, chybí ti tvoje dcera? Já říkám, nechybí, jsem ráda, že si užívá a odpočívá. A ona, mě chybí máma a táta.
1: Oh.
0: A já, jen se čtyřikrát vyspinkáš a už budou zpátky. A ona, to mě budeš hlídat tak dlouho? Za chvilku jsme zpátky.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady. Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
11: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
13: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
15: Co je?
14: Co je?
15: Je Scary Movie v kině.
14: Jsme zpátky!
3: horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
15: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
3: Scary Movie.
16: Proč jen trochu?
3: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Volba na Evropě 2.
1: 7.22. Dáme si českou volbu už takhle brzo na Evropě 2, že v 8 přijde Richard Krajčo, tak ať na něj máme čas. Že znáte to, někdy se to jako protáhne, se furt typuje první místo a najednou je půl devátý.
2: Jo.
1: Takže dneska máme pěkné téma. Co dokáže Čechy okamžitě naštvat? A je to tady. Je to tady. A teď co vybrat, že jo? Co vybrat v tom množství? Co dokáže Čechy okamžitě naštvat? Pět nejčastějších odpovědí. Páté místo, když je k ním někdo neuctivý.
2: Mm-hmm. Jo, takže jsme jako spíš na té filozofické vlně, jo? Já jsem hledala nějaký takový, jako třeba když začne pršet a ty zrovna máš ubitý auto.
1: No je tady asi ode všeho
2: jo,
1: trochu.
2: Něco.
1: Když je k ním někdo neuctivý. Čtvrtá nejčastější odpověď. Hluk kolem. Například potřebují pracovat.
2: Mm-hmm. Nebo žít, nebo třeba spát.
1: Nebo žít.
2: My jsme se třeba kvůli hluku kolem museli odstěhovat. Museli jsme se prostě postavit barák.
1: Fakt?
2: Aby jsme měli klid. Jo.
1: Taková ta cirkulárka.
2: No.
1: V neděli odpoledne.
2: No tak to už je zase pak na té vesnici, že jo?
1: No.
2: Ty se odstěhuješ do klidu a pak se ti zase děje tohle.
1: Hluk kolem je hluk kolem. Já jsem tady zmiňoval tchýni před chvilkou.
2: A jak to s tím souvisí?
1: Že tchýně bydlí nad klubem Radost.
2: No to je strašný.
1: Můžeš popsat lidem, co je klub Radost? On se teda jmenuje Radost, ale jako někdy způsobuje lidem nad klubem Radost starost.
2: Bydlet nad klubem Radost není žádná radost.
1: Ale jo, tak je to legendární klub, že jo?
2: Ale já se nejsem jistá, nezavřeli to už náhodou.
1: Můžu tě ubezpečit, nezavřeli.
2: Ne. To je totiž, to je ten klub, jestli si pamatujete videoklip od zpěvačky Rihanny, Please Don't Stop the Music.
1: Please don't stop the music.
2: Tak tam se to natáčelo a to je klub Radost. Takováhle hudba a podobná tam zní.
1: Chápeš to, že normálně Rihanna tam přímo byla. Nevím, jestli to tchýni tedy jako pomůže v tom bordelu, prostě o víkendech. No, tak jako hluk je samozřejmě takový jako zajímavý. No. Please don't stop the music. Tohle si určitě Helena neříká.
2: A jak s tím jako žije?
1: Žiješ tam, no, prostě. Hele. A tohle si určitě nespívá, když jde, víš, takhle. Že ležíš tý posteli a zpíváš si prostě, ježíš. Že hluk kolem čtvrtý místo, první tři místa za chvíli.

0: klubu Radost. Mm-hmm. On se teda ten klub jmenuje Radost FX. A v tom klubu, přátelé, se skutečně natáčel videoklip k této písni, takže tam Rihanna opravdu trdlovala. Reálně byla na ulici Belehradská, živá Rihanna, a točila tam klip.
1: Je to tak?
0: No a tenhle ten klub byl zmíněný proto, že moje tchýně nad ním bydlí. A my jsme tady měli, co dokáže Čechy okamžitě naštvat. Čtvrté místo byl hluk. Hluk kolem, například, když potřebují pracovat. A je pravda, že nám občas v pátek v noci nebo v sobotu v noci píše tchýně, že to tam zase jakoby jede. A ona má občas samozřejmě u sebe naši dceru, svoji vnučku. Mm-hmm. A já mám pocit, že je tady šance, že z mojí dcery bude DJka. Protože ona se vždycky ptá, jestli tam budou ty pánové pouštět to, ty písničky. Zajímá se o to. Ty jako matka to řeší, že bys měla prostě pod bytem Radost FX noční klub?
1: My jsme měli souseda, který byl vášnivý sběratel desek a pouštěl desky a dělal tam jakoby vlastně mejdany tohodle ražení, ano. Ale z mojí zkušenosti dětem to vůbec nevadí.
0: Miluje to.
1: Děti u toho usnou v pohodě a ten, komu to vadí, jsme jako my dospělí.
0: Je to tak.
1: Naležíme v posteli a jsme prostě naštvaný.
0: Tak než budeme pokračovat v české volbě, můžu dát ještě jednu takovou historku. Taky jsem tady zmiňoval před chviličkou, jak tchýně teda hlídá svoji vnučku, tak jak jeli z chalupy, už jsem tady vyprávěl půlku historky, a ona, ta historka měla ještě pokračování. Ten klub Radost FX je na ulici Bělehradská, tam se prostě nedá zaparkovat.
1: Ano.
0: Tam jsou tramvaje, nikde tam
1: není žádný parkoviště.
0: Není tam žádný parkoviště, tam je taková malá ulička, je tam, jsou tam asi tři místa. No a historka je o tom, že píše nám do skupiny Helena tchýně, jo. Přijíždíme k bydlišti a já říkám, Alex, drž mi palce, ať máme místo na zaparkování. A pak říkám, no, vlastně drž palce nám oběma. A ona na to, proč? Vidíš snad, že já mám auto? Dámy a pánové, česká volba pokračuje. Už za chvíli, pojďme si říct to téma, co dokáže Čechy okamžitě naštvat.
2: Ranní show Evropy 2.

0: Jdeme na českou volbu. Takže, co dokáže Čechy okamžitě naštvat? Třetí místo, třetí nejčastější odpověď. Zpoždění. Zpoždění dopravního prostředku, ale i jiné osoby.
1: Teď co víc tě naštve?
0: Co?
1: Podle mě, no ne, jakože když má autobus zpoždění, tak to tak nějak bereš a nebereš si to totiž osobně. Ale jakmile máš schůzku s kamarádkou, a já teď nebudu jmenovat Zorku, prostě jí to nebudu dělat.
0: Zorko, máme tě rádi.
1: Ale ty 40-minutový zpoždění prostě nejde si to nebrat jako osobně. No.
0: A teď si vem, že jdou ty dvě situace spojit. Jo? Teďka zapomeňme na Zorku, jakože na klasický prostě zpoždění dvou kamarádek, nebo když čekáte na partnerku nebo na partnera. Jo? Zapomeňte na zpoždění třeba tramvaje, jakože čekáte, jakože že čekáš na tramvaj a ona nejede. Představ si tyhle ty dva příběhy spojit, to dokázal jenom Mrázek u Srdna. Pustím vám díl, který jsme nazvali Čekající tramvaj. Představte si, jak přijede takhle tramvaj na zastávku, jo, a čeká na toho cestujícího. Třeba na Zorku, že jo? To je typický příklad, takhle by to dopadalo, kdyby jezdila Zorka tramvají, takhle by to vypadalo.
2: Haló?
3: Haló? Dobrý den, tady je Mrázek u Srdna. Prosím vás, to je Sečna Hybnerová.
2: No prosím.
3: No helejte se, já vám volám tady, já jsem řidič tramvaje. No. A kde jste, prosím vás?
2: Prosím vás, já nemám čas, do práce, co potřebujete?
3: No já tady, my tady na vás čekáme, já tady čekám na zastávce, na polní.
2: Dělám tady,
3: no na polní, ne, vy bydlíte u sadu 30.
2: No bydlím a...
3: No a tady je zastávka polní, ne, 17 jezdí. Každý ráno si jezdíte, ne?
2: Že to snad ne, nemám čas, jsem
3: takhle kdavěnej, jako... Helejte se, já tady dělám prezenčku a vy chybíte, a už jste tady měla být 3 minuty, kde jste?
2: No doma jsem, vám říkám, že pospíchám do práce a vy mi vysvětlíte, co mi chcete.
3: No co já chci, tak vy máte být včas prostě tady ve voze, já tady dělám tu, končuje tady super vstup, dveře se zavírají a vy furt nikde, člověče, tady mám plný jo, vydržte paní, prosím vás, já tady mám Hybnerovi. Tak hejte se, pojďte, protože lidi už jsou nasraný, pojďte.
2: Kde jste za moje číslo, prosím vás?
3: Hejte se, já mám číslo všech lidí, co vozím, a nezdržujte, jo? Nebo ujedu a další jde za 6 minut, takže budete pozdě v práci.
2: Když už běžím, prosím vás, už běžím.
3: Hejte se, tady je mašina s názvem Evropa 2, dostali jsme na vás kontakt od toho, od Martina, vašeho. Tytyt, ukončete telefonát, dveře se zavírá jazdár.
4: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Evropa 2. Show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: No a kde to stojí teda? Kde to stojí? Třeba tramvaj někde stojí?
1: Třeba, ale to nevíme.
0: Nebo loď?
1: Ne, my máme hlášení o kolonách.
0: O kolonách. Aut.
1: Jedna je na D1 z Prahy do Brna, kamiony od 162. a 5. kilometru, osobní auta se zastaví od kilometru 182 a na D5 z Plzně do Prahy pozor na 15. kilometru ve stoupacím pruhu odstavený kamion.
0: No, já jsem tady zmínil třeba loď a udělal jsem to schválně, nebo takhle, udělal jsem to schválně, neudělal jsem to náhodou. Představte si, že může být zácpa i lodí, to asi tak nějak tušíte, ne?
1: Ano, to by námořníci v Hormuzském průlivu potvrdili.
0: Tam je nějaká zácpa.
1: No tak čekali tam dost dlouho. Možná ještě čekají, nevím.
0: Je nějaká situace, čekají tam lodě.
1: Ano.
0: Jo. Chápu. Nicméně náš kolega Martin Silas, který tady je s námi každý den, není teda moderátorem, ale dělá svatby a nám tady pomáhá s technikou, je to svatební DJ světa. Přišel dneska s takovou zajímavou historkou. Martine, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Že u nás svatbě ve Znojmě... Hlavně to nerozporuj, Martine, prosím tě, že mu na svatbě ve Znojmě říkal někdo o něčem, co má něco společného s loděmi.
1: To je tajemný.
0: Tajemný, jo? Takže dobře poslouchej, hele. No?
5: že jak máme v Praze na Vltavě zdymadlo na Smíchově, kterým projíždějí lodě, tak je to nejvyužívanější zdymadlo v Evropě.
0: Co tomu říkáš? V Evropě dvě.
5: Že tam je takový provoz.
0: Aby, jsou zácpy, normálně jsi na lodi zácpy, takže můžeš hlásit v dopravním servisu třeba i zdymadlo, ne?
5: Přesně.
0: Jaká je situace na zdymadle?
5: Tam je, to jedno, tam je to jednoduchý, protože vždycky v celou se jede nahoru a vždycky v půl se jede dolů.
0: Víš, to jsem nevěděl třeba.
5: A nahoru a dolů znamená podle toho, jak teče Vltava.
0: Jak
5: si
0: mohla žít bez informace?
1: Já se přiznám, já jsem si myslela, že to je zdvihadlo.
0: Ne, zdymadlo.
5: A přemýšlela si, co je
0: zdymadlo. Já se vám totiž přiznám, co se tady děje. Já si myslím, že to je taky hezký. Za 19 minut přijde do studia sem Richard Krajčo. Z Masa a kostí. Hvězda. Jo? Ano. Zpěvák. Sex symbol. Ikona. Ano. A Katka Říhová už se 5 minut maluje.
1: Ale prosím tě. Ale,
0: takže ona se nesoustředila na tu dopravu, tady prostě to jsou pudry. Já říkám, co to tady dělá? A pak mi to došlo, že to je kvůli Richardovi. Ne kvůli nám. Tady co je pudr, rtěnka.
1: Já se nechci lesknout, já nechci vám dělat ostudu.
0: Podívej se, jak se jí lesknou, no, já to vidím. Jak se jí lesknou rty.
5: Ale to se za chvíli změní.
0: To se za chvíli změní. Richarde, připrav se na toho. Na jak se řekne velký puse? Velká pusa.
1: Jako Francouzák?
0: No to jsem nemyslel přímo.
1: No právě. Tohle.
5: Polibek?
0: To jsem nemyslel, myslel jsem prostě normálně, když dáš někomu pusu, jako velkou pusu. Nějaký výraz český, jak se tomu říká? Hubák? Huban?
5: Hudlana?
0: Hudlana! To je to slovo, děkuju.
1: To je hnusný slovo.
0: Dobře, tak Francouzák lepší.

0: přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
7: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
6: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
7: Program závodu najdete na primátorky.cz.

0: Loni. Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
1: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
0: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír s probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
4: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
5: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Evropa 2.
6: Evropa 7.46, posloucháte ranní show na Evropě 2. Takže za 13 minut přichází do studia Richard Krajčo, ale ještě stále musíme dojet českou volbu. Zbývají nám dvě první místa. Dvě nejčastější odpovědi na otázku, co dokáže Čechy okamžitě naštvat. Můžeme dát konečně šanci našim posluchačům, že kteří mají určitě spoustu nápadů, co dokáže naštvat. Takže my se ptáme. Halo, halo. Nazdar! Nazdar! Ahoj!
7: Ahoj!
6: Ahoj! Popiš situaci ve voze. Kolik vás je, jak se jmenujete, kolik je vám let?
7: Jsme tady čtyři, chodíme do pětky na základku, takže vše nám je 11.
6: Jo, chodíte do pětky, ale pětky nemáte?
7: Ne, naštěstí.
6: Jedničkářky?
7: Jo.
6: A co děláte jako čtyři holky v jednom autě?
7: Ne, my čekáme před školou, až nám to zvednete.
6: Jo, počkejte, vy fakt čekáte a až vám to zvedneme, tak půjdete do školy.
7: Jo.
6: Tak holky, mám na vás otázku. Co dokáže čtyři super 11letý holky okamžitě naštvat?
7: Když mi někdo neodepisuje na zprávy.
6: Když ti někdo neodepisuje na zprávy. To možná bychom mohli uznat jako druhý místo, když se k ním chová někdo arrogantně. To Čechy dokáže okamžitě naštvat. Ale neodepisování na zprávy je vrchol arogance. Je to tak?
8: Když se zobrazíš, je tvojí povinností odepsat.
6: Přesně, to je taková ta pasivní, ta nereakce je vlastně vrchol arogance. To je drzost. A stalo se ti to někdy, že ti kluk neodepsal?
7: No, jakoby jo. A přečetl si to ještě k tomu.
6: Přečetl si to. A jak jsi zareagovala? Poslala jsi mu tři otazníky?
7: Ne, já jsem si ho blokla. Mě to naštvalo.
8: Blokla jsi se. Holka.
6: A byl hezký nebo je hezký?
7: Je nechutný.
6: Ale kdyby ti odpověděl, tak není zas tak nechutný, ne?
7: Ne.
6: A jmenuje se, jak se jmenuje celým jménem?
7: Jmenuji Aneta Hlavínová.
6: Ne ty, myslím ten kluk.
8: Ten nechutný.
7: Já nevím.
6: Ty jsi mu napsala, nevíš,
7: já
6: jak
7: se... Já nevím. Ne. No, ale já nevím, jak se jmenuje, jsem ho potkala random v parku.
6: Ty jsi ho potkala random v parku, jak jsi mu napsala? Na co jsi mu napsala?
7: Tak jsi mu napsala, ahoj, jak se máš.
6: Ale kde jsi vzala číslo?
7: Dal mi ho.
6: A on ti ho dal. A ty nevíš ani jméno. Takže jak se máš a on ti neodpověděl. A ne
8: to
6: Hlavínová.
8: To je tím, že ti dal blbý číslo. Možná.
6: Jo, co když ti dal cizí číslo? Co když to nebylo jeho číslo?
7: No jo, ale my jsme se znali.
6: Jo, vy se znáte. Dobře. Takže Aneto, já mám pocit, že jsme to probrali a můžete jít do školy.
7: A co ty ostatní?
6: Jo, ještě ty ostatní. Jo, tak mi dej, Aneto. Tak holky.
7: Dobře.
6: Co dokáže Češky okamžitě naštvat?
7: Tak mě dokáže
9: úplně, ale úplně naštvat, když nikdo nenosí ponožky v sandálích. To je pravda.
10: Když nikdo nenosí.
6: Dámy a pánové, právě jste se jaksi připojili na živé spojení se 4 11-letými školačkami, který před školou čekají, až jim to zvedneme, aby mohli jít na vyučování. Jedeme Českou...
8: Puberta is best.
6: To je pure gold, prostě jestli si myslíte, že 11-letý holky jsou v pubertě, je to nesmysl. Mimochodem, asi si chtěla říct, když nosí ponožky v sandálech, ne? No a ta třetí ještě řekni ty, co tebe dokáže nejvíc naštvat. A máme to z krku.
9: Tak mě nejvíc dokáže naštvat, když někdo řekne, že kofola není česká.
6: Když co?
9: Že mě nejvíc dokáže naštvat, když prostě někdo řekne, že kofola není československá, ale jenom slovenská.
6: Tebe dokáže nejvíc naštvat, když někdo řekne, že kofola není československá.
9: Jo.
6: Tak to jsem nečekal. Tak tohle jsem nečekal. Já ti musím dát nějakou cenu, to je podle mě nejpřekvapivější odpověď ever. Gratuluju. Evropa 2. Ranní show. Evropa 2. Evropa 2. Holky. Holky, děkuji. No? Můžete jít do školy už, jo? Ale prosím tě.
11: Jo, děkujeme na terénu.

0: Ranní show na Evropě 2 má před sebou finále české volby. Jak jsem správně předpokládal, zase se nám to roztálo na půl hodiny. Zbývá nejčastější odpověď na otázku, co dokáže Čechy okamžitě naštvat. Nejčastější odpověď a pozor, dokonce s velkým předstihem, takzvaně oparník. Takže je to opravdu nejčastější odpověď. Kdo je s námi? Haló?
1: Haló?
0: Jak se jmenuješ?
1: Jana.
0: Jano, ty jsi trochu dospělejší posluchačka, než jsme měli před chviličkou, jenom řekneme, kdo to neslyšel.
1: Slyšela jsem.
0: Normálně 4 jedenáctiletý holky, není to krása, že ještě jedenáctiletý holky poslouchají sami rádio?
1: No, je to super, každopádně já teda nemám zkušenost s pubertěčkama, mám zkušenost se 7letým skoro pubertákem a s 5letou dcerou.
0: Chápu, ale ty sama si byla pubertěčka taky, ne?
1: Byla velká.
0: Tak a teďka pojďme k české volbě. Teď to je drama. Co dokáže Čechy okamžitě naštvat? Nejčastější odpověď.
1: Já si myslím, že je to lež, nebo...
0: Je to tak. Je to tak, krásně si to řekla, úplně jako kdybych si to mohl napsat ten scénář, tak takhle by se to stalo. Asi je to i důkaz toho, že to je opravdu nejčastější odpověď. Když jim druhý člověk lže. No jo,
1: Je to špatný. Je to strašný.
0: Co k tomu dodat? Zjistil jako déšť a už zase prší. Tak děkujeme a gratulujeme k prvnímu místu vlastně. Ty plasto.
1: Děkuji.
0: Papa.
1: Děkuji moc. Mějte se krásně, hezký den.
2: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
0: Já neměl tenhle sen být jak Kristová Oben, jako ty Richarde nebo Ed Sheeran. Tak, teďka vám vysvětlím, proč jsem tohle tady dělal. Je to takový oslý můstek. Tak my teďka budeme hrát Eda Sheerana, proto tam byl Ed Sheeran. A to s tím Richardem, jako ty Richarde. Přátelé, my jsme slíbili, že Richard Krajčo přijde do studia Evropy 2 v 8.00. A protože víme, že Čechy nejvíc okamžitě naštve lež, tak to chceme samozřejmě dodržet a my to dodržíme. Takže 3 minuty 30 a ozve se ve studiu tady Richard Krajčo.

45 vteřin do 8 hodiny. 40 vteřin do Richarda Krajča. Oh yeah. To je mlč ještě.

0: Ranní show na Evropě 2. 5, 4, 3, 2, 1. Je přesně 8 hodin a v éteru Blesk McQueen. Čau, čau.
1: Já to věděla, že to uděláš.
2: No jo.
0: Čau, čau.
2: Čau, čau.
0: Blesk McQueen. Ahoj, Richarde.
2: Čau. Čau, to je děcka.
0: Začneme netradičně. My jsme před hodinou říkali, že přijdeš. Říkali jsme, tak schválně kdo přijde. A pustili jsme tvoji písničku, a jí miluju. Jmenuje se...
1: Zůstaň tu se mnou.
0: Já to miluju. Ty s tím vždycky končíš, máš to rád, já to mám rád. Lidi to mají rádi. A volal pán a říká, já vím, kdo přijde, Richard Krajčo a já. Výborně, vyhrál jste, příjemný pocit. Hlavní cena. A pak jsme mu dali jako bonus. Mm-hmm. Nevím, jestli vám to udělá radost, mu říkám, ale vymyslel to tady náš kolega, že prej si můžete dát otázku, můžete si dát otázku na Richarda.
2: A máte na něho telefon?
0: Na toho pána?
2: No, nebo nějaký kontakt?
0: Máme.
2: Máte, jo. Já bych mu dal ještě jednu cenu potom, ale dobře, otázku.
0: Fakt? Ano. Tak než to uděláš, tak představ si tu situaci. Já mu říkám, máte nějakou otázku na Richarda? A on, no tak já něco vymyslím a tohle je výsledek, poslouchej.
3: Mě by zajímalo, jak Richard včera trávil večer. Mě by zajímalo, co jen tak měl. Včera byla středa večer, tak středa večer. Tak by mě jen zajímalo, jaký měl večer a co dělal.
0: A vymyslel rychle otázku.
2: Jo, tak já jsem měl včera super večer, protože já jsem hrál na večírku jednom v obecňáku tady v Praze.
0: A nějaký firmě?
2: Nějaký firmě. A byli teda strašně skvělý. Bylo to super party. Já všechny zdravím, nemůžu je samozřejmě říct. Asi.
0: Můžeš.
2: Jo?
0: No. Co to je?
2: Já jsem to zapomněl.
1: Počkej, oni
2: mají takové zvláštní jméno, ale hele, počkej, já to mám v diáři, jo.
0: Toj, toj.
2: Oni se kdysi...
0: to klidně může říct.
2: Počkej, oni se kdysi jmenovali totiž jinak a teď se jmenujou, víš jak? Počkej, už jsem to našel. Ivens.
0: Jo? Dobře.
2: Ivens, nikomu to nic neříká.
0: Ne? Náš posluchač, totiž, my jsme potom to s ním rozebírali, já jsem totiž věděl, že jsi byl na koncertě, to jsem mu i řekl, a on, potom, když jsi přišel domů. Jestli prostě...
1: Večer nekončí,
0: jestli třeba tvoje holka na tebe čekala, měla teď prostě ty punčochy.
1: Ale prosím tě, ty tady zase něco projektuješ.
0: Prosím tě, projektu, no.
2: Karin na mě čekala, to je taky pravda.
0: A měla punčochy a podpatky. To, jakože.
2: No teda měla už noční košily, ale říkala, že ještě jako mě chtěla na dobrou noc políbit, protože, víte, my jsme včera o půlnoci dropovali nový single a ona mi chtěla popřát.
0: Jo,
2: ona věděla, že budu čekat a chtěla mi popřát prostě, ať se to jako povede a ať se to lidem líbí, ať mi napíšu něco hezkého. Takže ona byla tak zdržně hodná.
0: A proč dáváte nový song o půlnoci, když lidi spějí?
2: Protože ten single se jmenuje Půlnoční hřích.
0: Že to je ten novej single?
2: To je ten novej single.
0: Co my budeme hrát?
2: Ano.
0: A já jsem si myslel, že my ho budeme hrát v premiéře a ty už o půlnoci. Takže on
2: ale
0: už
2: já
0: venku.
2: Jsem tam už to nikdo neslyšel, prostě všichni spí o půlnoci.
0: Ty jsi dropoval Půlnoční hřích a dřív se říkalo, že vydáváme si.
2: Ano, ale tak já chci být mladý, rozumíš? Hmm. Takže říkám, dropujeme.
0: Jinak, když jsme u toho mládí, přátelé, tak příští rok bude v O2 aréně koncert. Jo. Já s tím nemám nic společný, abyste si nemysleli, že tady propaguju, ale samozřejmě tady kolega, ten koncert se jmenuje Richard Krajčo 50.
2: 29. května.
1: Už to, už proč to... to nazval Richard Krajčo 50? Já to
0: já nevím, když je ti 32.
2: No tak já jsem si chtěl představit, jak to bude asi vypadat, až přijde za 50.
0: A ty si jako myslíš, že jsi teda mladý? Jako, že říkáš, že dropujeme single?
2: Ne,
0: mě to zajímá, jestli bys mi něco poradil. Krémy evidentně používáš.
2: Ne, to vůbec. Já nepoužívám žádnou kosmetiku.
0: Ani mejdlo.
2: No. Tak, dobře, to občas jediné, když vlezu do vany. No.
0: Doporučil bych tě, člověče, teďka to objevil, já byl v létě, loni v létě, jsem byl na dovolený, zubní pasta se to jmenuje. Říkám, hele, používám to první rok a není to úplně blbý.
2: No.
1: Na prst, jo.
0: No, na prst.
2: No tak dobře, tak zubní pastou čas taky použiju. Ale jinak ne, já opravdu nemám moc rád kosmetiku, to prostě nějak nefunguje. Já použiju šampon, co tam má žena na polici, prostě co
1: to
2: tam je.
1: To musí být nadšená.
0: Já teda musím říct, že v roce 2001, když startovala kariéra Richarda Krajča a kapely Krištof, jakože prostě tenkrát vyšla titulka s Richardem a bylo tam napsáno nový Brad Pitt a jeho fotka, pamatuj si to, to si ještě neměl vousy, bylo to nový Brad Pitt a fakt si vypadal v tom roce 2001 trošku jako Brad Pitt.
2: Tak vypadá mi teď.
0: Vypadáš asi pořád dost podobně. Já jsem nějaká tu...
1: Na 60 prostě.
0: Tak když začínala ta naše kariéra, chcem ti něco říct a zapomněl jsem to. Ty bláho. No, já jsem to zapomněl.
2: Jo, nevadí. Tak ten koncert v Autohareně, prosím vás.
0: Jo,
2: posledních 300 lístků, i když je to až za rok. Ale teďka mě normálně nějací lidi mi psali, prosím vás, 29. května jsme stáli před Autohareně arénou.
1: Yeah.
2: Přijeli jsme z Bratislavy.
0: Ano.
2: Ano. A zpíval tam úplně někdo jiný. Takže za rok se těšíme.
0: Za rok se těšíme. Co já jsem to chtěl říct?
1: Já nevím.
0: Jsem říkal, že začínaly naše kariéry v roce 2001, že se vypadal jako Brad Pitt, kosmetika, že se byl to. Jo, už vím, už jsem si vzpomněl. Ježiš, já jsem tak rád, že jsem si jako vzpomněl. Nahazuju zpátky téma. Řekl jsi si o tu arénu, dobrý. Nahazuju téma ty a kosmetika.
2: Ano.
0: Jo, že moc nepoužíváš kosmetiku. Ne, já ne. Taky ne. Máme
2: taky
0: to stejný.
2: Vypadáš dobře.
0: Děkuju.
1: Taky na 60.
0: Taky jo, 50. Akorát nemám konce v Autohareně. No, to nevadí. Nicméně, nahazuju tu kosmetiku.
2: Ano.
0: V roce 2001
2: no.
0: Vyšel takový článek v Bulváru.
2: No.
0: A ten byl o tobě.
2: A o tobě?
0: A o mně.
2: Fakt?
0: A jmenoval se Noví metrosexuálové.
2: Ne, ne.
0: Jo, to tak? A metrosexuál je podle mě člověk, který právě používá kosmetiku nadbytečně. Jo? Takže jak víš, jak nemohli být dál od pravdy.
2: Ale moje žena si to taky vždycky myslela.
0: Že jsi metrosexuál.
2: Jako, že jsem takovej ten, jo. A já prostě ráno vstanu, obliču si džíny, triko, tílko, něco a jdu pryč.
0: Hele, a není to tím, že chodíš třeba na slavíky s kabelkou a v bledě modrý blůzce? To je trošku jako metrosexuál. Jako,
2: ne, že... to je trošku jako, že chci lidem udělat radost.
0: Jo, tak to jo.
2: Oni zase jako ví, že...
1: A novinářům.
0: No, a novinářům.
2: No. Oni ví, že to moc často nenosím, rozumíš? Takže prostě oni vždycky čekají, jako jak je potěším.
0: My se, přátelé, těšíme na pokračování rozhovoru. Richard Krajčo za chvíli představí tady song Půlnoční...
2: Hřích.
0: Půlnoční
2: Bude hřích. To opravdu rádiová premiéra.
0: Je to tak. Za chvíli jsme zpátky.
4: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa. A jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
5: Co je?
4: Co je? Je Scary Movie v kině.
5: Jsme zpátky.
4: Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
6: Na tohle se připravuju roky.
4: Scary Movie.
5: Já ti dám, že se budeš smát.
4: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
8: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
9: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
8: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký drsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
8: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
7: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
8: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
7: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
8: Taneční skupina roku CZ.
10: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka Praha. Více na appetitpicnic.cz.
7: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Konečně grilovačky.
12: To miluju.
11: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
12: Udělám si sýr na pánev od Madety.
11: Na grilu není spíš na pánev.
12: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
11: Sýr nebo grill?
12: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
11: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
12: Jo, jo, ten od Madety.
13: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale kde pak? Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazwell Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
16: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
17: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
18: Evropa 2.
0: Tohle je ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky. 8 hodin 11 minut. Ve studiu Richard Krajčo, za chvilku premiéra jeho nového songu Půlnoční hřích.

0: Richard bude dělat jukebox dneska, vydržte.
1: To se hodí k tomu Bleskovi McQueenovi.
0: Co?
1: Čau, čau, čau, čau, čau.
0: Jo, vlastně. Je to tady, dámy a pánové, 8.13. Ranní show na Evropě 2 má před sebou velkou premiéru. Pozor! Kapela Kryštof oznámila nový singl Půlnoční hřích, na kterém spolupracovala s influencerkou a zpěvačkou Dominique Aladjou. Titulní skladba připravovaného alba vyjde dnes. Píšou. Už vyšlo.
1: Ano.
0: Mimochodem bude videoklip. Ten ano. Bude až 7. června zveřejněn.
1: V neděli.
0: Tak. Půlnoční hřích je singl o touze, která ne vždy musí být naplněna. Prosím komentář autora.
1: No, no jako, že to mám vysvětlit tohle.
2: A jak to souvisí s Dominique Aladjou?
1: Já, pro mě je Dominika metaforou vlastně tady tohle. A proto jsem si ji tam přál, protože když jsme tu písničku dávali dohromady, tak jsem si říkal, ona je úplně stělesněním vlastně touhy.
0: A pozor, touhy nebo touhy, která není a nemusí být naplněna.
1: No právě, a o to jde. Já si myslím, že vlastně jsou věci, na které si člověk jakoby, na které člověk nedošáhne, jo?
0: Takhle
1: prostě,
0: to
1: které
0: bereš,
1: si vždycky nechá si vlastně o nich jenom zdát, nebo vlastně omezuje tu svoji fantazii a říká si, že jsou věci, které jsou jako nemožné, jo?
0: Je takový zvuk praskajícího ledu. Je to velmi tenký led, který trochu jako praská.
1: A tak jsem ji před 3/4 rokem oslovil.
0: Tak jsi jestli... oslovil, tomu říkáš.
1: Ano, tak jsem ji oslovil, jestli by nechtěla být součástí. No a jsem hrozně rád, že řekla ano, protože jak ona sama říká, to je asi nejméně očekávané spojení.
0: To je pravda.
1: A já si myslím, že ona je hrozně talentovaná holka. Mimochodem vás zdraví teďka z letadla, letí z Thajska, z nějaké tam zase soutěže, krásy. A tak tady dneska nemohla být, ale...
0: Z nějaké soutěže krásy, no, jak to zase... řekneš, jako kdyby lidi, každý z nás jezdil občas přece na...
2: A zase byla na nějaký soutěži zase krásy, byla na nějaké soutěži. To znáte.
0: Ale vy to znáte, každý z nás občas jede na nějakou soutěž krásy, jmenuje se to prostě do práce, když jdete.
1: Takže...
0: Ona... Katka se líčila, to jsem ti zapomněl říct, Katka se líčila celou půl hodinu, než si přišel, rtěnka...
2: To je snad jasný.
0: Takže je čas na... Katka je stělesněním touhy, která může jistě, být ta poděra.
2: Jistě.
0: Může.
1: Může, když ale nemusí.
0: Slovo může dát slovo.
1: Může,
0: slovo dalo
1: nemusí.
0: Slovo, ale
2: nemusí. Ale nehaž to na mě, pojďme to vrátit zpátky na Dominik.
0: Ne, pojďme to teda na mě. I já samozřejmě bych se mohl chytnout, kdybych samozřejmě našel nějaké vzájemné zalíbení s Richardem. Kdyby, říkám. Kdyby si měl zájem, to jsem ti říct. Takže, Půlnoční hřích je single o touze, která ne vždy musí být naplněna. Aha. To je tedy Dominik.
1: No ne, jako to není jako ona.
0: Jo.
1: To je cokoliv prostě, co my máme ve své fantazii a říkáme si, že to třeba není možné.
0: Pokračuju dál. Tvoje slova. Ta píseň je o snech, které přicházejí těsně kolem půlnoci.
1: Aha. Vidíš? No co, jako mám k tomu něco říct?
0: No, oni přicházejí nějaký sny těsně.
1: No počkej, já bych to řekl poeticky, jako je to vlastně takový ten okamžik mezi dnem a nocí prostě, kde je a není všechno možné.
0: Tady přímo slova pana Krajča. Je to okamžik, kdy to staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí. Ta píseň o skryté vášni a emocích, které zůstávají pod povrchem, to dodává zpěvák kapely Richard Krajčo.
1: Je to tak, přesně jak jste řekl.
0: Track vznikl v legendárních studiích Real World Studios Petra Gabriela v anglickém městečku Box, přibližně hodinu od Bristolu, rodišti street artové legendy Banksyho. Právě jeho tvorba inspirovala také novou vizuální image kapely.
1: No ty o ní nic nevíš, protože nejseš na sítích, ale ano, už asi měsíc jedeme takovou jako novou vizuální image kapely.
0: A to?
1: Podívej se na to.
0: Ne, počkej, jak zkus to popsat v rádiu?
1: Tak vybrali jsme několik zásadních symbolů, které budou provázet celou tu desku. Půlnoční hřích provází takové žluté srdce v červeném kruhu. Možná, že lidi na něho narazili, protože spousta, desítky, možná stovky našich fanoušků rozlepovali po republice takové srdce.
0: Mm-hmm. Aha.
1: Aha. Tak to byl jeden z takových jako kroků, takové virální skryté reklamy na tohle.
0: OK.
1: No a to samozřejmě bude pokračovat dál i s tím, až to album vyjde.
0: Tak,
1: to...
0: album vyjde 9. října.
1: Ano, přesně tak.
0: Titulní skladba z alba Půlnoční hřích se jmenuje Půlnoční hřích. Už se tady o tom 10 minut bavíme. Těšíte se na tu píseň? Těšíte se na to? Je to tady?
1: Těšíme se!
0: Takže, jak říká Karin, holka Richarda, my to teďka dropnem. My to dropnem v raní show na Evropě 2 a taky stejně jako tvoje Karin bych ti chtěl popřát hodně štěstí. S tou písničkou. Tak jdeme na to.
1: 18.
0: 4. června snad se bude.
1: Snad se bude líbit.
0: Snad se bude líbit a začíná právě teď. Krištof a Dominik Aladža. Půlnoční hřích. Ranní show.

0: Budu tvůj půlnoční hřích. Premiéra songu kapely Krištof a Dominik Alagia. Úplně jsem přemýšlel teďka, jak dřív ty písničky končily stišováním, jo? Jsi si říkal, jestli třeba ta písnička se nebude na konci stišovat, to už dneska neexistuje. Richard Krajčo živě ve studiu, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já vždycky nevím, jak s tím skloňováním je takový komplikovaný. Jak to říkáš? V češtině je to složitý, prostě jasně kapela Krištof, je to písnička kapely Krištof a teď Dominiky.
1: Dominiky Alagi.
0: I to Alagi.
1: Asi jo, já nevím.
2: Vy se koukáte na mě, jako kdybych já to věděla.
0: A Dominiky Alagi?
1: Já myslím, že jo.
0: Takže Dominik Alagia a Krištof.
1: Já se jí zeptám.
0: Hele, a je to Dominik Alagia a Richard Krajčo nebo Krištof?
1: Ne, to je Krištof, samozřejmě.
0: Krištof. Tak ještě jednou zopakujeme, že album Půlnoční hřích, album. Vyjde až 9. října, tohle byla titulní skladba.
1: Přesně tak, první single.
0: A jinak teda tam asi je kapela Krištof jako sama. Ve zbytku.
1: No prosím tě, musím říct, že tam budou i další ještě hudební spojení.
0: Ano.
1: Pro někoho překvapivé. Ještě tam máme jednu takovou strašně talentovanou holku na jeden takový fakt, myslím, že silný song, něco ve stylu spíše Zůstaň tu se mnou, kterou jsme dělali s Jirkou Borianem, mimochodem, tuhle tu píseň.
0: A ta talentovaná holka má teďka shodou okolností 3 Edeny.
1: Ne, tak to ti musím říct.
0: Jiná.
1: Ta je možná jednou bude mít. Ale je to holka úplně na začátku, ale hrozně šikovná. Našel jsem si ji na sítích.
0: No a teďka my neřekneme to jméno.
1: Ne, neřekneme ještě.
0: No tak to je takový jako o ničem.
1: Ne, neboj, tak já zase přijdu v říjnu.
0: Richard Krajčo tady ještě zůstane, protože bude součástí Juboxu. On vůbec neví, co to je.
2: Ne. Teď oči, úplně vytřeštil oči, Richard.
0: Vytřeštil oči. Jak to říct?
2: Kulišárna.
0: No, taková kulišárna. Kulišárna. Já už jsem to, ti to naznačoval jedný, no to je jedna, nechci si to mám říct. No prostě budeš součástí Juboxu, všechno vysvětlím.
1: Dobře.
0: Vysvětlíme posluchači, možná víte zprávy.
2: Dobré ráno, u zpráv. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda se od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta dnes začíná jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. A teď má slovo Zuzka.
3: Brněnský dopravní podnik letos pořídí 2 další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Seniorbus je vytížený. Původně služba začínala se 2 auty. Za 10 let už řidiči absolvovali na 200 000 jízd. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Britská centrální banka bude zásadně měnit podobu bankovek. Do užšího výběru pro zásadní přepracování designu bankovek se dostalo 18 zvířat, včetně lišky, čmeláka či kuny. Měnit se bude 5-librová, 10-librová, 20-librová a 50-librová bankovka. Na nich jsou nyní portréty bývalého premiéra Winstona Churchilla, autorky Jane Austenové, umělce J.M.V. Turnera a matematika Alana Turinga. Podle Bank of England má postupná výměna všech obrázků na bankovkách především zabránit padělání.
0: Kuna, jo. Tak kuna už byla v Chorvatsku, teď jim to sebrali, dali jim euro, že jo, už není kuna, takže kuna...
1: Kuna je teďka u nás na sadku v Podkrkonoši, u nás bydlí ve střeše.
0: Počkej, kuna, no maní vyhnali z bankovek v Chorvatsku, tak se normálně vetřela, nechala se to líbit a vetřela se na libry. Jo.
1: Utekla.
0: U vás
1: na
0: je,
1: britské ostrovy.
0: U vás je kuna na střeše?
1: Ty vole, celá rodina. Fakt, jo. Máš vždycky rej, party, prostě všechno chrápou. Oni normálně chrápou nad naší ložnici, my je slyšíme, jak chrápou. Ale Karin říkala, že prostě patří k nám a že je tam prostě necháme. A...
0: Já to nebudu komentovat, ale to slovo kuna je tak libozvučné. Prostě no. Krásný. Evropa 2, kde to stojí?
2: Nejdelší kolona aktuálně na D1 z Prahy do Brna. Kamiony stojí už od kilometru 162,5. Osobní auta se zastaví na příjezdu do Brna od kilometru 182.
0: Když jsme u té dopravy, Richard je samozřejmě velký cestovatel, vzhledem k tomu, odkud pochází. Abych to neřekl blbě, přesně odkud pocházíš?
1: Přesně úplně.
0: Přesně, abych to řekl.
1: Narodil jsem se v Havířově.
0: Takže ty nejsi, jseš Havířov prostě.
1: Já,
0: jako, můžeš nám říct nějak, říkej.
1: No, ale žil jsem v Havířově, Orlově a Ostravě.
0: Orlova.
1: Takže zdravím celou Severní Moravu.
0: Celou. A můžeš nám říct nějaký zlepšovák, jak se dostaneš z Havířova do Prahy?
1: Teď už je to v pohodě.
0: Teď je to v pohodě,
1: teď
0: co?
1: Už jo, a když jsi musel pěšky asi 14 dní.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
0: Když jsi neměl dostatek času, musel jsi jít pěšky, abys tam byl rychlejc.
4: Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
2: V Čechách začne v průběhu odpoledne od západu přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidá déšť i přeháňky, ojediněle i zabouří. Nejvyšší teploty dnes 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21. Tolik zprávy, je 8 hodin a 28 minut a na Evropě 2 pokračuje čtvrteční ranní show.
0: A to konkrétně dneska s Richardem Krajčem, který za chvilku vstoupí do svého jukeboxu.
1: No, toho se trošku bojím. Já jsem si říkal, jestli jsem neměl číst radši ty zprávy.
0: Hmm. Ale můžeš, jestli chceš číst zprávy v 9.
1: Dobře, tak jo.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Zpátky k muzice.

0: Je to tady! Jukebox hvězdný speciál! Já to miluju.
1: Já se bojím.
0: 8.33. Ranní show na Evropě 2. Jako náš host Richard Krajčo postoupí Jukebox. My jsme mu to tady v rychlosti vysvětlili a přátelé, vylezli mu oči z důlků. Že si bude muset vylosovat píseň, ale to není všechno. On ví, že potom vy, milí posluchači, vyberete, jaký má zpívat. V tuhletu chvíli teda tě poprosím,
1: ano,
0: aby si řekl číslo 1 až 20. Máš to takhle krátký, vybral jsem ti jednu lepší pecku než druhou.
1: Dobře, tak moje oblíbené číslo 7.
0: Stánky. Stánky.
1: Dobře.
0: Kamaráde, stánky jsou... Počkej, ty... Pozor.
1: Ano.
0: To není fér, protože ty jsi si dokonce jsem viděl přines kytaru. A to je levý, protože ty určitě stánky umíš, protože jsi starý hudebník u ohně, ne?
1: No trošku
0: jako
1: jo.
0: Jako tábory a jasně. To. Tak pozor, tak to ne. Tak já tady najdu něco jiného. Já najdu piano verzi, aby si nemohl brnkat sám jako vy od sebe, jo.
1: Takže to bude romantické.
0: Bude to romantické, ale ty vůbec nevíš, jak to budeš zpívat
1: no,
0: ještě.
1: Umíš
0: text, stánky?
1: No asi jo.
0: Nechci si to vygooglovat?
1: Ne, prosím tě, myslím, že to zvládnu.
0: Dobře, ale ještě bych se tak jako nechvástal, že Katko, řekni mu, jak zapekli ty jukebox.
2: Teď to totiž teprve přijde. Ty dostaneš tři možnosti, jak to zaspíváš a někdo se nám dovolá a vybere ti, jak by si představoval, že ty stánky budou znít.
0: Jak to bude znít? Ranní show, dobré ráno, haló.
3: Dobré ráno, tady Jarka.
0: Jarka ti to určí. Seznámte se, Jarka, Richard, Jarka.
1: Dobrý den, Jarko.
3: Dobré ráno.
1: Tak buďte hodná a milá. Ano?
0: Ne.
3: To já jsem vždycky.
0: Jarko, máte nějakou otázku na Richarda? Přece jenom je to hvězda.
3: Já jsem zaskočená, že jsem se dovolala, tudíž asi ani ne.
0: Dobře, tak ale zvládnete určitě vybrat jednu možnost.
3: Tak o tom žádná.
0: Tak jo. Tak pozor. Za A. Zaspívá tu písničku Richard Opile. Prostě klasika, festival, 3 hodiny ráno.
3: Ano.
0: Odcházíte z festivalu a zpíváte si stánky. To je za A. Nebo za B. Německy.
1: Aha.
0: Německy.
1: Aha.
0: A nebo za C ostravsky. Tak to jsou
3: tak
0: možná...
3: Tak já myslím, že za C je jasná volba.
0: Tak. Nevím, jak to upravíš, nebo to necháš. Ale už ti běží intro. Jarko, zůstaňte s náma na telefonu. A jde, Richarde. Pozor, jdeme na to.
1: Picture

0: Poslouchaj.
1: A jdeme na němčinu? Katko?
0: Katko, ty?
2: Ne. A. Lieben Sie den Fliegen entrumen zu bin zu fahren. Zum Beispiel. Am Fliegen liegen Mangen zum
1: Bär. A zpátky jdeme na ostraštinu, prosím.
3: Hrem opilého.
1: Jo. A.

0: Děkujeme. Jarko, co tomu říkáte? Wow.
1: Dokonalý, jako vždy.
0: Jako vždy, jako vždy. A tohle všechno bude, přátelé, příští rok v O2 Areně. Richard Krajíčo 50. Máš to vyprodaný, gratuluju, kamaráde.
2: Děkuju.
0: Za chvilku jsme zpátky, tohle byl Hvězdný jukebox s Richardem Krajíčem.

0: 8.40, posloucháte na ní show na Evropě 2, ve studiu s námi Richard Krajčo, hvězdný host. Richarde, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Pojďme se bavit o holkách teďka, protože zazněla v předchozím vstupu taková hláška, baba jak cip.
1: Baba fajná popisku jak cip.
0: Tak, tohle je ta formulace, kterou jsem hledal. Baba fajná popisku jak cip. Tak. A jestli někdo může naplňovat tuto složitou definici. Marilyn Monroe.
1: Jo, to je fajná baba popisku jak cip.
0: V pondělí.
2: Podle mě to má na náhrobku.
1: V pondělí. Na fifejdách, ale.
0: Kde?
1: Na fifejdách.
0: Co je to na fifejdách?
1: To je taková čtvrť naše oblíbená.
0: Já to nechápu. Jaká
1: no v Ostravě, no něco jako tady máte, já nevím, co tady máte.
2: Co se jmenuje fifejdy, co na tom nechápeš?
1: Fifejdy, no.
0: Tak Marilyn Monroe, dámy a pánové, v pondělí by bylo 100 let.
1: Ty jo.
0: Hustý, ne? 1. června 1926 se narodila. Už teda není.
1: Ale pořád je krásná.
0: Pořád je krásná, umřela v 630.
1: To je smutné, že?
0: V 630, to je vlastně, jestli to člověk představí, že proto jí máme pořád, jako ty obrázky vypadají stejně. Vlastně pro takovou ikonu, možná proto je ikona, že vlastně neexistuje žádná fotka po 630.
1: Ale třeba to vlastně mají takhle ty lidi, třeba Jim Morrison, rozumíš? Jim Morrison pro mě vždycky byl stělesněním jako rebelské mužské jako krásy, jo? A možná proto, že když tím, že odešel tak brzo, tak taky máš v paměti pořád jako tady to.
0: Ten to dal teda ještě mnohem míň, že jo?
1: Ten ještě míň, 27.
0: Klub 27. Nicméně stejně 100 let Marilyn Monroe, jo? Já využívám, že tady mám hvězdnýho Richarda Krajča. Richard, jak slyšíte, je samozřejmě duší, kromě toho, že je zpěvák a herec, tak je i moderátor. Takže vlastně bychom mohli spolu vysílat.
1: Ale mohli bychom, samozřejmě.
0: Takže zeptám se tě rovnou, ale přece jenom seš host. Marilyn, tedy 100 let, jo? Zeptám se tě, jakou nejstarší ženu si v životě poznal?
1: Nejstarší ženu? Ano. Jako jak poznal?
0: Jako intimně, myslím, samozřejmě.
2: Samozřejmě.
0: Protože jsi byl na narozeninách Jiřiny Bohdalový, se nepočítá.
2: Jedině, že?
0: Leda, že? No.
1: A kdy jsou ty zprávy?
0: No ne, tak to naznačeno.
1: Já nevím, nebudu tady tohleto vůbec tady řešit.
0: 50 plus?
1: To je, počkej, to je mě teďka.
0: No takže, právě,
1: takže to je standard, ne?
0: No a to ještě není 50.
1: No ne, tak za chviličku.
0: Ne, nic to
2: bude. Tak začni ty.
1: No právě, že ty vlastně, když tak vlastně o tom mluvíš a ta Marilyn tě tady tak rozechvívá, tak Ježíš, určitě Maria, jakoby...
0: Ty jsi si naběh. Dobře, 64. Ale před 20 lety.
1: To jsem se chtěl zeptat, no.
0: Nicméně.
1: Ty jsi vždycky kaňour.
0: Nicméně. Dobře mi
2: to
0: tak,
2: stačí.
0: Ale dobře mi tak.
1: A v Berouně nebo někde jinde?
0: Položil jsem ti tu otázku.
1: Jestli jako můžeme zúžit.
2: Já už googluji, které české ženě je nyní 84 let.
1: A zná Leoše.
0: No. Teď já vůbec nevím, jako
2: a máš to máš za to.
0: To mám
2: za to, zlomyslnej.
0: Ale, to mám za to, že jsem, ale já jsem nebyl zlomyslný. Já jsem jenom jako chtěl říct, že Marilyn Monroe prostě je 100, tak jsem to využil. Ale souhlasím s tím, že dobře mi tak. Děkuji ti, Richarde. Uštědřil jsi mi lekci. Pojďme si Marilyn dát z její nejslavnější písničku.
1: Aha, pojďme.
3: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Slušný, ne, ale.
1: Sexy.
0: Bylo sexy. Bylo sexy.
1: Co to je tady ta hudba?
0: Nic, to je poslední mohikán.
1: A dobře.
0: To je jenom, jako jsi to jako představoval.
1: Jsem si říkal, že zase něco přijde. Čelistí.
0: Jakože bych teďka řekl.
1: No nevím, něco
0: úplně. Že bych třeba řekl, jakože...
1: Dramaticky.
0: Jakože...
1: Přichází Marilyn Monroe.
0: To ne, ale můžeme říct, přichází Marilyn Manson.
1: Jo, to byste mohli, jo.
0: Je to tady.
1: Víš, jeho největší hit a taková krádež, že?
0: No a co? Sweet Dreams.

0: Richard Krajčo byl dnešním hostem v ranní show. Dobré ráno, Richarde.
1: Dobré ráno.
0: Úplně nadšenej tady z toho kytarového riffu a z toho, že hraje Marilyn
1: Manson. No, protože já jsem úplně zaspomínal na svoje DJské časy, když jsem jezdil po Moravě.
0: Ty jsi to hrál jako DJ.
1: Tohle jsem hrával, jasně. Já jsem hrál v Rokáčík totiž. Takže kromě Prodigy Underworld, tak jsem hrál třeba i Merlina, nebo Korn, nebo Sepulturu, ale i Beatles. Marilyn Monroe jsem nehrál.

0: Děkujeme za návštěvu hvězdě hvězd Richardu Krajčovi.
1: Ty jsi milý, díky moc.
0: Tak pojďme to shrnout. Tedy je takzvaně droplá, vydaná nová píseň kapely Krištof, je to duet z Dominik Ala, jmenuje se Půlnoční hřích.
1: Ano, správně.
0: Lidi si to můžou pustit všude.
1: Teď už si to můžou najít a pustit Spotify, Apple Music, YouTube, kdekoliv.
0: Celé album tedy vyjde 9. října.
1: Ano.
0: A ještě bychom měli bychom tedy ještě zmínit, že bude i videoklip.
1: Ano, ten bude v neděli, prosím vás, až jo? V neděli v 7 hodin večer dropujeme videoklip.
0: A zkus nám popsat, o čem bude videoklip. Jseš tam s Dominik.
1: No, jsem tam s Dominikou, ale vlastně... Já si myslím, my jsme o tom přemýšleli, jak by to vlastně mělo ten videoklip vypadat, aby to nevypadalo blbě, jo? Protože no, přece jenom mě je 50 a je 21.
0: Jo.
1: A není to milostná píseň, jo? I když vlastně k tomu to může svádět. Takže je tam opravdu takový příběh o tom, že se v určitou chvíli potkáš s nějakým člověkem, který ti dokáže udělat velký zážitek, dejme tomu.
0: V jakém smyslu?
1: Uvidíš. Podívej se v neděli v 19 hodin.
0: Samozřejmě tady v rádiu, nejenom, že ten videoklip ještě není venku, že ho předpokládám ještě dostříháváte, ne?
1: Ne, už je hotový.
0: Už je hotový, ale v rádiu si ho nepustíme.
1: Nepustíme.
0: Takže v neděli.
2: Až v pondělí prostě.
0: V pondělí si ho pustíme tady v rádiu. Richarde, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Ještě na konci řekni to jednou, to znamená, co budete dělat v létě, nějaký festivaly jsou, kapela?
1: Ne, volno. Kapela má volno. Až do naší velké koncertní narozeninové show.
0: A ta je?
1: Ta bude až v roce 28. Aha. Oznámíme ji na podzim. My teda budeme dělat jenom takové, já zdravím všechny naše ultras fanoušky, kteří jsou s náma v kontaktu, protože ti to ví, že pro ně děláme takové utajené malé koncerty.
0: Ano.
1: Ale ty velké, které budou vypadat jako Strahov, tak ty se budou konat až v roce 28. Na podzim řekneme víc. Bude to oslava našich 35. narozenin s klukama společně, už budeme 35 let, to je neuvěřitelný. A do té doby můžou poslouchat potom naši novou muziku, ale koncertovat...
0: 28.
1: 28.
0: Ale do té doby ještě v roce 27, jeden. Richard Krajčo 50.
1: Tak, jenom jeden koncert v Outvareně, ano.
0: Děkujeme za návštěvu,
1: díky.
0: Se ti daří. Čau.
1: Díky, děcka, díky, mějte se všichni fajně, jak chci, čau.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
12: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Data

0: Jsi u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Walker, Faded.
3: Jo, faded, faded.
4: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
5: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
5: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
5: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
5: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
5: Na Evropě 2.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: můžete snadno spravovat v aplikaci Xiaomi Home a mít tak dokonalý přehled o tom, co vás právě zajímá. Značka Xiaomi právě nyní uvádí nové AI smartphony Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro s pětinásobným optickým teleobjektivem německé značky Leica, Hyper AI v češtině a benefity v hodnotě až 11 499 korun při koupi právě teď. A právě teď, nebo dnes, soutěžíme o prémiové chytré hodinky Xiaomi Watch S5, velikost 46 mm a k tomu ještě bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6.
1: Elegantní smart hodinky Xiaomi Watch S5 46 mm jsou voděodolné, s výdrží baterie až 21 dní, komfortní bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6 přináší úžasnou kvalitu zvuku, jemné výšky a silné basy.
0: Miluji tě.
1: Noho.
0: Volejte 257 400 888 a vyhrajte tyto ceny. Díky Xiaomi máme soutěž teď v 8.59 47 vteřin. Kdo se nám dovolal? Halo.
2: Čau, tady Vašek.
0: Vašku, kolikanásobný je optický teleobjektiv německé značky Leica prémiového AI telefonu Xiaomi 17T Pro? Je za A pětinásobný, za B vícenásobný, za C více méně násobný.
2: Co bys...
0: Je to za pětinásobný. Kolikanásobný je optický teleobjektiv německé značky Leica prémiového AI telefonu Xiaomi 17T Pro? Je pětinásobný a ty jsi to všechno vyhrál. Gratulujeme.
2: Díky.
0: Je to tvoje. Chytré hodinky Xiaomi Watch S5 a bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6. Je to tvoje a ve dveřích ještě Jakub Kohák dneska. Toho ještě taky stihneme. Tobě gratulujeme. Měj se hezky. Pa, pa.
2: Díky moc.
1: Ahoj.
2: Čau.

dámy a pánové. Soutěž před finále ranní show. 9:02 a my pro vás máme nádherné ceny. To všechno stihneme ještě do 9. Xiaomi patří mezi nejoblíbenější značky mobilních telefonů a široké řady chytrých zařízení.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Dobré ráno, posloucháte Rádio Evropa 2 a je tady co? Svět podle mě? Ano.
2: Ano.
1: Svět podle Koháka, vítám tady, ahoj Leoši.
2: Ano.
1: Katko, ahoj.
3: Nazdar.
1: Vítejte v mém pořadu.
2: Nezvi, tak strašně moc.
1: Pro mě, já jsem hrozně naspirovaný, jak mám rado, jak můžu si jednou uvést svoji show.
2: Je to tak.
1: Ježišmar, děkuji vám za to. Chci vám říct takovou milou příhodu, co se mi teďka stalo.
2: Ano.
1: Jo. Prosím tebe, my teďka děláme různý takový jako soutěže doma, jo?
2: Ano.
1: A teďka jsem říkal, kdo vymyslí vtip? Jo?
2: Ne,
3: bláho, to je těžká synama. Disciplína.
1: Ze synama.
2: Těžká disciplína.
1: Pozor, ale to je strašně těžký. Vymysleli jste vtip někdy?
2: Ne.
1: Jakože vtipné ještě ke všemu.
2: No, tak to už vůbec
3: my jsme nikdy ani žádný neřekli.
1: No, takhle, to se o vás ví. Nicméně, jako víte, jedeme autem a já tak, kdo vymyslí vtip? A můj mladší syn mě normálně uzemnil, chvilku přemýšlel a říkal, mám.
2: Jo. Ne.
1: Normálně mám. Jo. Mm-hmm. A takže jedeme, a já, no to bude nějaká hovězina samozřejmě, 10 let, co to může být. Takže jedeme, a teď vám ho řeknu, jo, já jsem si ho napsal.
2: Napsal si to.
1: Takže pozor. Jsou dvě holčičky, jo. Jedna je dobrá, ta holčička, a jedna je zlá.
2: Ano.
1: Jdou spolu na procházku a vyjdou na most, který je přes dálnici.
2: Je teda, jestli můžu na úvod, je,
1: ano.
2: Všimni si, jak vlastně ta nezkušenost.
1: Ano.
2: Vymyslí vlastně úplně nové,
1: ano,
2: zahájení toho vtipu, tak, že mají tři holčičky, že jo? Co pak v nějakém vtipu jdou dvě holčičky?
1: Jeho vtipu jdou dvě.
2: Ve vtipu chodí vždycky prostě tři kámoši. To je neuvěřit, jak už to zahájení je přelomové. Jako.
1: Je to tak, ale pozor, ale vy netušíte tu pointu.
2: Jo.
1: To mě úplně uzemlilo. Já jsem se přisahal, že jsem se smál. Uvidíme. Nicméně, jdou dvě holčičky, jedna je dobrá, jedna je zlá. My jsme jeli autem, takže ho to napadlo v autě.
2: No.
1: A výjdou na most, který je přes dálnici. Jo?
2: Ano.
1: A začnou dolů házet kameny na ty auta.
2: Aha.
1: Dobrá holčička trefí 8 aut a způsobí 8 nehod. Ta zlá holčička,
2: ano,
1: trefí 3 auta a způsobí 3 nehody.
2: Ano.
1: Dobro zase jednou zvítězilo nad zlem.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
0: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 9 hodin, 10 minut. Říkám schválně ten čas, protože máme sponzora Časomíry, takže to, co teďka říkám, 9 hodin, 10 minut má svého sponzora.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Tak, a to už je z ranní show všechno a předáváme tady slovo tlapkové patrole.
3: Já jsem Chase. Já jsem Sky.
1: Logicky ne, logicky. No. Přátelé, Ivana a Koťák.
3: Dobré ráno.
1: A je to. Je to vaše, držím vám palce.
3: Děkujeme.
1: Je čtvrtek čtvrtého, jak říká Katka.
3: Ano, rajdre, pane.
1: Zítra, papa.
3: Čau.

0: Mm. Posloucháte Evropu 2, tady Tlapková...
1: Patrola!
0: Tlapková Evropa.
1: Tlapková tak... Evropa, já jsem Chase a ty seš co, Hollywood, nebo jak jsi říkala?
0: Ona je tam, jsou tam dvě ty, Fenky, myslím si, že Liberty a Sky a pro mě ještě jedna. Já spíš jsem jako, já myslím, že Sky je třeba opravdu Katka Říhová. Já jsem spíš Liberty.
1: No mně se líbí, jak tady probíhá interakce mezi rodiči. Já jak nejsem ještě rodič, tak jenom, no tak to je pochopitelně Liberty a ta druhá je pochopitelně Sky.
0: No, ano.
1: A když se do té konverzace přidá i Leoš a já říkám, co se to tady proboha děje?
0: A víš, co ti chci říct? A nic k tomu víc už dál neřeknu. Ty nejsi rozhodně Chase, ale ty jsi Rubble. A teď nevíš, viď?
1: Jako týp, je to nějaký týpek, je to nějaký hustý pes,
0: je to hodně velký
1: který
0: pes.
1: Se líbí hodně fenkám, tak to jsem já.
0: Posloucháte Evropu 2.

0: posloucháte dál Evropu 2 Maximum muziky s Ivčou a Koťákem. No to téma tlapkový patroly evidentně v Koťákovi tady zanechalo už šrámy už teď.
1: No tak je to jenom tím, že mám k tobě nedůvěru, tak jsem si říkal, rabl, tak to bude určitě nějaký hustý pejsek, tak ho tady googluju takhle. Hodnotit pejsky špatný, ale má trochu podkus a přijde mi, že je obézní, trošku ten pes.
0: Ní to dělá to jeho plemeno,
1: ježiši. Možná, jo, on je to buldoček, ty se mě snažíš vnutit, že to je mops nebo buldoček.
0: Myslím, že je anglický buldoček, ale ty jsi chtěl být spíš třeba...
1: Nějaký dobrman.
0: Menší dobrman si chtěl
1: být. Ne, velký dobrman jsem chtěl být, namísto toho jsem prdící pes s podkusem. Děkuju.
0: No a co si o tom jinak myslíš, jestli jsem se já schválně, teda správně zvolila, že jsem Liberty?
1: No tak ty ses velice správně zvolila, jsi elegantní, hezký pes, ano, ano.
0: Ježíš, to je taková nádhera, poslouchejte Evropu 2, taková nádhera, to bude i dál.
2: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Only. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kap. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
14: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
15: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
16: Co je?
17: Co je?
16: je skvělý movie v kině.
17: Jsme zpátky!
16: Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
18: Na tohle se připravuju roky.
16: Scary Movie.
19: Já ti dám, že se budeš smát!
20: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

No až uslyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Víc for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tak dobré dopoledne, posloucháte Evropu 2, máme 9 hodin a 33 minut. K tomu svátek má Dalibor a mně se včera stala věc, která... Kouknul jsem se na film, který každý z vás zná, ale to nepochopí, že jo? Já vám musím tady, milí posluchači, zprostředkovat takovou jako historku. Ivanka mi poslední dva dny říká, slyšíte, že ten hlas mám takový slaboučky, mám nějakou alergii. A Ivanka mi říká, Jakube, ty zítra půjdeš domů, sedneš si na gauč, pustíš si prostě videohry nebo nějaký film a budeš odpočívat. A já říkám, tak pravda. Jo, tak normálně, tak já přišel domů. A holky, nejméně pravděpodobný film, který si pustí chlap, když je doma sám, tak ten já jsem si pustil. Rok 2004 a já jsem si pustil román pro ženy.
1: Já myslela, že řekneš Deník Bridget Jonesové.
0: Tak ten mám nakoukaný úplně, že jo, to nemusím pouštět, ale román pro ženy jsem viděl snad jednou a pustil jsem si ho normálně znova. Pažoute, tak no já
2: tam vlastně,
0: tak ty mi brousíš dceru.
2: Olivere, no to je skvělý, ano. Ale mě ten film baví doteď, teda musím říct.
1: Já mám taky strašně ráda, to se tady jako notujem.
2: Je to legendární. Jako.
0: Já teda za sebe jako za kluka, protože předpokládám, kolik mě bylo tou dobou. No, třeba 16, 17 a ta Zuzka Kanoc, teda tenkrát to bylo dělo. Já taky ji neznám, ji neviděl dlouho.
2: Je to doteď dělo.
0: Je to doteď určitě dělo.
2: Marek takže... Vašut taky a podobně má stejný zadek jako tenkrát.
0: Jo,
2: vidím
0: pozor.
2: Ho před očima.
0: A pozor. A to nejhorší na tom celý je, že Marek Vašut tam o sobě vypráví, už to je přeci jenom, no, nakrátko střižený člověk.
1: Ty si bojí říct slovo holohlavý.
0: Ano, bojím se říct holohlavý. No zkrátka vypadá už použitě a on v tom snímku hraje chlapíka, který mu je 40, což bude příští rok mě.
2: Ale takový zadek jako Marek Vašut nemáš.
0: Ani nechci, děkuji.
1: Počkej, ach jo.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
15: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
16: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
15: Pojďte s námi první červnový víkend fandit na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
16: Program závodu najdete na primátorky.cz.
17: Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
18: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
19: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Kristovo, Manky

0: Smíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale kdepak, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Maximum muziky Evropy 2. Máme čtvrtek, 15 minut nás dělí od 10. hodiny a dneska je den filmových premiér, což tedy je naše oblíbené téma. A my se teďka podíváme na to, kterak, nebo jakým způsobem umí Amerika promovat své snímky.
1: Milujeme film Scary Movie.
0: Jo, no takhle, asi ne všech pět, jo, ale minimálně první dva díly, možná tři, mám rád.
1: Já všech pět taky ne, ale zkrátka je to fenomén, o kterém opravdu můžu říct, že ho zbožňuju. A my tady nebudeme znovu opakovat, kdo to natočil, kdo tam hraje, protože spíš jsou to jména, si myslím, že podle jmén byste je samozřejmě jako nepoznali, ale kdybyste je viděli, tak víte. A to je prostě ten základní cast, který je i v tom nejnovějším dílu. A přijde mi naprosto skvělý, jaký marketing ten celý jako tým, který ten film vytvořil, udělal, protože oni všechen ten cast nechali posadit do takového velkého skleněného boxu na Times Square.
0: Kde vytvořil takový obejvák, řekněme.
1: Takový obejvák, který je známý právě skoro ze všech těch dílů, kde prostě hlavní hrdinové takzvaně filej, chillujou,
0: kouřej,
1: smějou se, telefonujou si s různýma jako vrahama a tak. A tady ty všechny lidi, včetně hlavní hrdinky, nechali posadit do skleněného boxu tak 10 na 10 metrů a nechali celý Times Square na to koukat, jak tam vlastně replikujou ty hlavní scény z toho filmu.
0: Teď si jako představte si opravdu plastovou takovou kosku, ve který je tenhle ten obejváček. Úplně zakouřená kouřem. A všechno je to trochu retro, protože se vracíme, řekněme, trošku do minulosti.
1: A nikdy by mě nenapadlo, že takhle jednoduše se dá udělat zkrátka marketing a jak to bude fungovat.
0: 26 let od prvního dílu, je to fantastický. Úplně se mi dovedla k tomu, že opravdu Američani umějí dělat vynikající marketing svých filmů. Teďka Apex, ve kterém hrála Charlize Theron, tak tam vytvořili lezeckou stěnu a ona tam normálně jako lezla. Lidi
1: já
0: chodili
1: vím.
0: Pod Times Square a říkali, počkejte, to je jako fakt ta herečka tady teďka jako leze jištěná tady po nějaký lezecký stěně?
1: No i všechno. Tady tomu filmu se ještě povedlo, že píseň, která je docela hodně známá a kterou má na starosti Chemical Brothers, která se jmenuje Go, tak ta z toho se prostě stal úplně jako fenomén a my se o té písni ještě za chvíli něco řekneme.
2: Falcon uvádí.
3: Ten meč mi ukáže cestu domů.
2: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
4: Jsem mocný!
2: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
6: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
5: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
7: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
5: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
7: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
5: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
7: Taneční skupina roku CZ.
5: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, od Alena Walkera Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
9: Hleděl si, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
2: Konečně grilovačky.
4: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
4: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
4: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo grill?
4: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
4: Jo, jo, ten od Madety.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale kdepak, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylu, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
13: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední maximum s Ivčou a Koťákem. Trošku jsme tady naznačili, že filmy v Americe mají tu výhodu, že mají lidi, který umí k ním udělat velmi dobrý marketing. Oni tady jsou taky takový lidi, ale já mám stejně pocit, že tam to umějí tak nějak jako víc virálně.
1: Takhle,
0: víc jako
1: pojďme, nebudeme chodit kolem horké kaše. My si zkrátka myslíme, že ti američtí, řekněme herci,
0: vědci,
1: jsou prostě ochotní se, jak jsi říkala Ivčo, no, prostě zavřít se do nějaký plastový krychle na Times Square a tam budou půl dne a nedokážu si úplně představit, že by to možná udělali třeba i třeba čeští herci.
0: Asi jak kdo taky.
1: Jak kdo, ano, jistě.
0: Já nevím, jestli třeba Geislerce říct, jako, hele, potřebujeme, ale zase o tý si myslím, že, tak, že by ta to Anja, umí, ta umí dělat jako PR-ku.
1: Že by Anja Geislerová prostě hrála ve Scary Movie.
0: Až na Václava, chci nechat zavřít do
1: nějaký báně.
0: Napadl mě ale film, kterýho jsme se zastavili, který vůbec si podle mě sám o sobě nemyslel, že bude tak slavný. A ten film ani nevěděl možná, jak ten marketing dobrý udělat. Ono teda už stojí za to, že tam vůbec hraje Charlize Theron, ale pak s tou Charlize Theron tam hraje Taron Egerton. To je člověk, co hrál třeba Eltona Johna ve filmu.
1: Hrál hlavně v Kingsmanovi, to byla, myslím taky, si, že věc, která ho proslavila.
0: Ano, ale tady ten Taron, když mu režisér říkal, prosím tě, ty, on tam hraje prosím vás vraha a Charlize Theron před ním utíká. A on mu řekl, teď ty jí musíš pustit nějakou písničku. Ty jí musíš pustit nějakou písničku a to musí, ta písnička musí být taková jakoby
1: tísnivá
0: a musí jí to dojít, že ona musí někam běžet a zároveň ty do toho budeš dělat divný zvuky a on údajně řekl, já vím i hned a já mám kamarády,
1: kteří
0: tu písničku udělali.
1: Takhle?
0: Je to píseň z roku 2015. A Taron v roce 2025, když se to natáčelo, zavolal Chemical Brothers a řekl kluku, já bych potřeboval go a pak do toho ještě potřebuji udělat, znáš teď ty videa, jak on do toho dělá ten zvuk?
1: Ano.
0: To se omlouvám, ale já jsem to chtěla napodobit. To je písnička z roku 2015, která dokázala po letech udělat jeden film slavným. Tak si ji teď musíme dát. Posloucháte Evropu 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Přesně 10.00 posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 a teď už zprávy a Katka Žíhová.
2: Dneska dopoledne průměrná mzda v Česku stoupla v prvním čtvrtletí meziročně o více než 8% na 50 282 korun, uvedl to Český statistický úřad. Po zahrnutí růstu cen reálně mzda vzrostla o 6,4%. Poslanci dnes hlasují o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo seznam naopak doplňovat. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Městská policie v Podbořanech už několik let nabízí studentům bezpečnostně právních oborů odborné praxe. Od roku 2020 jimi prošlo 13 praktikantů. Během praxe se zapojují do běžné práce strážníků, chodí s nimi na obchůzky po městě, dohlížejí u škol nebo vyrážejí i do okolních obcí. Na rozdíl od dalších městských policií v regionu si tak práci můžou vyzkoušet přímo v terénu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Maledivy, Seychely, Mauritius nebo Srí Lanka přicházejí o turisty. Poptávka klesá hlavně mezi Evropany, pro které se dovolená v exotice v posledních měsících výrazně prodražila. Důvodem je hlavně stále trvající konflikt na Blízkém východě, který zkomplikoval leteckou dopravu. Řada rezortů na Maledivách je momentálně zaplněna jen z poloviny. Některé hlásí propad tržeb o více než 90%.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 133. kilometru, pokud jedete z Prahy do Brna, a D8 hlásí aktuálně nehodu na 7. kilometru směrem z Ústí do Prahy.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: V Čechách začne v průběhu odpoledne od západu přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť, přeháňky i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměříme jen kolem 21. Zprávy jsou za námi, po nich na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
5: My moc děkujeme Katce za zprávy a vy nám budete děkovat už za chvíli. Bude se soutěžit asi s nejslavnějším českým festivalem. Tak se těšte, posloucháte Evropu 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, blíží se nám léto a léto znamená taky festivaly. No a protože ty nejlepší festivaly v České republice, asi to tak vypadá a bude to tak, se odehrávají v Dolních Vítkovicích, konkrétně v Ostravě, tak 1.7. až 4.7. vás jako každý rok velmi hrdě jako parťáci zveme na Beats for Love, přátelé.
1: Já musím říct, že tady ten festival jsem navštívila ne teda minulý rok, ale předminulý a předpředminulý. Dokonce jsem mluvila i v rámci nějakého rozhovoru s pořadateli. Vím, že to byli kluci před lety, kteří možná až netušili, že to bude takhle velký, protože teď to je vlastně obrovský a mám pocit, že i ten festival se dostal do nějakého výběru nejlepších světových festivalů. No a když budete poslouchat, možná za chvíli, tak se na ten festival dostanete taky, protože vy můžete uslyšet toto
0: a... To bude volací signál, po kterém volejte 257-400-888, pokud chcete v termínu od 1. do 4. července slyšet třeba Dimension, Alesa, Andromedica, NDC, Calvin Harris dorazí. A to, přátelé, jsme jen na začátku tohletoho fantastického line-upu.
1: Buďte v červenci na Beats for Love s Evropou 2.
2: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
3: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska, hop.
2: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
3: Já napíšu mámě ještě.
2: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Snipe. 24. července v amfiteátru Loket.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grily Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí, neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
14: Falcon uvádí...
15: Ten meč mi ukáže cestu domů.
14: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
16: Jsem mocný!
14: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
17: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, teď je ta soutěžní část, na kterou jsme strašně pyšní, protože my jsme vždycky pyšní s Koťákem na to, když někomu můžeme udělat radost, že?
1: Já ještě doplním třeba pár headlinerů, ať vás nalákáme.
0: Ano.
1: Beats for Love, pokud jste neslyšeli předchozí vstup. 1. až 4. července Dolní Vítkovice na Ostravsku. Je to krásný areál, naprosto ikonický, věřím, že ho znáte. A pokud ne, tak musíte vyrazit. Máte několik možností. Jedna je koupit si lístky, anebo taky pedlivě poslouchat Evropu 2 celý tento týden, kdy pro vás ty lístky máme.
0: Než ještě řekneš ty headlinery, můžu?
1: Ano.
0: Já se třeba nejvíc těším na... Tohle prostě zná každej. Tam lidi budou hotoví, nadšený, že říkám.
1: Nadšený.
0: Calvin Harris to tam určitě dá. A pak se moc těším na Alesso. To všechno uslyšíte už v červenci na Beats for Love v Dolních Vítkovicích v Ostravě.
1: Já můžu k tomu, co jsem už řekl, doplnit třeba DJský set Pendulum, Marshmallow, dorazí Morten, Lily Palmer. No zkrátka na stránkách b4l.cz se v sekci lineup dozvíte všechny headlinery. Za ty 4-5 dní tam bude opravdu dost a dost. My teďka jdeme ale vyřešit otázku, která zní, kdo se dovolal jako třetí na 257-400-888.
0: Myslíš, že se někdo dovolal?
1: Myslím si, že ne.
0: Já myslím, že jo. Halo, kdo je tam?
2: Halo?
0: Halo? Halo?
2: Halo?
0: Je tam, halo, a halo?
2: Ahoj.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Michal.
0: Michale, ty ses dovolal do Evropy 2 na soutěž z Beats for Love. Chceš tam vůbec jet?
2: No, tak jsem z Ostravy, takže...
1: No tak to nebudeš mít daleko.
0: Ježíš, kdo jiný by tam měl jet?
1: Tak parádička. Hele, my ti pojďme ti říct, co pro tebe vlastně máme. Tak dnešní výhra jsou dvě celofestivalové vstupenky právě na Beats for Love. Proběhne, jak už jsme říkali, od 1. do 4. července v areálu Dolní Vítkovice v Ostravě. A podotýkám, pozor, v pátek pro vás v rámci ranní show máme dokonce dvě celofestivalové VIP vstupenky na Beats for Love.
0: To asi potkáš Calvina Harrise třeba.
1: No, můžeš, no, s ním, ne, můžeš s ním spát na pokoji.
0: Ježiš, ještě si řek na pokoji. Michale, už jsi byl někdy na festivalu Beats for Love?
2: Ano.
0: Ano, a byl jsi nadšen?
1: Byl jsi nadšen.
2: Jo.
1: No, já tě teďka nechci stresovat, máme pro tebe soutěžní otázku. Není podle mě úplně jednoduchá.
0: Ježiš,
1: není úplně jednoduchá. Tak jo, čím je jeden z headlinerů Padre Guilherme kromě hudby známý? Za A, máme tady čtyři možnosti, pozor, je to katolický kněz. Za B, je to profesionální fotbalista. Za C, je to filmový režisér. A nebo za D, je to módní návrhář. Padre, komu se říká padre? Padre Guilherme.
0: Jako fakt je to kněz? Teda pro mě, to není na mě, viď? Já nevím, no, počkej, to se ptám, to by ne... Já jsem mu chtěla pomoct. Já se tomu divím. Je to tak? To je poprvé v historii, to je poprvé v historii, kdy prostě jsem předčila takhle bohužel posluchače. Já jsem mu chtěla strašně moc pomoct, no.
1: Nepočkej, stejně odpověď musí říct on, tak příteli, ještě jednou. Tento headliner je buď to katolický kněz, profesionální fotbalista, filmový režisér, anebo módní návrhář.
2: Dčko.
0: Je to teda to, co jsem řekla já, můžu ti ještě jednou ne?
1: Tak vyber si, tak Ačko nebo Dčko. Já, prosím vás, já tady musím dělat notáře, jo.
2: Tak, jsem nervózní.
1: Buď to je to kněz, anebo je to módní návrhář teda, podle tebe.
0: Můžu ti, prosím tě, nechte mě teď, já tak posluchače miluju, že já musím už teď ti naznačit, že už jsem ti možná pomohla strašně na začátku. Rozumíš mi?
2: Jo, to
0: Míšo?
2: Je Ačko.
0: No, je... Yeah. Jsem se zapotila i na místech, který prostě...
1: Kam slunce nesvítí. Tak, gratulujeme. Já nevím, Ivčo, já mám pocit, že jsi to tady trošku ovlivnila, ale nechci říkat, nevím, třeba ne, třeba to bylo pár náhoda.
0: Já chtěla pomoct, moc gratulujeme. Míšo, užij si Beats for Love a vydrž mi na drátě. Pá, čau.
2: Ano.
0: Koťáku, a takhle i všem posluchačům Evropy 2 slibuji, že už od teďka nikdy nebudu kecat do toho, jakou správnou odpověď řeknete?
1: Slibuješ?
0: Nevím.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 úpenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadar. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Hlavy na Evropě 2 v čase 10 hodin 37 minut. My jsme se tady dneska několikrát dotkli tématu tlapkové patroly. Zůstaneme u pejsku i v tuto chvíli, protože můj soused je veterinář a říkal mi zajímavou věc, kterou oni jako odborníci označují jako selektivní hluchota psů. Tak jestli pak si dokážeš pod tímhle tím selektivní hluchota psů něco představit?
1: Mám pejska, měla bych ho asi znát, měla bych vidět, co slyší, ale bohužel nevím. A tak, co on selektuje, možná...
0: No, jsi blízko, jdeš správným
1: směrem. Počkej, takhle. Pes slyší na... Pojď sem ke mně, to určitě slyší.
0: To asi ano.
1: A když říkám, asi... Jamesy, ne, tak to asi neslyší.
0: Jo, ano, řekla jsi to velmi správně. Jinými slovy, podle našeho veterináře, psi slyší jenom to, co chtějí. A v určitém věku se jim to hodí do pelíšku nebo do kapsy prostě. A takže oni jenom jako, když je to něco, co se jim nechce dělat, venku prší, jenom pojďeme ven, ignor, totální, ale dobrutka, pojď sem, no dobrutka, tak to
1: proto
0: je.
1: Mají ty ouška hned nahoře, jo, přesně, ale když se nad tím zamyslíš, tak je to opravdu stejně jako u lidí. Vždycky jenom slyšíš to, co chceš.
0: Cože?
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a jako z Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
8: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
9: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
10: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
9: Pojďte s námi první červnový víkend fandit na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
10: Program závodu najdete na primátorky.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
12: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
13: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
12: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
15: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
16: Evropa 2.
17: Hi, Czech Republic, this is Michael Schulte. You can now listen to my brand new single 5 a.m. on Europa 2.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky s Koťákem, s Ivčou, no a teď už i s někým, kterýho já moc dobře znám, protože vlastně tady...
1: Kdo to je, řekni.
0: No počkej, tady ta střídačka probíhala už několikrát, několik let, takže to je jako prostě, kdybych přišla najednou domů. Je tady Kuba Štěpán.
2: Dobrého dne.
0: Dobré hodné se teď říká.
2: Ano, dobrého dne.
0: Dobrého dne, co to vlastně to jako dobrý den, ale... A to musí mít nějaký historický ten, ne?
2: Možná to má nějaký východočeský slang.
0: Až východočeský, to by tady ale měl patriot, Hradec Králové znát. Koťák,
3: no, já jsem ještě trochu vejš
2: Orlický hory.
3: Orlický hory a tam třeba. Polsko trošku.
2: Polsko, no.
3: No.
0: Kubo, ty budeš soutěžit třeba i dneska s posluchačema. Jo. Budeš asi pravděpodobně je bavit od 13 do 13 hodin. Máš něco, co bys vypíchnul, na co se těšíš, že jim řekneš? Ne.
2: Děkuju. Já myslím, že jsi řekla všechno podstatný. Těším se, bude to krásné, bude to pěkné a vám přeji hezkého dne.
0: Dobrého.
3: Bylo to od srdíčka tohle.
0: Dobrého dne.
4: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
5: Jsme zpátky.

0: ale také s nástrahami moderního světa sociálních sítí. Špatné rozhodnutí pak generuje definitivní cancel.
1: Chceme klást, šit muziku a trochu se teplit.
2: Proč jen trochu?
0: Ve Scary Movie 6 nechybí ani bratři Vejencovi. Jejich vtipná série odstartuje hned trefou do nebinárních osob háklivých na zájmena.
3: Proboha, on ji bodnul! Neji! Mí zájmena jsou oni, je! Bodnul, je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Příšníci.
4: Mami, Santa mi dal urvanou ruku.
5: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie s pořadovým číslem 6, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
11: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
13: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 11. dopolední je tady, posloucháte Evropu 2 a my jdeme na aktuální zprávy, tak pojďme do nich.
2: Hezké dopoledne. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí. Levné balíčky z Číny už od července prudce zdraží. Evropská unie totiž zavede nové clo ve výši 3 eur na zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách. Poplatek navíc nebude účtován za celý balíček, ale za každou samostatnou tarifní kategorii zboží. A teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Po tříleté rekonstrukci se o tomto víkendu vrátí život do Českobudějovického domu kultury Slavie. Vedení města ale pořád nemá zajištěné základní provozní služby centra. Chybí třeba provozovatel restaurace a baru nebo kompletní produkční tým. Část opozice zatím vidí nezájem radnice o budoucnost domu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Britská centrální banka bude zásadně měnit podobu bankovek. Do užšího výběru pro zásadní přepracování designu bankovek se dostalo 18 zvířat, včetně lišky, čmeláka či kuny. Měnit se bude 5-librová, 10-librová, 20-librová a 50-librová bankovka. Na nich jsou nyní portréty bývalého premiéra Winstona Churchilla či autorky Jane Austenové. Podle Bank of England má postupná výměna všech obrázků na bankovkách především zabránit padělání.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dálnice D8 hlásí porouchané vozidlo na 17. kilometru směrem z Prahy do Ústí a nehoda je na D10 na prvním kilometru na příjezdu do Prahy. Už je na straně, ale stále probíhá vyšetřování.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: V Čechách začne v průběhu odpoledne od západu přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť, přeháníky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme kolem 21. Tak to byly aktuální zprávy, po nich se na Evropě 2 užijte Kubu Štěpána.
1: Držíme vám fleky na festivalu Fingers Up a celý týden rozdáváme volňásky, včetně míst pro stán. Nový tváme sem na dosah a hlídám se Skyliny. Tak užívejte dopoledne a držte vnu. Tady je vaše čtvrteční Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Tak to vypadá, že letos vítězí zážitky nad věcmi. Ve Velké Británii totiž zjišťovali, za co by lidé raději utratili peníze. A výsledek je poměrně jednoznačný. Až 88% dotázaných by dalo přednost koncertu, výletu, festivalu nebo víkendu mimo domov před nákupem dalšího vybavení do bytu. Možná je to tím, že většina z nás už doma všechno potřebný má. Nová věc jasně dělá radost, ale často jenom na chvíli. Za to okamžiky, které prožijeme s přáteli, rodinou nebo třeba na cestách, si pamatujeme mnohem déle. A není důležité, jestli jde o vysněný koncert nebo nějaký spontánní výlet, který vznikl 5 minut před odjezdem. Stále větší hodnotu tak získává čas strávený s ostatními a zážitky, na které se dá vzpomínat, protože nový stolek do obýváku vám možná zlepší interiér, o tom vůbec nemusíme pochybovat, ale historka o tom, jak jste na dovolený omylem nastoupili do špatného vlaku a skončili o dvě země dál, vám vydrží 100% na celý život. Evropa 2.
1: Každou středu večer se na

0: Bond.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
12: Co je?
13: Co je?
14: Je skvělý movie v kině.
15: Jsme zpátky!
16: Horory všech zemí, bojte se!
17: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
18: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
19: Scary Movie.
20: Proč jen trochu?
21: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: nejlepších. Máte čtvrteční Evropu 2. Každému se určitě někdy stalo, že jste potkali člověka, kterého bezpečně znáte, víte, odkud ho znáte, vybavíte si společní zážitky, možná i to, co měl na sobě před 5 lety, jenom jedno ne, a to jeho jméno. Během rozhovoru ho zoufale lovíte v paměti, ale nic, a pak se rozloučíte, uděláte pár kroků a najednou vás to praští do očí. No jasně, že to byl Martin, že jo. Údajně za to může způsob, jakým mozek pracuje pod tlakem, když se na něco usilovně snažíme vzpomenout, často se sami házíme klacky pod nohy, soustředíme se na konverzaci, přemýšlíme, co odpovědět, snažíme se nevypadat zmateně, a právě proto se hledaná informace schovává ještě hlouběji. Jakmile rozhovor skončí a hlava se uvolní, vzpomínka se objeví téměř sama. Je teda zajímavý, že nejde o problém paměti, jméno tam většinou celou dobu je, jen se k němu zrovna nemůžeme dostat. Je to podobný, jako když hledáte klíče od auta a po 10 minutách zjistíte, že je máte třeba celou dobu v ruce, nebo je máte v kapse u kalhot. Tak příště, až si zase nebudete moc vzpomenout na jméno člověka, se kterým právě mluví, buďte úplně v klidu, mozek funguje správně, jenom má svým způsobem zvláštní smysl pro humor. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
0: Evropa 2.

0: když se nacházíte kdekoliv, společnost vám dělá vaše Evropa 2. Na vzestupu je takzvaná tichá turistika bez mobilů a sluchátek. Na první pohled to nezní jako převratný nápad, vyrazit na výlet bez hudby, podcastu nebo nekonečného scrollování na sociálních sítích. Přesto právě takzvaná právě ta turistická, tichá turistická akce získává stále více příznivců. Princip je jednoduchý, nechat telefon v kapse, sundat sluchátka a vnímat okolí takové, jaké skutečně je. Zvuky lesa, města, jak hučí řeka, hory, ruch kolem, prostě bez notifikací, bez playlistů a bez potřeby každý 10 minut něco nafotit. Mnozí, kteří to vyzkoušeli, popisují zvláštní pocit klidu, ostatně pod to bych se opravdu mohl podepsat. Najednou totiž si všímáte detailů, který vám jinak běžně unikají. Šumění stromů, zpěv ptáků nebo třeba toho, jak hlasitě funíte do kopce. Možná právě v tom spočívá kouzlo celý myšlenky. Na chvíli prostě vypnout svět kolem sebe a zjistit, že realita má překvapivě slušný soundtrack i bez Spotify. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2 Music Chart.
2: Další hitparáda na Evropě 2, už 22. letošní a jako obvykle nabitá. Machine Gun Kelly, Rasmus, Olivia Rodrigo, to je jenom neúplný výčet novinek, na které se můžeme těšit, ale hlavně nás čeká přeobsazení prvních pozic, protože Youngblood nebo BTS po 7 týdnech nás opustili. Tak kdo se pročekal na první místo, i to zjistíme ve čtvrtek od 18 hodin na Evropě 2 v další Music Chart s Popem Švarcem.
1: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, 12.01 ukazují hodiny, Káťa Říhová nachystala další zprávy a bere si slovo.
2: Hezké poledne, průměrná mzda v Česku stoupla v prvním čtvrtletí meziročně o více než 8% na 50 282 korun, uvedl to Český statistický úřad. Po zahrnutí růstu cen reálně vzrostla mzda o 6,4%. Poslanci dnes hlasují o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo seznam naopak doplňovat. Teď už má slovo Zuzka.
3: Brněnský dopravní podnik letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Seniorbus je vytížený. Původně služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči absolvovali na 200 tisíc jízd. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy. Potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek s diskuzemi. Po 10. pořádá Akademie věd České republiky, která na něm představí novinky ze současného výzkumu. Návštěvníci si budou moci například vyzkoušet simulované řízení jaderného reaktoru. Vstup na akci je zdarma.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dálnice D8 hlásí porouchané vozidlo na 17. kilometru směrem z Prahy do Ústí a nehoda je na D10 na prvním kilometru na příjezdu do Prahy. Už je na straně, ale stále probíhá vyšetřování.
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: V Čechách začne v průběhu odpoledne od západu přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť i přeháníky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme kolem 21. Tak to byly aktuální zprávy, po nich se na Evropě 2 užijte Kubu Štěpána.
1: Kapela Skyline vás dostane na festival Fingers Up, kde vám Evropa 2 drží flek. Jakmile zazní, kdo se dovolá do studia R2 jako třetí, odnese si 4 vstupenky, včetně míst pro stany. Tak buďte na dosah. My jsme Evropa 2.

0: Celý týden vás Evropa 2 zve na festival Fingers Up, nejpohodovější festival se skvělým jídlem, kde se můžete těšit na Tata Boys, Tomáše Klusek, Syndla X, Martinu Pátlovou, také Prago Union, Red Zeda, Skyliny, kapelu Koblížce nebo rapera, který si říká Mat 213. A samozřejmě chybět nebude spousta dalších. K tomu vás čeká i úžasná food zona a mraky dalších atrakcí. Co všechno samozřejmě bude k mání od pátku 19. června do soboty 20. června na Morava Campu v Mohelnici. To najdete u nás na webu na adrese europa2.cz. Rozdáváme denně 4 vstupenky a k tomu i místo pro vaše stany. Stačí jenom vychytat výherní signál, kterým je kapela Skyline a být třetí v pořadí na 257-400-888. Kdo se probojoval tady jako Evropa 2?
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo, tady Kristýna.
0: Nazdar Kristýna, odkud voláš?
1: Volám kousek od Mohelnice, asi 30 kilometrů, takže volám záměrně a cíleně o vstupenky.
0: To vypadá, že by si ještě před prázdninama chtěla vyrazit na Fingers Up se svou partou kamarádů, viď?
1: Určitě, určitě.
0: No a co když ti řeknu, že 4 vstupenky na Fingers Up jsou tvoje?
1: No tak budu nesmírně šťastná.
0: No tak buď, gratuluju.
1: Ty vado, moc děkuju, to je super zpráva.
0: Kdy jsi naposledy byla na festivalu pod stanem?
1: Nebyla.
0: Takže premiéra.
1: Určitě premiéra.
0: Z vlastní...
1: V kempu jsem byla v Mohelnici několikrát, měli jsme to se sestrou, takovou rodinnou akci, pozbírali jsme děti, ale letos jsme tam ještě nic nenaplánovali, takže to spácháme teď.
0: Můžu ti garantovat, že to je vlastně taková romantika, jo? Nejenom, že skvělá muzika, jídlo a tak dále, ale hvězdy nad hlavou a k tomu kamínek přesně pod lopatkou, to k tomu taky patří. Vydrž mi Kristýno na lince a doladíme detaily. Gratuluju, ahoj.
1: Super, moc děkuju, ahoj.
0: A vy ostatní si ulovte volňásky na Fingers Up opět zítra. Doporučuji nastudovat kompletní podrobnosti, které najdete u nás na webu, jak už jsem říkal, europa2.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, ale na volkra tří fajder.
5: Faded. Jo, faded, faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
3: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
5: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky vás a užijte si to.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách eobuv ví.
9: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
17: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
18: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
19: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
20: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
21: Co je?
22: Co je? Je Scary Movie v kině.
21: Jsme zpátky!
22: Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
23: Na tohle se připravuju roky.
22: Scary Movie.
21: Já ti dám, že se budeš smát!
24: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
25: Zpátky k muzice.
26: Evropa 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Flashback.
1: A jdeme se vrátit na konec 80. let. Sydney Youngblood a jeho hit If Only I Could z roku 1989 patří k těm skladbám, které mají lehký taneční rytmus, ale přitom v sobě nesou docela velké přání. V textu zpívá o tom, že kdyby mohl, změnil by svět k lepšímu. Což je na rovinu hezká myšlenka, zvlášť u songu, u kterého se dá zároveň úplně v klidu tančit. Single se stal velkým evropským hitem a například v britské hitparádě se došel pro třetí místo.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Energie tohoto města.
11: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
12: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: v aplikaci NFC Tron.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trzání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
3: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přiseknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
2: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
3: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
2: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
3: Taneční skupina roku CZ.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, přesně za 10 minut bude 13 hodin a to znamená, že se na Evropě 2 vystřídáme. Jindra Eklov se chystá, hoj.
1: My se vystřídáme, dobrý den.
0: S jakou přicházíš?
1: My se na tom rádiu vystřídáme pěkně.
0: A dál?
1: Nic, prostě to byla taková jenom hláška, mi to tak napadlo nějak, no.
0: Všim si, že Zuzka jako jenom mlčí a přitěhuje hlavou.
1: Přesně, Zuzka si říká, co z toho zase, co ten Jindra se tady vypráví.
2: Jako je to
1: vypráví.
2: Pravda, čekám, kdy přijde to gro.
1: No říkám, že se na tom rádiu prostě my se na něm střídáme, jak na nějakým kole třeba starým. Víš, že jednou chvilku to, ten, pak zase ten.
0: To se říká, že na starým kole se dobře jede.
2: No je to tady.
1: Teď už se tomu nevyhneme prostě vůbec, no.
0: Tak jo, já myslím,
1: a dneska,
0: že...
1: počkej, dneska má svátek, majitel. Já to teda řeknu. Největšího penisu v České republice.
2: Jo, takhle.
1: Je to
2: ano,
1: Dalibor Jadna.
3: Falcon uvádí.
4: Ten meč mi ukáže cestu domů.
3: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
5: Jsem mocný!
3: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Časopis Apetit vás zve na Apetit Piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
6: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
1: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
6: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Konečně grilovačky.
9: To miluju.
8: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
9: Udělám si sýr na pánev od Madety.
8: Na grilu není spíš na pánev.
9: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
8: Sýr nebo grill?
9: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
8: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
9: Jo, ten od Madety.
6: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, od Alena Walkera a Fadet.
0: Jo, Faded, Fadet.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
13: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
6: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
14: Co je za otázky, blbý?
15: Co otázky, aby mě vyzdvihli a potopili vzorko.
14: Takže si je psal ty?
15: Samozřejmě. Jako všechny.
6: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
16: No, to jsi odvážnej teda.
6: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flag i na Instagramu.
17: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 1 hodina, 1 minuta a jedna Zuzka na zprávy tady je připravena.
1: Vypočítal si to přesně,
0: že
1: je to
0: jo,
1: tak?
0: To jsou dohromady 3, 1+1+1.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generálporučíka Miroslava Hlaváče, který má od července nahradit Karla Řehku ve funkci náčelníka generálního štábu. Hlava státu od něj chce slyšet priority pro další rozvoj armády a jak naváže na dosavadní směřování českých ozbrojených sil. Policie zahájila stíhání 12 lidí a 2 firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých tuzemských městech. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Lucka nás vezme do Hradce.
2: Hradec Králové pokračuje v kastrování toulavých koček. Za půl roku prošlo zákrokem celkem 66 koček a kocourů. Cílem programu je zabránit nekontrolovanému množení toulavých koček a zlepšit jejich zdravotní stav. Zvířata po odchytu putují do hradeckého útulku, kde podstoupí kastraci a následně se vrací zpět do původní lokality. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na dálnici D1 na stém 93. kilometru ve směru k polským hranicím, srazily se tu 2 osobní vozy. Na D56 na trase Ostrava Frýdek Místek na 48. kilometru je hlášena odstavená dodávka kvůli defektu. Na Jesenicku na silnici 455 na vjezdu do obce Velké Kunětice pak došlo ke střetu motorkáře s osobním vozem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až jasno, postupně od západu během odpoledne očekáváme oblačnost a přidá se k tomu déšť či přehánky zejména na západě Čech. Teploty se aktuálně drží většinou v rozmezí od 23 do 27 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 13. už taky s Jindrou Eklem.
0: Ano, jste s námi, děkujeme za to, my samozřejmě nabídneme v následujících momentech, nebo hodinách chceme-li, říci třeba.
1: Jsi to řekl tak, jak kdybyste měl být do večera.
0: Vlastně do 3 hodin to budu. No, takže do 3 hodin bude například třeba jedna soutěž z Evropa 2 Comedy Tour. A ještě se mi líbilo, jak jsi říkala právě, že pan prezident přijme toho generálporučíka. Mm. Víš, jako ta hodnota. Generálporučík. Mm. Když jste třeba máš doma děti. Mm. Děti, řeštěte mě. Víte, kdo je táta? Generálporučík. Tady mě budou všichni poslouchat. Víš, kdybych byl generál poručík, mohlo by to být maximum generál poručíka Jindry Ekla. To by teprve bylo ono. Tak užívejte odpoledne, pojďme tady na další maximum muziky. Mám toho pro vás hromadu.

Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.

0: Mystical Magical, mystické, magické. To bylo téma tohohle songu, který dohrál od Benson Boone. Takhle něco magického mám pro vás i já teď. Je to skutečně věc, která, když se na to budete dívat, tak to vypadá skutečně nádherně. My, když jsme tady se dělali teď legraci s tím generál poručíkem, jo, tak představte si, že japonská Air Force, jo, prostě japonský vzdušní síly, tak oni upravujou vizuálně ty stíhačky a nikoliv do nějakých nutně maskáčovaných tvarů nebo třeba do takový tý nudný šedý, i když ta stíhačková šedá matná je krásná, třeba i na autech a tak dále. Oni si představte je normálně polepujou různými designy, které vytvářejí prostě japonský designéři. Vypadá to, je to něco neuvěřitelného, ty stíhačky. Těch designů jsou samozřejmě desítky a takhle se objevují i právě v rámci teda japonských Air Force. Klidně se podívejte na tu galerii, když si dáte prostě Japanese Air Force paintings třeba, tak na Google vám toho vyběhne opravdu, opravdu hodně. A říkal jsem si, tyjo, to je snad jediná armáda na světě, která se s tím takhle krásně vyhrála. A jako je teda paradoxně, že i při nějakým tom konfliktu teda lítá skutečně nad hlavami umělecká díla, prostě, kromě těch raket, no, vím, že to teďko nějaký hodně jako ideálně daný do uvozovek, jo, ale fakt mají nejkrásnější éra ze všech armád, co jsem kdy viděl.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a budeš říkat, yeah, hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
2: Já napíšu mám ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
15: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
16: Falcon uvádí:
17: Ten meč mi ukáže cestu domů.
16: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
18: Jsem mocný!
16: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
19: Zpátky k muzice.

slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: neuvěřitelně pravdivou, nebo pravdivou, asi každý si udělá to názor sám, ale spíš jako velmi zajímavou a trefnou takovou hlášku, kterou můžu vám takhle nabídnout, jemně přeloženo tedy z angličtiny. Je to vlastně taková definice vůbec toho, jak naše civilizace se v posledních staletích nějak vyvinula. Jakým směrem jakoby šla. A poslouchejte dobře, je to velmi zajímavý. Týká se to vlastně i třeba toho, jak dneska čím dál tím víc třeba lidí začíná poznávat jako takový přírodnější styl. Teď nechci říct jako k životu nebo takhle, jo, ale spousta lidí žije v přírodě naprosto v souladu a hezky jako, ale takový jako věci typu, že se už pojmenovávají různý třeba chemie, jídle a tak dále a prostě spousta lidí už na to dává lehce bacha. Tak tady je to meme, jo. Problém, který máme, je ten, že jsme byli naučeni bát se čarodejnic, ale nikoliv bát se těch mužů nebo těch lidí, kteří je upalovali. A teda jako na tom, když si člověk jako zamyslí, tak se si řekne, že skutečně to svým způsobem tak trošičku jako definovalo vůbec ten směr, kterým jsme vlastně šli. Tak to je všechno. Je to jako moc hluboce filozofický. Co, Zuzi?
1: Já myslím, že to je skvělý.
0: Posloucháš levým uchem jen tak
1: ano,
0: jako...
1: Ano.
0: No, takže víš co, jako veď, upálili jsme čarodějnice, tak jsme se báli, ale nebojíme se vlastně těch, kteří upalovali. To je velmi zajímavý. A dodnes vlastně, že jsou takový paní, veď, mezi námi.
1: Ty čarodějnice.
0: Já jsem jenom poznal jako paní jako bylinka, a tak jako bylinkářka, že jo. A ty jsme se bavili, já říkám, no vy máte tady ten e-shop nějaký a tohleto, a ona jo, jo, jo, ale to já jsem spokojená, já jsem ráda, dřív by mě upálili, že jo, dneska můžu podnikat. Tak byla ráda, veď, spokojená.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na shakespearovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
10: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF, www.shakespeare.cz.
11: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Po dvě, mám to velmi inspirativní záležitost, kdybyste chtěli třeba zkusit nějaký takový jako podnikáníčko bokem, takový side hustle, jak se tomu říká anglicky. Jedna holčina z Ameriky, jedna tedy taková i jako tvůrkyně kontentu, tak jí napadl fenomenální nápad. Oni teď hodně lítají, takový ty, v kurzu jsou, takový ty tašky na nákup, tote bag se jim říká, nevím, jak se tomu říká česky, je to taková ta plátěnka, prostě klasická, i přes rameno, teď se samozřejmě dělají i jakoby ty silnější plátěnky a už se na to dávají i ty známé firmy svoje loga a tak. A tahle holka, asi jako fakt jako první, nebo nevím, je to velmi úspěšný koncept, tak ona začala dělat tyhle ty tašky ve velmi zajímavém podání, protože vlastně ona přešívá již existující a použitý tedy takový ty kvalitní hezký pytle pod prémiový rejže z Asie. Tak ona je přešívá, dělá z nich právě tady ty tote bags a má s tím neuvěřitelný úspěch, jo, na takových těch platformách, jako je Etsy a podobně. Je to neuvěřitelný, jaký možnosti díky internetu dneska jsou. Jo. Vemte si, prakticky, umíte třeba háčkovat, jo. Což 99% z vás neumí, já taky ne. Ale kdyby člověk jako uměl cokoliv vyrobit a tak dále, tak si fakt může velmi, ale velmi zásadně přivydělat tím, že prostě vlastně celému světu případně nějaký ty svoje díla může nabídnout. A když neumíte vytvořit svoje dílo, tak říkám, tak přešijete tady prostě pytel od rejže. No mé amíci vám tím utrhají ruce. Dobrý nápad.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Sir, you can't do that.
3: Don't worry, the sword's mine.
4: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
5: I know most of you. Don't remember me.
4: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
5: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
4: S jeho pomocí se tak stává jménem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
5: I know how to use it.
4: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Tilly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
6: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
4: V roli arcizáporáka Skeletora s modrým tělem a holou lebkou místo obličeje, jenž se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
1: Evropa 2. 18+.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbíjí a Zuzka Kozáková má pro vás připravené aktuální zprávy. Pojďme na ně.
2: Dobré odpoledne. Odborníci ze společnosti estetické a laserové medicíny vytvořili pro ministerstvo zdravotnictví návrh pravidel stanovujících, co je estetická medicína, kdo ji smí vykonávat a jaké k tomu potřebuje vzdělání. Měla by vzniknout vyhláška, která by mohla začít platit od roku

0: 2027. Už od letošního ledna platí, že estetická medicína je součástí medicíny. Dříve se diskutovalo, zda některé činnosti nespadají do kosmetické péče. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. S Luckou se podíváme do jižních Čech.
1: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uvolní na letní měsíce své parkoviště s kapacitou 130 míst pro veřejnost. Jde o parkoviště v ulici na Zlaté stoce. České Budějovice podobně jako další větší města dlouhodobě řeší problémy s nedostatkem parkovacích míst. Radnice proto například připravuje stavbu parkovacího domu na sídlišti Máj s kapacitou 400 aut. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v Nankingu podlehly 0-3 na sety. Příští duel úvodního turnaje Ligy národů je čeká zítra v 9 hodin, kdy se utkají s Belgií.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Začneme na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever na 43. kilometru boural autobus. Na D3 na trase Mezno-Kaplici je odstavený vůz na 50. kilometru. Záchranné složky zasahují v Českém Krumlově. V Rožmberské ulici osobní vůz se tady srazil s cyklistou a se nehodou počítejte i v Brně ve Vídeňské.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: V průběhu odpoledne dorazí do Česka oblačnost, přidá se k tomu na západě Čech déšť či přehánky. Teploty se stále pohybují v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia. Další zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekel.
3: Je to tak, pojďme na další maximum muziky, jestli máte rádi Titány, naše kolegy stand-up comedy show české scény na Steo Arneho Vojtána, tak zcela jistě držte vlnu, bude totiž soutěž o vstupenky na Evropa 2 Comedy Tour. Tak hezký den na Evropa 2.
4: And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Oltovka. Oltovka. Evropy 2.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a v rámci dnešní kultovky máme připravenou záležitost z České republiky. Lucie, skamenělý dítě, rok 91. Pojďme si to připomenout. Na Evropě 2.

0: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli a to by potopili, Zorko.
1: Takže jsi je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grily Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
11: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
12: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
11: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
12: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
14: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
15: Co je?
16: Co je? Je Scary Movie v kině.
15: Jsme zpátky!
16: Horory všech zemí, bojte se!
17: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
18: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
16: Scary Movie.
19: Proč jen trochu?
17: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

Posloucháte Evropu 2, já jsem vám sliboval soutěž z Evropa 2 Comedy Tour, protože naši kolegové titáni, já jim říkám titánové české stand-up comedy scény, Nasty Arny Vojtáno, se opět tedy vydávají do několika míst. Tentokrát my začneme ještě jako pomalu, nebudeme se rozlítávat do více míst, ale dáme jedno, konkrétně Amfiteátr Loket, pátek 24.7. Kluci přijedou, my pro vás máme 4 vstupenky na tuhletu akcičku, pojďme si dát výherní signál, třeba Adele a Hello, to všichni budete určitě velmi dobře znát. Jakmile začne hrát tento song, a bude to velmi brzo, tak volejte na 257 400 888. A jak jste zvyklí u nás, jak to prostě funguje, kdo se dovalá jako třetí na Evropu 2, vyhrává ony 4 výše zmíněné vstupenky na Evropa 2 Comedy Tour. Držím vám palce a vydržte vlnu Evropy 2. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Tak vidíte to, já jsem vám to říkal, tohle byla Adele a Hello, výherní signál k naší dnešní soutěži z Evropa 2 Comedy Tour. V rámci níž tedy bude i DJ's Dance Night, jo? Mimo jiné, protože Evropa 2 Comedy Tour vyráží opět za vámi, fanoušky a posluchači Evropy 2, a tentokrát do Lokte konkrétně na večer plný smíchu a hudby. Nasty, Arny, Vojtáno, trojice známá z pořadu Brzda Evropy 2, a ne jakoby show. A samozřejmě taky náš kolega Peťa Říbal dorazí do jedinečného prostředí pod širým nebem a nabídne návštěvníkům nezapomenutelný večer. Tedy jedna věc jsou improvizace, vtipy, stand-up jako takový, dokonce zazní pár songů, protože samozřejmě Vojtáno je kromě jiného i muzikant, takže to je jedna zásadní část večera, na kterou se můžete těšit. A ta následující, což je taková trochu novinka, je tedy, že po dávce humoru přijde tedy Mejdan, o který se postarají DJs z Dance Extravaganzy Evropy 2, Michal Burian, DJ Flux, také Andrea Pomeje, DJka, mimo jiné. No takže si nenechte ujít tuhle tu záležitost, vše na jednom místě v rámci Evropa 2 Comedy Tour a DJs Dance Night v pátek 24. července 2026 v amfiteátru Loket. Ticketportal.cz, kdybyste potřebovali vstupenky, tuto soutěž vám přináší Vlny Music Agency. Kdo už vstupenky potřebovat nebude, neboť je už vlastně tímhletím okamžikem získává, je Káťa, která se dovolala na Evropu 2. Káťo, já tě zdravím, ahoj.
1: Já taky zdravím, ahoj.
0: Tak teď už to ahoj. Tak teď už to víte, holky, prakticky. No, čtyři vstupenky na stand-up jsou vaše, tak se můžete na kluky těšit. Tak gratuluju.
1: Děkujeme moc.
0: No jasně, ještě mi
1: pěkný den.
0: Taky Káťo, a ještě mi nepokládej, ať jenom si o tebe vezmeme info, kam ti to poslat ty stupenky, jo?
1: Dobře, děkuju moc.
0: Tak se to užij. No, tolik tedy soutěž dnešní z Evropa 2 Comedy Tour v rámci stand-upu. Mimo jiné, dneska je tedy čtvrtek, zítra pátek a ještě bude jedno kolo týhletý soutěže. Můžu prozradit a napovědět. Tak si držte Vlnu Evropy 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
8: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
7: Takže tak.
8: Volejte AAA Auto 800 110 800.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
9: Rodinný den na výstavišti.
10: To je odpoledne plné zábavy,
11: hudby,
10: sportu
11: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
10: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
11: Čekají vás workshopy,
10: sportovní aktivity,
11: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
10: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
11: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
10: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
13: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
14: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
17: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
16: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
18: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
19: No, Alena Volka, Fade it.
18: Jo, fade it, fade it.
20: Hele, to si, jak se tam zpívá to panda.
18: Imagine Dragons.
20: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
21: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 000. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
22: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi vyjde tu.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
23: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a samozřejmě je to opět střídání stráží. Zorka a Tomáš už jsou na svých místech. Dobrý den
1: vám přeju.
2: Ahoj. Dobré odpoledne.
0: Prosím vás, vy zrovna jste výkon tady vás zaujala jedna zpráva a to je dobrá zpráva, myslím si, že v den, kdy má svátek vlastně, jsme to tak jako v uvozovkách dali, jo, že to je největší, že to je majitel vlastně největšího penisu v České republice, Dalibor Janda.
2: Říká se to.
0: No ono se to, ono, já jsem, no to je jedno.
2: Ty jsi byl přímo jako účasten.
0: Já jsem totiž jednou moderoval jednu akci, kde právě Dalibor Janda byl.
1: A byl jste na záchodě.
0: A vlastně, ne, to vůra to vůbec nepo, to stačí ty džíny. To vidíš.
2: Takhle, Jindra byl na záchodě, Dalibor stál před záchodem.
0: Žít jako kaskadér. Já ho mám hrozně rád, tu muziku.
2: Já taky.
0: Tak proto vlastně jako říkám, že dneska má svátek ten Dalibor. No a představte si na tom Táborsku, že? Nebo kde? Se
1: je to na Táborsku, no.
0: No oni udělají normálně umělecký dílo.
1: Socha.
0: Umístějí ho prostě před
2: základku. Planá nad Lužnicí.
0: No a jak ta socha zhruba, jako co připomíná?
2: Necháme to popsat Zorku, to je žena jemná, něžná, jak to jako
1: penis.
2: Vypadá? Penis. Penis. Vypadá to trochu jako, ale takový divný penis.
0: Ale, hele, a teď no. Si ale vezměte.
2: Pindís, no.
0: Když to ta obec třeba zadává tomu umělci, že jo, tak přece jako, jestli nad tím přemýšlím správně, zhruba v nějakým třeba polovině toho díla přece musí přijít někdo,
1: kdo
0: se
1: řekne,
0: jako podívat,
1: jasně,
0: jak to vypadá.
1: A řekne, kámo, že to nevypadá jako zrození vody.
0: No, to má být
1: zrození vody, ne, to má být kapka.
2: To není, to je budoucí, to má být
1: zrození života,
2: to je obrovský, to obrovská socha Davida a začali od pindíse akorát.
0: To je pravda,
2: to bude
0: pravda.
2: Pokračovat.
0: To ještě ano, bude to největší socha v Evropě
2: ano,
0: vlastně.
2: Ano.
0: No, tak vidíte to, no, tak takovýhle věci se dějí.
1: Tak zdravíme na Táborsku do Planiny
0: na Lužnici. Zdravíme, a vy jste se nepoučili, už v Brně to jednou udělali, ne, vy jste chtěli znovu, vám to nestačilo.
2: No jo, no, tak se těším, že ten samý umělec udělá třeba sochu mě jednoho dne.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Evropa 2.

0: Dobré odpoledne. Absolventům středních a vysokých škol za určitých podmínek hradí stát zdravotní pojištění ještě o prázdninách. Podmínky se u absolventů středních a vysokých škol ale liší. Stejná ale pro všechny zůstává oznamovací povinnost. Je potřeba nahlásit jakoukoliv změnu, tedy zahájení studia, ukončení, ale například i přerušení. Informuje o tom veřejnoprávní rozhlas. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna. Lucka nás vezme na Jičínsko.
1: V Hořicích na Jičínsku začalo tento týden na dvou místech měření rychlosti aut a motocyklů. Řidičům tak hrozí pokuty. Radary jsou na silnici, po které vede trať známého motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla. Mimo závody je běžnou silnicí a řada motorkářů na ní zkouší nelegálně závodit. Cílem měření rychlosti je podle hořické radnice zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. V pátek přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnost.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Začneme na D2 na trase Lanžhot Brno. Na čtvrtém kilometru zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu s nákladním. Doprava je odkloněná po objízdné trase, takže buďte velmi pozorní. Pozornost a opatrnost se vyplatí na D5 ve směru z Prahy na Plzeň. Na 650. kilometru se srazily dva vozy. Nehodu hlásí Praha na Rašínově nábřeží a záchranné složky jsou na místě v Liberci v Ostašovské ulici. Tady v tomto případě došlo ke střetu osobního vozu a cyklisty.
2: Evropa 2. Jak je venku?
0: V průběhu odpoledne očekáváme oblačnost na většině území Česka, zejména na západě Čech se pak objeví déšť či přehánky. Teploty nepřekračují 27 stupňů a zítra to bude dost podobné. Začneme oblačností, bude zataženo v první polovině dne, očekáváme taktéž déšť či přehánky. Postupně během odpoledne se vyjasní a přehánky očekáváme už jen ojediněle. K večeru se pak zcela vyjasní a srážky ustanou. Teploty se tentokrát budou držet mezi 16 až 22. 20 stupni. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
3: A hned tu pro vás máme soutěž. Zorka vám ukáže, jaký nakreslila obrázek, koukejte. Tak, a kdo to poznal, tak volá.
4: No. A ne jo.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A Zuzka Kozáková připravená na zprávy, už byla taková upozaděná, protože čekala 2 minuty, ale teď je její chvíle. Jsme v

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Každý, kdo má rád kapelu Imagine Dragons, nebo jak já, říkám, Imagine Dragons, to je původně z francouzštiny určitě ten název,
1: no, určitě.
0: Imagine Dragons, tak tato kapela, kterou má ráda kolegyně Hejdová, stejně jako moje žena.
1: A tak ty taky máš pár songů v
0: Já mám jeden song rád.
1: Jenom jeden.
0: Follow You, ty ostatní, jakoby.
1: Neříkej, že jenom jeden, to máš to kecat.
0: Tak já zase neznám ty songy tak dobře, já znám ty, co hrajeme tady, že nějaký ty Sharks a Bones a tak.
1: No.
0: To se mi moc jako až tak nelíbí, zase se přiznám, ale Follow You třeba mám rád a je možné, že mají těch songů, který by se mi líbily víc, ale já třeba neznám.
1: Fantasticky, musíš jít na koncert, on se tam slíkne.
0: No, já bych tam šel, ale žena si to nepřeje.
1: Chápu.
0: Tam chodí sama s kamarádkou zásadně.
1: Je jí trapné, že bys jí utíral slinku.
0: Tak. Takže ona tam chodí pokaždé, když tady byli, tak tam byla. Já jsem tam nikdy nebyl. Byl tam s kamarádkou. Dan Reynolds ovšem po 3 letech, kdy to tajili nebo randili spolu, tak ukázal svoji přítelkyni. No, on je asi rozvedený, že? On
1: je
0: má 4 děti se svojí manželkou, ze kterou se rozvedl. 3 roky randil s nějakou paní a teď teprve jí vyvedl na červený koberec.
1: Vyvedl.
0: Je to píšou. Jmenuje se Minka Kelly.
1: Tak kdyby jí vzal na vodítku, to je strašný.
0: Vyvedl jí na červený koberec. Ale proč to není červený koberec? Víš, proč to je? Proč červený to není něco vzácnějšího, třeba Peršan? Proč se chodí po nějakém červeném koberci? Ale... Vedli na perský koberec, to by znělo. Na luxusní perský koberec, ano. No to je jedno. Každopádně
1: a
0: se mne...
1: A tebe zaujalo to jméno, Minka.
0: Já totiž jsem milovník knížky 5 báječných strýčků od pana Borna, který to ilustroval, a pana, teď jsem zapomněl, jak to napsal, František Nepil. A tam ta hlavní hrdinka se jmenuje Minka.
1: A jako jsem... přítelkyně, můžu vidět tu fotku?
0: No můžeš. A právě, že jsem si říkal, kdo se jmenuje Minka? A člověče, přítelkyně Daniela Reynoldse z Imagine Dragons se jmenuje Minka.
1: Člověče, ona i vypadá jako taková Minka.
0: Minka.
1: Víš, jako Minka, že na tu Kelly. Se podíváš a řekneš si, to je úplná Minka.
0: Opačně to Kelly Minka, což zní ještě zajímavě. A její bratr, kdyby byl Mac, tak je to Kelly Mac.
2: Jste na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
4: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgsku, proto žijeme.
14: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách eobuv ví.
15: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
19: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
20: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Halsey,

0: rockforpeople.cz.
1: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
2: Co je?
0: Co je? Je Scary Movie v kině.
2: Jsme zpátky.
0: Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
3: Na tohle se připravuju roky.
0: Scary Movie.
2: Já ti dám, že se budeš smát.
0: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2. Jump in, I really wanna fly, 'cause I've been waiting all my life.

0: Posloucháte odpolední show Evropu 2. 2 minuty po půl čtvrté a my se budeme bavit o zpěvačce, která se hrozně blbě skloňuje. Je to Dua Lipa. Jo, o Dua Lipě?
1: Dua Lipě.
0: Dua Lipa se vdala, to jako asi vám.
1: O dvojitý lípě se budeme bavit.
0: No, to vám asi jako neuniklo, protože se o tom...
1: Mně to třeba uniklo.
0: A tak to máš, tobě uniká jakoby spousta věcí.
1: No to jo.
0: Myslím jenom informace. Jakoby.
1: Informace.
0: Protože se o to nezajímáš, ale tak každý, kdo nějak jako otevírá denně média, potažmo bulvár, tak rozhodně mu neuniklo, že Dua Lipa se vdala za herce Kaluma Turnera, který je samozřejmě taky slavný, krásný muž. No, ty taky nevíš, tady to je to jedno. No nicméně, já tady chci mluvit o tom, že tato svatba je velice jako kontroverzní a kritizována.
1: Proč?
0: Kvůli místu, kde se uskutečnila.
1: Aha.
0: Dua Lipa si s Kalumem totiž vybrali historickou mafiánskou vilu na Sicílii, která patří do takzvaného trojúhelníku smrti a která je teda mimochodem nádherná, ta vila, jo. Nicméně sloužila leta letoucí pro setkávání mafiánských bosů.
1: Ajajajaj.
0: Bezpečný přístav pro příslušníky Cosa Nostry na útěku a skutečně tam docházelo k největším masakrům při válce gangů. Takže no. Samozřejmě jako veselka nádherná, ale teď zpětně se lidé ptají, proč právě tam? Tak jsem si říkala, že je to vlastně teď takový jako trend dělat ty různé oslavy.
1: To je pravda.
0: Party na různých kontroverzních
1: místech. Ty
0: myslíš
1: třeba, jako třeba, nebudeme nějak jmenovat, ale víš? Třeba 50-letý oslavy.
0: No třeba, tady svatební oslavy, různě, tak jsem se tě chtěla zeptat, jasně. Že vlastně ty tvoje narozeniny se samozřejmě taky jako blíží, jo? Tak jestli už máš jako naplánováno, kde budeš slavit.
1: Neuvažoval jsem o tom ještě teda.
0: Protože evidentně, jako jestli se chceš zařadit mezi Ačkové hvězdy, Tomáši, musí to být něco kontroverzní.
1: Kontroverzní místo to musí být.
0: Aby se o tom hodně psalo, hodně se to řešilo.
1: Jasně. Aby ty hosti s tím měli potom problém, že
0: ty
1: vlastně
0: hosti, aby
1: to
0: aby potom čelili. Samozřejmě.
1: No já chci, aby si tu party pamatovali lidi druhý, třetí den. A aby to bylo fakt kontroverzní, že ty lidi si řeknou, hele, to jako to fakt ten zástroj udělal tohleto. To je opravdu, to je šokující.
0: Chceš šokovat tady, chceš jít touto cestou.
1: Udělám to v KFC. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
6: Tak teď je ten správný čas.
5: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
6: Nejvyšší výkupní ceny.
5: Peníze i hned na ruku.
6: Vše vyřídíme za vás.
5: Přebereme záruky.
6: Nabízíme i možnost protiúčtu.
5: Přijeďte.
6: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
5: Tým Autocentra Davokár.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Energie tohoto města.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
13: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
14: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
3: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.

0: mámu.
1: Litoni mámu.
2: Evropa 2 odpolední show, máme tady další vytáčení mámy.
3: Ano.
2: Co je dneska za ten čtvrtek?
3: Je to tak.
2: To už bývá optimistická, to, tak to je špatný.
3: Já bych neslibovala něco, co nemůžeme ovlivnit.
2: No, tak. Ale když je optimistická, tak člověk se...
3: To bývá ještě horší, no, než právě, ještě negativní. Chápu.
2: Tak vyzkoušíme si, jaký to doopravdy je tím, že vytočíme její telefonní číslo.
4: No, kluku, ahoj.
2: Ahoj, holko.
3: Aholka.
2: Nebo paní, ahoj.
4: Hele, tak si představ, co se zase stalo. Já prostě se divím, že mě prostě ještě netrefil šlak.
3: Já se taky divím.
2: No, my se divíme všichni. No. Celý národ se diví, matko, každý den skoro.
4: No, ale opravdu, co já mám za věci? Představ si, že mě volal zase Jirka včera.
2: Ježiš, Jirka.
4: No, že prý ho srazil Opel, když šel na kole.
2: Jako auto ho srazilo?
4: No, auto.
2: No, proč neřekneš auto, protože říkáš nějakou značku, to je jedno přece, auto, no. A co se mu stalo hlavně?
4: No, to právě, že to jedno není. On mu najel napředek na tom kole, protože jel z hospody, určitě. On se k tomu nepřiznal, ale má tam jizvu na čele, vypadá jak ten Harry Potter.
2: Jo, tak chápu.
4: Ten blesk má na tom zašitej.
2: No, tak může být rád, že ho nesrazil Renault tím pádem.
4: Hele, ten může být rád, že ho přesně nesrazil Renault náš.
2: Ty to říkám.
3: Ježiši Kriste, to je zase. No.
2: No jo, no dobrý, no. A jako jinak je tak nějak v pořádku, jo?
4: Jo,
3: ale takhle.
2: Takhle, tomu to může jenom pomoct.
3: Přesně to jsem chtěla říct. Já viděla Jirku jednou v životě a může to být jenom lepší.
2: No, no.
4: Přesně tak. Hele, a co máte vy?
3: Vůbec no, nic.
2: Voláme si zítra.
4: No jo, no. Takže...
3: Tak
2: naschle.
0: No. Čau. Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart.
5: Další hitparáda na Evropě 2, už 22. letošní a jako obvykle nabitá. Machine Gun Kelly, Rasmus, Olivia Rodrigo, to je jenom neúplný výčet novinek, na které se můžeme těšit, ale hlavně nás čeká přeobsazení prvních pozic, protože Youngblood nebo BTS po 7 týdnech nás opustili. Tak kdo se pročekal na první místo, i to zjistíme ve čtvrtek od 18 hodin na Evropě 2 v další Music Chart s Bobem Švarcem.
0: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
6: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
7: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
8: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, Alena Walker, Faded.
10: Jo, Faded, Faded.
11: Hleděl si, jak se tam zpívá to panda.
5: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsa.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku CZ.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra Shakespeareovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
6: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF www.shakespeare.cz.
0: Držíme ti flek i v Kutné Hoře. Evropa 2. 105.

0: until I hit the ground.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: Minuta po 16. hodině, vy jste stále s Evropou 2 a odpolední show. Zuzka Kozáková má pro nás další zprávy, pojďme na ně.
3: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijal generálporučíka Miroslava Hlaváče, který má od července nahradit Karla Řehku ve funkci náčelníka generálního štábu. Hlava státu od něj chtěla slyšet priority pro další rozvoj armády a jak naváže na dosavadní směřování českých ozbrojených sil. Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých tuzemských městech. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Lucka nás vezme do Hradce.
4: Hradec Králové pokračuje v kastrování toulavých koček. Za půl roku prošlo zákrokem celkem 66 koček a kocourů. Cílem programu je zabránit nekontrolovanému množení toulavých koček a zlepšit jejich zdravotní stav. Zvířata po odchytu putují do hradeckého útulku, kde podstoupí kastraci a následně se vrací zpět do původní lokality. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
3: Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem.

0: Kyjevem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na D3 na trase Kaplice Mezno. Na 95. kilometru máme prasklou pneumatiku v pravém jízdním pruhu. V Plzni v Nepomucké se srazily dva vozy a bouralo se i na Litoměřicku. Na silnici 15 na vjezdu do Lovosic se srazily dva vozy.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Během odpoledne počítejte s oblačností, přidají se k tomu přehánky, zejména na západě Čech, teploty nepřekračují 27 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, od západu opět očekáváme déšť, a to na většině území Česka. Až během odpoledne se začne vyjasňovat a přehánky pak očekáváme už jen ojediněle. Na teploměrech naměříme většinou od 16 do 21 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdou.
2: No, my máme zase zajímavosti. To je opravdu... Jak my to pořád děláme?
3: To já nevím.
1: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Teď tady čtu o Jižní Koreji. Mm-hmm. Zajímavost, která ano. se mi příjemně zalíbila natolik, že o tom chci hovořit.
1: Ano.
0: Totiž možná jste někdy chodili do bazénu plavat a tam asi znáte tím pádem, pokud jste plavali jako déle, než že tam jenom skočíte a potom zase vylezete, ale že chcete plavat skutečně, jako na fyzičku.
1: A bavíme se jako o plaveckých bazénech.
0: Plavecký bazén,
1: no,
0: jaký jiný bazén, Zorko?
1: No třeba na zahradě, venkovní.
0: Ne, plavecký bazén, že chcete plavat do bazénu, myslím tím jako na fyzičku. Jo. To neznamená, že Zorko, ty skočíš do bazénu.
1: Tak v tom případě k tomu od tohoto momentu nemám co říct.
0: Že uděláš jedno tempo a vlezeš na ten plavoucí banán, to není ono. To je,
1: aha,
0: to není
1: jak
0: na
1: říkám,
0: fyzičku.
1: Tak tím pádem se mě téma netýká.
0: Jedná se o to, že když jste chodili, tak jste zjistili a víte o tom, že jsou tam rychlejší a pomalejší ty dráhy plavecký. To znamená, že když je dobrý plavec, tak aby ty ostatní, mm-hmm. tak vlastně plave v těch rychlejších drahách, určených pro ty rychlejší plavce, pak máš ty pomalejší.
1: To je dobře vymyšlen, veď.
0: No, tak. Jsem rád, Zorku, že ti nadchli takováhle věc, dneska to bude dobré. Každopádně v Jižní Koreji vymysleli takovýhle chodníky, což mi přijde geniální, protože
1: Ježíš,
0: se stávalo.
1: To je skvělý.
0: Ve městech zejména.
1: No to
0: že
1: se stává mně, já chodím rychle.
0: No, no právě. A tam zjistili, že jsou lidi, kteří nespěchají, jsou to důchodci, třeba turisti, rodiny s dětma.
1: A to nemusí být ani o tom, jestli spěcháš nebo nespěcháš, ale my jsme se o tom nedávno bavili s kamarády, že každý má svoje jiný přirozené tempo.
0: Ano,
1: že
0: ano.
1: To není, já totiž i když nespěchám a jsme třeba někde na výletě, na procházce, já neumím chodit pomalu. Hmm. Prostě neumím. A víš, jako každý má to přirozené svoje tempo jinde.
0: Ano, ano. No a právě proto oni udělali na chodníku rozdělovací pruhy a máš pomalejší a rychlejší část, takže samozřejmě,
1: skvělý.
0: Když seš ten rychlochodec, jako seš ty, Zorko, tak seš v té levý části a tím pádem tě nezdržou ty pomalí, který chodí v té pravý. To je dobrý,
1: geniální,
0: ne?
1: Geniální.
0: A čím si vysvětluješ, Zorko, že seš taková, jako rychlý, taková rychlá?
1: Já nevím, máš ty na to jaký vysvětlení?
0: Tak máš dlouhý nohy, to především.
1: Jo, to bude tím. To stačí. Mám hrozně dlouhý nohy, no, totiž.
0: No. Takže vlastně ty uděláš jeden krok a třeba já, když jdu vedle tebe, udělám 10, co myslím.
1: Tak kratěučky nemáš. Ty máš krátký, ale ne tak.
2: Dvě uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
3: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
2: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
3: Já napíšu, mám mě ještě.
2: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Night. 24. července v amfiteátru Loket.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buzinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
13: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Falcon uvádí...
9: Ten meč mi ukáže cestu domů.
7: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
9: Jsem mocný!
7: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
14: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici si tu svou na bloodfest.com.
11: Zpátky k muzice.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já miluju příběhy lidí, kteří nalezli peníze.
1: Je to fascinující.
0: Je to fascinující svět.
1: Kterak člověk ke jmění přijde.
0: Já jsem párkrát v životě našel takový ty částky typu 10, 20, 50 korun. Myslím, že jednou dokonce jsem našel 200 někde v listí.
1: Jo?
0: To byla jako rekordní částka. Že jsem jednou kopnul do suchého listí, tak na podzim a tam vypadalo 2 kg.
1: A to je rekord tvůj.
0: To je vlastně můj rekord, no. Myslím, že 200 korun. Teď tady čtu zprávu, která je přesně takový ten nález toho jakoby velkého obnosu, jo. 630 tisíc korun našel na veřejném WC muž z Floridy. Všechny peníze vrátil. Už to byly koruny, že jo, tak to chápu, že to vrátil. Co s tím? Floridě.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
12: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
13: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
12: To je retard.
0: Na Evropě 2.
14: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, ale na volkra
17: Ale to si, jak se tam zpívá to panda, panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
18: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 kilometrů. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
19: Brzda Evropě 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
20: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
21: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
0: Na Evropě 2.
22: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Dívám se tady na Instagram Evropy 2 a tady je dobrá zpráva, takový poslední screen, který nás tady se Zorkou příjemně pobavil, respektive nikdy mě nenapadlo to takhle kvantifikovat nebo měřit. A je to o tom, kolik zhruba člověk může naskrolovat na tom displeji mobilního telefonu za den nebo třeba na tabletu. Tady to konkrétně vztahují k teenagerům, protože ty jsou údajně, samozřejmě údajně, ty jsou aktivnější nebo nejaktivnější složkou věkovou, že?
1: Mohu se tady řadit mezi teenagery?
0: Zorko, ty se řad mezi závislé dospělé. Ty jsi jiná kategorie.
1: Sakra, dobře.
0: Ty jsi jako takhle nepříjemně závislá dospělačka, dobře, takhle bych to nazval. Dneska už jsem mi tady seřval, přátelé, a to je pravda.
1: Ale prostě tě seřval. No, malinko, tak si na mě houknul, no.
0: Malinko se na tebe houknul, že už s tím telefonem dost, takže jako jestli upřednostňuješ...
1: No tak dneska se ti věnuju méně, no, jestli, a ty vyžaduješ neustále
0: ne,
1: pozornost, Tomáši.
0: Celý týden, přátelé, já jsem řekla, jestli upřednostňuje prostě sociální sítě a technologie před opravdovým přátelstvím, takže u mě skončila.
1: A já jsem řekla ano.
0: Upřednostňuje.
1: Upřednostňuje.
0: A nakonec to odložila samozřejmě.
1: Odložila, no, to víš, jo. Aby jsme si mohli hodně povídat.
0: Pod výhruškou toho, že jí budu říkat vtipy, tak to odložila. Kolik toho asi naskroluje tedy průměrný teenager na mobilním telefonu na displeji? Vem si, že ten jeden scroll, kolik
1: no
0: to může být?
1: No já to nemůžu ani dělat překvapenou, když jsi mi to řekl.
0: Já jsem ti to řekl, ale jeden ten scroll může být v řádech centimetrů, než se zastaví zase ten content. 400 metrů denně.
1: 400 metrů.
0: No,
1: což je pravděpodobně třeba dvojnásobek toho, co ujdou za den.
0: To je
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Jsme zpátky!

0: ale také s nástrahami moderního světa sociálních sítí. Špatné rozhodnutí pak generuje definitivní cancel.
1: Chceme klást, šit muziku a trochu se teplit.
2: Proč jen trochu?
0: Ve Scary Movie 6 nechybí ani bratři Vejencovi. Jejich vtipná série odstartuje hned trefou do nebinárních osob háklivých na zájmena.
3: Pro boha, on jí bodnul! Neji! Mí zájmena jsou oni, je! Bodnul, je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Příšníci.
4: Mami, Santa mi dal urvanou ruku.
5: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie s pořadovým číslem 6, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
7: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: A protože jsou 2 minuty po 17. hodině, pojďme na zprávy. Připravená je i Zuzka Kozáková.
2: To bylo napínavý.
3: Dobré odpoledne. Odborníci ze společnosti estetické a laserové medicíny vytvořili pro ministerstvo zdravotnictví návrh pravidel stanovujících, co je estetická medicína, kdo ji smí vykonávat a jaké je k tomu potřeba vzdělání. Měla by vzniknout vyhláška, která by mohla začít platit od roku 2027. Už od letošního ledna platí, že estetická medicína je součástí medicíny. Dříve se diskutovalo, zda některé činnosti nespadají do kosmetické péče. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. S Luckou se podíváme do jižních Čech.
4: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uvolní na letní měsíce své parkoviště s kapacitou 130 míst pro veřejnost. Jde o parkoviště v ulici na Zlaté stoce. České Budějovice podobně jako další větší města dlouhodobě řeší problémy s nedostatkem parkovacích míst. Radnice proto například připravuje stavbu parkovacího domu na sídlišti Máj.

0: kapacitou 400 aut. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v Nankingu podlehly 0-3 na sety. Příští duel úvodního turnaje Ligy národů je čeká zítra v 9 hodin, kdy se utkají s Belgií.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou na 280. kilometru máme hlášeno odstavené osobní vozidlo. V České Lípě v Borské ulici boural osobní vůz a komplikace očekávejte i na Frýdecko-Místecku na silnici 58 na vjezdu do Krmelína. Bourala tu dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy může pršet, teploty se drží do 27 stupňů Celsia. Zítra to bude zpočátku oblačno až zataženo, od západu se k tomu přidá déšť či přehánky, které budou přetrvávat na většině území Česka. Až později odpoledne se začne oblačnost protrhávat a srážky se budou objevovat už jen ojediněle. Na teploměrech naměříme většinou od 16 do 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdou.
3: A my se podíváme na to, jaký to je mluvit cizí řečí z hlediska psychologů. Co to vlastně
4: jaký
3: znamená?
4: Jaké to má benefity.
3: Ok, jsi na to ready?
4: Yes, I am. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pokud hovoříte velmi dobře, ale opravdu velmi dobře nějakým cizím jazykem, nechci říct, že byste hovořili stejně jako bilingvně, jako třeba česky.
1: Jo. Nebo dokonce vícero jazyky.
0: Nebo vícero
1: no, ale jsou takový lidi, extrémně talentovaní, že dokážou přepínat třeba do 5 jazyků a mluví stejně kvalitně jako ve svém rodném.
0: Ano, jako rodilý mluvčí se říká. No. Takže to máte zaprvé dobrý, to vám opředu.
1: A gratulujeme a trošku závidíme.
0: Ano. A za druhý, tady psychologové popisují, že se skutečně jedná o zajímavý fenomén, totiž pokud hovoříte tak dobře cizí řeči a že v ní i přemýšlíte v té řeči, tak máte opravdu i dvě osobnosti, nebo více osobností podle toho, kolik umíte jazyky.
1: To je fascinující. Říká, kolik... A každá ta osobnost je trošku
0: ano,
1: jiná.
0: Ano. Kolik řečí umíš, tolikrát se člověkem, jak se říká.
1: No,
0: že jo?
1: Tak
0: opravdu
1: platí.
0: Se potvrzuje. A ta osobnost se malinko mění, když přepnete do jiného jazyka a mluvíte tím jazykem. Tady píšou, že vlastně v některém jazyku třeba, když mluvíte, tak jste vtipnější, v některém jazyku jste daleko vlídnější, v některém jste jako vulgárnější. A tak
1: to počkejte, geniální. Takže třeba, když je někdo hodně nespokojený v manželství, stačí prostě pod stromeček dát kurz třeba španělštině.
0: Přesně.
1: Italštině.
0: Pokud seš, jako máte pocit, že třeba
1: že je moc klid,
0: tak dáte kurz italštiny, jo.
1: A můžeš doufat, že zajímalo, prostě ti přijedu úplně jiný člověk pak.
0: Mě by zajímalo a rád bych si naučil ten jazyk, ve kterém seš daleko vtipnější, teda, jako.
2: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
12: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
11: Takže tak.
12: Volejte AAA Auto 800 110 800.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Co je?
19: Co je? Je skvělý movie v kině. Jsme zpátky. horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
20: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
19: Scary Movie.
20: Proč jen trochu?
19: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
21: Zpátky k muzice.

0: mámu. Vytoč mámu.
1: Evropa 2 odpolední show, máme tady další vytáčení mámy.
2: Ano.
1: Co je dneska za den? Čtvrtek?
2: Je to tak.
1: To už bývá optimistická, tak to je špatný.
2: Já bych neslibovala něco, co nemůžeme ovlivnit.
1: No, tak. Ale když je optimistická, tak člověk si...
2: To bývá ještě horší,
1: no,
2: než
1: právě,
2: je negativní. Chápu.
1: Tak vyzkoušíme si, jaký to doopravdy je tím, že vytočíme její telefonní číslo.
3: No, kluku, ahoj.
1: Ahoj, holko.
2: Aholka.
1: Nebo paní, ahoj.
3: Hele, tak si představ, co se zase stalo. Já prostě se divím, že mě prostě ještě netrefil šlak.
2: Já se taky divím.
1: No, my se divíme všichni. No. Celý národ se diví, matko, každý den skoro.
3: No, ale opravdu, co já mám za věci? Představ si, že mě volal zase Jirka včera.
1: Ježiš, Jirka.
3: No, že prý ho srazil Opel, když šel na kole.
1: Jako auto ho srazilo?
3: No, auto.
1: No. No, proč neřekneš auto, protože říkáš nějakou značku, to je jedno přece, auto, no. A co se mu stalo hlavně?
3: No, to právě, že to jedno není. On mu najel napředek na tom kole, protože jel z hospody, určitě. On se k tomu nepřiznal, ale má tam jizvu na čele, vypadá jak ten Harry Potter.
1: Jo, tak já chápu.
3: Ten blesk má na tom zašitej.
1: No, tak jo, může takhle být rád, že ho nesrazil Renault tím pádem.
3: Hele, ten může být rád, že ho přesně nesrazil Renault náš.
1: To říkám.
2: Ježiši Kriste, to je zase. No.
1: No jo, no dobrý, no. A jako jinak je tak nějak v pořádku, jo?
3: Jo, no to... No,
2: ale takhle.
1: Takhle, tomu to může jenom pomoct.
2: Přesně to jsem chtěla říct. Já viděla Jirku jednou v životě a může to být jenom lepší.
1: No, no.
3: Přesně tak. Hele, a co máte vy?
2: Vůbec nic.
1: Voláme si zítra.
3: No jo, no. Takže...
1: Tak zítra,
0: no, tak čau. Čau. Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
12: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
13: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
14: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
13: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, ale na Volkra 3 Spider.
15: Tí fadet.
16: Jo, fadet, fadet.
15: Ale to si, jak se tam zpívá to panda, panda.
17: Imagine Dragons.
15: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
18: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
19: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
20: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
19: Pojďte s námi první červnový víkend fandit na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
20: Program závodu najdete na primátorky.cz.
21: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: S vámi je odpolední show na Evropě 2. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A zároveň nashledanou.
1: A nashledanou.
0: To je taková ta situace, jestli jste to někdy zažili, proč se na to ptám, zažili, když někam přicházíš a zároveň víš, že rovnou odcházíš.
1: No jasně, že se jako vítáš a zároveň se i loučíš.
0: A říkáš dobrý den a nashledanou zároveň.
1: Ano, ano. Když se vítáš a loučíš poctivě, znamená to 4 polibky.
0: 4 polibky, jakože...
1: No, 2 na jednu stranu, tvářička druhá a říká, a, ale já už odcházím.
0: Jo, takhle,
1: zase.
0: Jako
1: 4 polibky.
0: Jasně, aha, jo, tak.
1: No.
0: No, no, tak dobře.
1: 4 pusinečky dáváš.
0: 4 pusinečky, dobré. Tak, Zorko, my to vynecháme, ty pusinečky. My prostě
1: zrekneme normálně zdár a zase zdár, zítra.
0: Těpérko
1: no.
0: A nazdár.
1: No, to už jo.
0: A přichází chvilku Bob Schwarz, aby otevřel další kapitolu Evropa 2 Music Chart, která opět nabídne svoje standardní rubriky a zároveň za pár chvil, tedy za 2 hodiny zhruba prvé místo hitparády.
1: Takže předáváme toto pomyslné žezlo, včetně obálky s výsledky této prestižní hitparády. No a loučíme se zítra, tady budeme opět v 15 hodin.
0: Tak ty 4 polibky dáme, pojď. Tak.
1: A to?
0: To bylo víc, nebo 6 a dal 2 navíc.
1: No tak snad ty dáváš mě 4, já tobě 4, ne? Takže 8.
0: Já tak jsem dal jenom 2 teda.
1: No tak a to je marný zdar.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Sir, you can't do that.
4: Don't worry, the sword's mine.
5: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
6: I know most of you.
5: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
6: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
5: S jeho pomocí se tak stává He-Manem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
6: I know how to use it.
5: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Týly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
7: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
5: V roli arcizáporáka Skeletora s modrým tělem a holou letkou místo obličeje, jen se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Čtvrtek, takže po 18. hodině hitparáda, ale taky ještě zprávy stíháme na Evropě 2.
2: Dobrý podvečer. Absolventům středních a vysokých škol za určitých podmínek hradí stát zdravotní pojištění ještě o prázdninách. Podmínky se u absolventů středních a vysokých škol liší. Stejná ale pro všechny zůstává oznamovací povinnost. Je potřeba nahlásit jakoukoliv změnu, tedy zahájení studia, ukončení, ale například i přerušení. Informuje o tom veřejnoprávní rozhlas. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna. Lucka nás vezme na Jičínsko.
3: V Hořicích na Jičínsku začalo tento týden na dvou místech měření rychlosti aut a motocyklů. Řidičům tak hrozí pokuty. Radary jsou na silnici, po které vede trať známého motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla. Mimo závody je běžnou silnicí a řada motorkářů na ní zkouší nelegálně závodit. Cílem měření rychlosti je podle hořické radnice zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. V pátek přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnost.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Začneme na D2, na trase Lanžhot Brno. Vážná nehoda je na 8. kilometru. Silnice je uzavřená, došlo tady k nehodě osobního vozu s nákladním, v místě zasahují záchranné složky. Dvě dodávky bouraly v Praze v ulici Milady Horákové, v Brně máme nehodu v Rebešovické a dejte pozor i na Břeclavsku v obci Zaječí. V hlavní ulici došetřují policisté nehodu osobního vozu a motorkáře.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně převážně polojasno až oblačno, počítejte s teplotami do 27 stupňů Celsia. Zítra ráno bude oblačno až zataženo, na většině území s deštěm. Během odpoledne se to začne vylepšovat, začne se protrhávat oblačnost a přehánky se budou objevovat už jen výjimečně. Teploty se můžou dostat až k 22 stupňům Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém startu je Music Chart s Bobem Švarcem.
1: Opět se hlásím s nejprestižnější českou hitparádou a pojďme zjistit, co vás baví, co máte rádi, pro co jste hlasovali na Evropa2.cz.
4: Evropa 2 Music Chart.
1: Myslím, že MHDčko, neboli městská hromadná doprava, je něco, s čím jsme ještě nikdy nezačínali hitparádu na Evropě 2. Tak po dnešku už to nebude platit, protože právě MHD se týká následující zpráva. I když zdánlivě ještě odbočím, je to zpráva o vítězce takzvané Eurovize, neboli soutěže Eurovision Song Contest, což je ta soutěž někým naprosto zbožňována, někým jiným zase zcela proklínána, ale nedá se jí upřít velká pozornost a velký zájem. No a ten letošní ročník tak vyhrála zástupkyně Bulharska, Darina Nikoléva Jotová, 27-letá zpěvačka, známá pod uměleckým jménem Dara. Poprvé se proslavila v roce 2015,

tehdy se zúčastnila bulharské verze soutěže X Factor. Svůj debutový singl Kvoneču vydala v roce 2016. No a v letošním roce postoupila Dara za Bulharsko právě do soutěže Eurovision Song Contest a s písní Bangaranga vyhrála celé klání a stala se tak první Bulharkou, která soutěž historicky ovládla. Což teď prý trošku po tom prvotním dačení dělá v Bulharsku všem těm, kterých se to týká, vrásky a starosti, protože začali počítat a zjistili, kolik je to bude stát. On totiž vždycky ten další ročník Eurovize, tak se koná v zemi, která v tom předchozím vyhrála. To znamená, že za rok Eurovize proběhne v Bulharsku. No a samozřejmě nebyl problém zjistit, kolik utratilo to letošní pořádající Rakousko a Vídeň. Měli náklady prý v řádu desítek milionů euro, čili si spočítali v Bulharsku, že se asi dost prohnou, pokud teda neskusí nějakou low-cost verzi. Nicméně určitě ta hrdost a nadšení a radost tak to všechno předčí. No a tu největší radost pochopitelně má určitě samotná zpěvačka Dara. A teď se dostávám k tomu vlastně úvodu, totiž Daře to vítězství přináší pochopitelně různé výhody a různé benefity, ale i některé velmi nečekané. Například, a jdeme teda zpátky k tomu MHD, například Dara bude mít dopravu po hlavním městě Bulharska po Sofii zadarmo. Získala totiž čestné občanství Sofie, které jí kromě jiného zajišťuje i bezplatné cestování městskou hromadnou dopravou po celý život. Takže, když kvůli něčemu jinému, kvůli tomuhle stálo za to vyhrát. A k úvodu ještě dovětek, že právě Daru taky dneska nabídnu, teď ale začátek naší soutěže Music Chart a první novinka, Avalon Rockstone.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2, já jsem Bob Schwarz a už jsme začali v podstatě tu naší soutěž, tu naší hitparádu, u které teda sice nemůžu slíbit nebo nabídnout dopravu zdarma jako bonus pro vítěze, ale myslím si, že prestiž taky stojí za to a to je prestižní záležitost umístit se právě v hitparádě na Evropě 2. Tak jak se to povede dvojici, která se skrývá pod názvem Avalon Rockston, uvidíme pochopitelně za týden, protože novinky vždycky musí projít hlasovacím systémem, aby se vůbec dostali do top 20, do žebříčku. Pojďme teda si představit, jak říkám, dvojici. Já jsem si vždycky myslel, že Avalon Rockston tak je umělecké jméno, nebo možná i vlastní jméno nějakého jednoho umělce, ale jsou dva. Je to Valentin Hogwerf, což je DJ, producent a zpěvák z Amsterdamu. To je právě Avalon a Emil Vogel, to je zase ten německý producent a skladatel a multiinstrumentalista, který se říká Rockston a společně teda tvoří a daří se jim tvořit hity. Dalším z nich je právě ten, který teď jsme slyšeli, skladba s názvem Vertigo, která by měla zachycovat pocit někde mezi závratí a euforií a je zároveň teda ukázkou tvorby, kterou nabízejí Avalon Rockston už dlouhodobě, to znamená něco mezi popem, trance a melodickým technem Vertigo. Tak to je název, který mě teda musím říct evokuje spíš film, což je slavný film Alfreda Hitchcocka, ale to byl, jestli se nepletu, horor. Tak to určitě od dnešní novince číslo 1 neplatí, že by to byl horor. No a neplatí to ani o novince číslo 2, na kterou jdeme právě teď a s tou se nám vrací Machine Gun Kelly a taky Wiz Khalifa.

Valentine. Nefňukej. To je závěr druhé dnešní novinky soutěžní v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Novinka v podání dvojice MGK, neboli Machine Gun Kelly a taky Wiz Khalifa, kteří se ptají, jestli už to prý cítíme a co? Nekonečné letní večery, parta přátel a ten pravý summer vibe, přesně tenhle pocit blížícího se léta, tak by pánové rádi přenesli a to na nás na všechny právě v tomhle novém tracku s názvem Girl Next Door. Hned několik dlouholetých spolupracovníků Machine Gun Kellyho tak se podílelo na produkci tohodle nakažlivého a dynamického singlu, který má i vtipný a nostalgický videoklip, což nás si pojďme říct v rádiu až tak moc nezajímá, ale samozřejmě, kdo se chce podívat, tak se určitě mrkněte. Každopádně naladit se ale na léto si myslím, že se dá i takhle, když to člověk jenom slyší, tak pojďme se naladit a pojďme se nechat přenést i částečně do různých let minulých, do minulosti právě s tímhle singlem Girl Next Door, protože i to je prý cílem téhleté skladby. Single vyšel na společném albu obou umělců a to album se, když tak jmenuje, Block Era Boys. Takže oběma boys, oběma chlapcům díky. No a teď už je to na vás, jestli jo nebo ne, jestli projde tahle nová věc do příští chart, do příštího žebříčku, což je vlastně ale hodně předčasná otázka, když ještě neznáme ani ten žebříček dnešní, takže nejvyšší čas se do něj pustit. Tady je top 20 a tady je rovnou 20. místo. Afrojack, Sia a David Guetta.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. Pojďme si to zase shrnout, co už jsme slyšeli za tu relativně krátkou dobu. Dnešní chart po dvou soutěžních novinkách, tak 20. místo, na něm Afrojack, Sia a David Guetta, a tohle teď na místě 19. byl Noah Kahan. A tady je potřeba poznamenat, že to byla zároveň novinka z minulého vydání a že s novinkami budeme za chvilinku po kratičké pauze pokračovat, protože na 18. místě taky nová věc, a to věc od Kaiga, Khalida a Griffina. Takže na to si počkejte. Stejně jako na to všechno, co jsem tady pro vás přichystal, není to jenom žebříček pochopitelně, ale mám pro vás i různé zajímavosti. Například koncerty dneska probereme. Jednak jeden velký koncert, co se chystá u nás v České republice, a taky jeden velký koncert, co už sice proběhl a ještě navíc jinde, ale určitě stojí za pozornost. A prostě spoustu toho pro vás mám, tak rychle, ať to stihneme všechno. A vydržte, za chvilinku pokračujeme.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý den. Takže i dnes sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
6: Ale milej divo, na tím chodí.

0: To jsme doběli Aliku, viď?
1: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz. To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru.

nejlepší z našeho éteru. Čtvrt milionu z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2CZ. Držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

Už to sice zaznělo, ale proč si to nezopakovat, že v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 na 18. místě Kygo, Khalid a Griffin, teď jsme je slyšeli, tu jejich novinku z minulého vydání, jinak za chvilinku místo 17. a Chinasky, potom taky pozice 16. a na ní ale Farben a René Miller. Pojďme ale k těm koncertům, jak jsem avizoval, a začneme tím, co se bude konat u nás, protože nebojím se říct, že to je velká událost, že dorazí ASAP Rocky. ASAP Rocky konečně přidává do koncertního itineráře Českou republiku, naše hlavní město, Prahu. Tenhle americký rapper a taky módní ikona a jeden z nejvýraznějších hráčů současné hiphopové scény vystoupí v neděli 4. října letošního roku v pražské O2 aréně. Dorazí v rámci svého Don't Be Dump World Tour. Don't Be Dump je, řekl bych, geniální název pro turné. Nebuď hloupý, jak kdyby říkal, nebuď hloupý a kup si vstupenky, ale samozřejmě slibuje za to show postavenou jednak na hitech a taky na výrazné vizuální estetice. Vstupenky budou k dostání v klasických standardních předprodejích a to od 5. června od 9 hodin. To znamená, že vy, co posloucháte čtvrteční premiéru, tak pro vás je to zítra. A vy, co posloucháte nedělní reprízu, tak předevčírem prodej začal a trošku se obávám, že tohle dobou už i skončil, že bude velký zájem, ale kdo ví. Každopádně cena vstupenek startuje na 1600 korunách, no a na koho se dostane, tak uvidí pana Rakima Meyerse naživo. Rakim Meyers, takhle zní občanské jméno ASAP Rockyho, který patří už od roku 2011 k nejviditelnějším postavám rapu a jak taky zaznělo, tak i módy a popkultury. Na kontě má skladby Praise the Lord například, nebo Babuška Boy, nebo Hijack, alba Long Life, nebo Testing. Desítky miliard streamů i miliardy shlédnutí na YouTube. Jinak vedle hudby, právě když zaznělo, že je módní ikonou, tak působí jako kreativní ředitel několika opravdu prestižních značek. Netušil jsem, že ASAP Rocky jako kreativní ředitel vede například značky Ray-Ban nebo Puma. Takže i z toho se dá vlastně odvodit, v čem přijít na koncert, aby měl radost ASAP Rocky. Jinak stojí i za projektem s názvem takové zkratky vlastně A2TVGE. Nebudu se to pokoušet ani vyslovovat správně. Je to každopádně jeho vlastní avantgardní kreativní agentura a taky nahrávací společnost. A jinak objevil se i v kampaních módních značek a v roce 2025 zaujal i ve filmu. Takže opravdu multitalent je ASAP Rocky. A jak jsem říkal, je to prostě událost, že dorazí. Tak kdo chcete, můžete být u toho 4. října letošního roku. Ale ty vstupenky, už to zaznělo, podle mě opravdu vzhledem k očekávanému zájmu o ASAP Rockyho, tak bude potřeba řešit ASAP.

0: Posloucháte hit parádu Music Chart na Evropě 2. No teď teda máme období tady. Tohle byly Činasky se skladbou Selhání na 17. místě. A po Selhání nás čeká rovnou pát týdne na místě 16. Ale Farben, René Miller, totiž před týdnem byli na místě 10. Dnes se posunuli takhle tím nedobrým směrem dolů na pozici 16. a je z toho pát týdne. Jinak za chvilinku taky už místo 15. nabídnu, na něm Two Colors, a potom se už těšte na první dnešní Future Hit. S tím, že když řeknu, že hlavní roli v něm hraje kapela Rasmus, tak už tak trošku naznačuju, jakýže žánr můžete očekávat, že to bude trošku zamíření do rockovějších vod. Takže koho tohle láká, ten si počká za chvilinku Future Hit, teď jdeme na 16. pozici.
1: Evropa 2 Music Chart.

V hitparádě Music Chart na Evropě 2 nás po 15. Two Colors čeká místo 14. a na něm Meduza a Henrik Kamamil a taky jejich loučení po 7 týdnech, ale ještě předtím první dnešní Future Hit a naznačoval jsem, že to bude s kapelou Erasmus, to znamená, že zavítáme do rockovějšího žánru a je to vlastně strašně zvláštní věc, že zrovna Finové tak moc milují tu tvrdou rockovou muziku a tak moc, že se tím stali vlastně známými po celé Evropě, než kvůli po celém světě. Takže Rasmus jsou právě zástupci té finské rockové scény. No a Rasmus se teď vracejí do Evropy se sérií koncertů, plánují je na červen a červenec. Ovšem vypustili zároveň i teď novinku singlovou Break These Chains se jmenuje a je to prý skladba o toxickém vztahu. Lauri Ylinen napsal píseň s uznávanými skladateli a producenty Martinem Fredriksenem a Desmondem Childem. Je to píseň, ve které jde o to pustit něco, o čem víte, že je pro vás špatně, ale jste tím posedlí. A do skladby si Rasmus ještě taky pozvali zpěváka domácího, v jejich případě Nika Wilhelma z finské numetalové kapely Blind Channel. To je fakt vidět, že prostě tam asi ani jiné kapely nejsou než rockové a metalové ve Finsku. No a právě Nico Wilhelm tak se ujal speciálního vokálního vystoupení v téhleté skladbě a říká k tomu: Rasmus jsou moji hrdinové, takže jsem byl samozřejmě nadšený, když mi Lauri zavolal a požádal mě, abych se k této písni přidal. O to víc, když jsem slyšel skladbu Těžší zvuk jim sedí a mě také. Tak pojďme si teď ověřit, jestli sedí nám všem. Hitparádě Music Chart na Evropě 2, první dnešní Future Hit. Evropa

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 po 13. místě, na které dosáhli Giant Rooks, tak si dáme 12. Teddyho Swimse, nebo taky potom 11. Harryho Stylese, který zároveň se s námi na tom 11. místě po 7 týdnech rozloučí, takže určitě, kdo máte rádi Harryho Stylese, tak za chvilinku se soustřeďte na jeho skladbu American Girls, protože Harry Styles příště už zase s něčím jiným. Teď ale další koncert, který už sice proběhl, ale myslím si, že stojí za to říct si o něm pár slov. Když přišlo 100 000 lidí na koncert, víc než 100 000 lidí, téměř 120 000 diváků se zúčastnilo koncertu amerického rapera, který se říká Ye, kterého známe jako Kanyeho Westa. Koncert se konal minulý víkend v Istanbulu a vzhledem k tomu, že řada zemí vystoupení Kanyeho Westa zakazuje nebo ruší kvůli jeho dřívějším projevům antisemitismu, tak asi to mělo vliv právě na to, že přišlo tolik lidí. Jeho dvouhodinové vystoupení na Atatürkově olympijském stadionu v Istanbulu bylo prvním v Evropě od roku 2014 a vůbec prvním v Turecku. A tohle všechno tak mělo za následek, že mezi těmi 118 000 fanoušky byli i návštěvníci z Británie, Německa, Francie, Nizozemska, Itálie, Polska nebo Blízkého východu. V dubnu například Británie zpěvákovi zakázala vstup do země, což vedlo ke zrušení jeho vystoupení na Wireless festivalu v Londýně. Stejný měsíc potom byly zrušeny i koncerty ve Francii nebo Polsku. Letos tak vystoupil kromě Turecka Kanye West jenom ve Spojených státech nebo v Mexiku. Rapper se přitom koncem ledna veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření, přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Takže jak se říká to o zakázaném ovoci, tak nechci říkat, že chutná nejlépe, ale určitě je vidět, že láká. Tohle prostě evidentně platí. A jak se teda vlastně pořád řeší, jestli dorazí nebo nedorazí i letos Kanye West k nám do České republiky, tak ten počet diváků na koncertu v Istanbulu je celkem pádný argument pro promotéry, že tohle by nemusel být úplně průšvih. Aspoň teda finančně.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum Evropa 2, Music Chart.
1: Celá hodina už za námi. V rámci dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, ale zároveň celá jedna hodina taky ještě před námi. Takže doufám, že z toho máte radost, že vlastně úplně stejný čas, jako už jsme spolu prožili, tak ještě nás čeká, a to v té naší dnešní 22. letošní, anebo taky 685. celkově chart na Evropě 2. No a pojďme se podívat teda, než to odstartuju s tou jednak lepší polovinou žebříčku a taky s další porcí novinek, tak pojďme shrnout ty výsledky, které zatím známe. 20. místo Afrojack, Sia, David Guetta. Místo 19. je novinka z minulého vydání a Noah Kahan s ní přišel do toho dnešního žebříčku. Stejně jako s novinkou se dostavili Kygo, Khalid a Griffin na místě 18. 17. pozice, to jsou Chinasky. Na 16. místě došlo k pádu týdne. Z 10. na 16. spadly Alef Arben a René Miller. Two Colors a Sandro Cavazza místo 15. Na 14. pozici potom Loučení. Meduza a Henry Camamil nás opouštějí. Giant Rooks místo 13. na 12. tedy Swims a 11. Harry Styles, i ten se po 7 týdnech loučí. No a novinky, zatím novinka číslo 1 byla slyšet, Avalon Rockston, potom taky novinka číslo 2, Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa. To všechno už je za námi, pojďme se teď soustředit na to, co naopak si můžeme teprve užívat. Tak třeba novinku číslo 3 a s ní je tady Nessa Barrett. Let's go!

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla novinka číslo 3 od americké zpěvačky Nessy Barrett, která vydává nové album s názvem Jesus Loves the Prima Donna a právě na tomhle albu tak je i tenhle nový single, který se jmenuje Buffalo 66. Stejný název má i film, oblíbený film téhleté zpěvačky a právě po jeho shlédnutí tak prý napsala tuhletu skladbu, která je inspirována vlastně trošku i jako ten film motivem stockholmského syndromu. To už jsme si tady vysvětovali před týdnem, když tahle skladba byla future hitem. Co to vlastně je stockholmský syndrom, že to je přilnutí k někomu, ke komu by člověk úplně přilnout neměl, ať už se jedná o situace, že třeba rukojmí jsou držena někým a vytvoří si k němu kladný vztah, anebo třeba i právě se to dá přenést třeba do mezilidských vztahů, partnerských vztahů, když je někdo v toxickém vztahu, tak právě taky trošku podléhá stockholmskému syndromu. O tomhle všem je tahle ta skladba s názvem Buffalo 66, zkrátka, jak říká Nessa Barrett, když zůstáváte tam, kde byste neměli a milujete to, co byste milovat neměli. No tak určitě by tohle Nessa Barrett ale neřekla o téhle své novince, to by si asi spíš přála, aby se vám líbila, abyste ji třeba i milovali, dali jste jí hlasy u nás na webu Evropa2.cz, ale než tak uděláte, počkejte si i na novinku číslo 4. S tou přichází právě teď Silver Spoons a Aiko.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a v tuhle chvíli už máme za sebou poslední soutěžní novinku dnešního vydání od Silver Spoons především a taky od zpěvačky, která se říká Aiko. Přicházejí dohromady s novým singlem Medúza. Silver Spoons právě spojili síly s touhle mladou českou popovou umělkyní, která se říká Aiko. Skladba Medúza prý čerpá inspiraci ze slavného řeckého mýtu, ale přetváří jeho význam pro současnost. Legendární postava Medúzy není vnímána jako monstrum, ale jako neodolatelná síla přitažlivosti, typ osobnosti, jejíž pohled dokáže zastavit čas a proměnit člověka v kámen. Píseň zachycuje opojný pocit zamilovávání se do někoho, kdo vás dokáže dokonale prohlédnout, odhalit vaše tajemství, zbourat obrané zdi a přesto vás nutí si každý okamžik této slabosti užívat. No tak to jsou všechno v podstatě emoce, které ano, platí ve vztazích, ale můžou platit třeba i v muzice. Takže jestli na vás takhle zapůsobila tahle novinka od Silver Spoons a zpěvačky Aiko, i tady můžete dát svůj hlas na Evropa2.cz. A nebo můžete si ho nechat pro někoho, kdo je aktuálně v první desítce, s tou právě teď začínáme. No a rovnou tím pádem nabízím Charlotte Gott na 10. místě.

0: Po devátých One Republic kratičká pauza v Music Chart na Evropě 2 a pak už se těšte třeba i na hudební zpátečku. Do roku 2023 dneska.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. 8. místo za námi, Timmy Trumpet a Oaks na něm. Za chvilinku pak místo 7. a nejúspěšnější novinka z minulého vydání, John Summit a Lavinia, jmenovitě. Ale předtím ještě hudební zpátečka. Dneska bude trošičku v rychlejším tempu, než bývá zvykem, protože stopáž některých písní v druhé hodině hitparády tak je trochu vyšší, tak abychom to všechno stihli, tak to musíme vzít zkrátka. Tak rovnou 10. místo z 1. června roku 2023. Endless Summer a Violet Days. Tonight.

Hitparádě Music Chart na Evropě 2 jsme se právě na 6. místě rozloučili po 7 týdnech s Evou Farnou a Mirajem. Jejich skladba Vzpomeneš si, tak určitě si na ní vzpomeneme, ale teď pojďme hledět spíš do budoucna. Místo 5. za chvilinku, na něm Illinium a Ellie Due a taky druhý dnešní Future Hit. A ještě jednou dnes zpěvačka Dara, protože právě o ní dneska byl celý úvod hitparády, o téhle vítězce letošního ročníku soutěže Eurovision Song Contest, bulharská zpěvačka Darina Nikolajeva Jotová, která v září oslaví 28 let a která se prosadila díky soutěži X Factor v Bulharsku v roce 2015 a v roce 2016 vydala svůj debutový single Kvonečů. A já jsem se schválně teda podíval, protože jsem zvídavý, cože to znamená v bulharštině, a podle překladače v mém telefonu je to v překladu co neslyšíš. Kvonečů, co neslyšíš. No tak to je píseň, která ale přece jenom už je trošku starší, 2016, 10 let, tak pojďme k tomu jejímu nejnovějšímu hitu, který byl prověřen i hlasováním právě v soutěži Eurovize. Pojďme si dát vítěznou skladbu letošního ročníku Bangaranga. Evropa 2.

0: vrch týdne proběhl v hitparádě Music Chart na Evropě 2 před pár okamžiky. Na to čtvrté místo z minulého 13. poskočila Mimi Web. No a za chvilinku teda tím pádem už první tři, ale ještě se taky podíváme do zahraničí na místo první v britské hitparádě British Big Top 40. Olivia Rodrigo tam je a ona teď přichází vlastně tak trošku s další ochutnávkou ze třetí své studiové desky. Skladba se jmenuje The Cure, neboli lék, a Olivia právě v téhle skladbě se snaží najít lék na zlomené srdce. Tak pojďme hledat s ní.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

je to v podstatě hotovo, dalo by se říct, kdyby ale ještě nezbývala kompletní rekapitulace a pak taky vyhlášení prvního místa v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2, která je 22. letošní a taky 685. celkově. Tak od minule vypadly Tera a taky BTS a taky Calvin Harris a Kasabian po maximálních 7 týdnech, ale taky se dál nedostala jedna z novinek. Niall Horan neuspěl. No tak snad příště a rovnou pojďme k těm novinkám dnešním. Novinka číslo 1 Avaland Roxton, novinka číslo 2 Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa, novinka číslo 3 Nessa Barrett a novinka číslo 4 to jsou Silver Spoons a Aiko. A 20 nejlepších na 20. pozici Afrojack, Sia a David Guetta. No a Kahan od minule se sem dostal s novinkou a postoupil na místo 19. Na 18. taky novinka Kygo, Khalid a Griffin. Chinaski pak 17. na 16. příčce Ale Farben a René Miller. Ti tam spadli z minulého

týdne z 13. na 4. poskočila Mimi Web, Car Sleepers a Gerald Clark místo 3. Na 2. místě Madonna a Sabrina Carpenter. No a první příčku dnes obsadili UDG. Yes. Takže UDG mají dnes ZPM. Zlaté první místo, k čemuž samozřejmě jim gratuluji, vám děkuji za to, že jste hlasovali na Evropa2.cz a že jste dneska poslouchali, no a doufám, že úplně stejně to bude za týden, že zase nám budete hojně a poctivě hlasovat u nás na webu a zároveň, že ve čtvrtek a taky v neděli mezi 18. a 20. si dáte nejprestižnější českou hitparádu s Bobem Švarcem na Evropě 2. Těším se na vás.

Vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
1: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
0: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mám ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

Vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: víš, co přijde.
1: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástira, zástira, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good.

0: uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb Brzda naživo.
1: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
0: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mám ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v Amfiteátru Loket.

Slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

Vyvez s Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadar. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.